0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, tedy mé vlastní vzpomínky na nejrůznější léta spojená s muzikou, jsou zase tady. Dnes si budeme povídat o zpěvácích a o písničkách. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Václav Hybš.

Václav Hybš v úvodu zmiňoval, že se budeme povídat o zpěvácích, ale já bych to trošku upřesnil. Já doufám, že se budeme povídat i o zpěvačkách. Samozřejmě nejenom mužský, ale i ženský hlas rozsvítí každé vysílání. Od mikrofonu vás také zdraví Tomáš Kačner. Samozřejmě nám nemůže chybět instrumentálka v podání orchestru Václava Hybše. Opus 1.

0: Tak to byl Opus One. No a pojďme se vrhnout hned na písničky. Co ty na to?
1: Měsíční řeka. Krásná záležitost.
0: No tak tu všichni známe v podání Karla Gotta, ale já vždycky jsem měl takový na nějaký extra kabáty, takže jsem to natočil s Ivetou Bartošovou.
1: Jak se s ní spolupracovalo? V kterých letech jste se potkávali?
0: No, tak na tohle neumím odpovědět. Já jsem ji znal, když začínala veřejně vystupovat. A pro Televarieté, my jsme ji tam s Vladimírem Dvořákem pozvali, no a chtěl jsem, aby zaspívala, to ty asi nevíš, že to je moje nejoblíbenější písnička, Měsíční řeka, takže jsem požádal Edu Krečmara, aby šahnul do toho textu, trošičku tam malinko pozměnil něco, tím pádem to najednou byl ženský text a Iveta nám krásně zaspívá Měsíční řeku Henryho Mancinio.
1: Moon River, a jak jsme se právě dozvěděli, nejoblíbenější píseň Václava Hybše.

0: Iveta Bartošová a měsíční řeka. Teďka přichází na řadu mužský hlas, bude tu Jirka Korn a Rána jsou zlá.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následujeme.

0: Kněžíkorn, rána jsou zlá.
1: No, tak teď bychom zase si tam dali nějakou ženskou, ne? Tak Naďa Urbánková by nám zaspívala písničku Tim. Myslím, že to je irská lidová.

0: To byla Naďa Urbánková a Tame. Co si poslechnout zase někoho, koho neslyšíme tak často z vysílání, třeba Jiřího Štědroně?
1: No, Jirka Štědroň, tomu jsem vybral písničku Amor, Amor, a tu písničku jsem znal už dávno po válce, to hrál Karel Vlach, ale já jsem ji slyšel od Julio Iglesiase a tak v podobné úpravě, já jsem to trošku vykrat, jsem to připravil pro Jirku Štědroně.
0: Jaké to vůbec je, když kapelník a aranžér vykrádá aranže, protože slyší, líbí se mu, jak jsou udělané. Když se pak potká s jiným kapelníkem, bavíte se třeba o tom, nebo je to...
1: Ne, on mě nemůže žalovat.
0: Tak je to dobré.
1: Tak se to dělávalo, že jsme si kradli.
0: Půjčovali ty nejlepší nápady, takhle bych to řekl.
1: Takhle, no.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháme desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. Ta další věc se bude jmenovat Lásky mé. Zpívat bude Iveta Simonová.
2: No tak je to věc, kterou složil takovej ten s tím vysokým hlasem, jak se jmenuje. No vidíš to, to já si nespomenu, ale to je jedno. Ale důležitý je, abych ti prozradil, anebo vůbec všem, prozradil, že to je poslední text Vladimíra Dvořáka, který mě udělal, když už Vláďa byl v nemocnici, pro Ivetu Simonovou a nazval skladbu Lásky mé. No tak si to pustíme a uvidíš to.
1: Lásky mé, Iveta Simonová.

0: jsme si teď povídali o spolupráci s textaři. Ty si říkáš, že tohle byl vlastně poslední text pana Dvořáka. Stalo se ti někdy, že si nějaké texty od někoho libovolného textaře odmítl, řekl ne, tohle se mi nezdá, nebo si spolupracoval jenom s těmi, kde to bylo většinou na první dobrou?
1: No vždycky spolupracuju s lidmi, kteří to umějí. Ivo Fischer, ten udělal všecko tak, jak já jsem chtěl. Když to Zdeněk Borovec, ten říkal, já už na to nešahnu, ale my všichni jsme se rozuměli ohromně. U zpěváku je, když mají vyšší nějaký tón, delší, tak nechce, aby to bylo na I, to musí být já znám, aby se v tom mohl vyžít.
0: To jsme se bavili o těch textech, jak vůbec to pro tebe bylo důležité. Ty jsi většinou třeba slyšel melodii, slyšel si píseň, chtěl si ji tedy otextovat do češtiny, zadal si to textaři.
1: No tak samozřejmě pro mě nejvíc pracovali Ivo Fischer, Zdeněk Borovec, a samozřejmě spousta jiných, Eda Krečmar, no to já bych na někoho mohl zapomenout, nebudeme jmenovat,
0: aby se právě na nikoho nezapomnělo. Tohle byla jen taková drobná ukázka.
1: Co jsme to říkali, že si pustíme?
0: Teď? Někde máš svou stáj.
1: Jo, tak to ti teď neřeknu, kdo to napsal, ani kdo napsal text. A zas vím, kdo to bude zpívat. Milan Chladil.

0: Milan Chladil, Někde máš svou stáj. Další píseň se jmenuje Pouze s ním.
1: A víš, kdo to napsal?
0: Vůbec nemám zdání.
1: Andrew Lloyd Webber.
0: O něm jsme se to bavili minule a zpívat bude Nadia Urbánková.

0: Žít je umět stárnout. Bude zpívat Valdemar Matuška, který o životě věděl opravdu své.
1: No to víš, že jo, Valda to byl pán Bůh.
0: To byl mistr života?
1: Ano.
0: Zaprvé úžasný zpěvák a pak člověk, který opravdu ten život asi prožil.
1: No asi jo.
0: Vy jste spolu spolupracovali opravdu hodně dlouho.
1: 14 let.
0: Takže ty jsi ho zažil v době, když přišel do Prahy a asi neměl ještě pořádně nabydlení, všechno to bylo na začátku docela složité.
1: No tak to by bylo na knihu, to bychom mohli napsat
0: tak knihu. Tak aspoň něco.
1: Ale ne, no tak nebudem tady drbat. Ale Valda byl skutečně jeden ze zpěváků, který si věděl rady s textem. A toho miloval celý národ, toho Valdu. A dokonce jsem pro ně udělal, pro Valdu i pro Karla Gotta, takovou směs, kterou jsem nazval Silvestrovská opera. Slyšel jsi to někdy?
0: To byla známá televizní Silvestr, který potom se na magnetofonních páskách předával dál a dál.
1: A dost často se mě lidi ptají, jestli to byli kamarádi. No já si myslím, že byli, ale byli to i konkurenti, ale měli se rádi. Co bys chtěl slyšet?
0: Žít je umět stárnout, Valdemar Matuška.

0: S další písní se podíváme do současna, protože nespolupracoval si jenom s umělci, kteří už tu nejsou, ale i s těmi, kteří tady jsou a ještě zpívat budou dlouho, třeba Monika Absolonová.
1: No, tak ta by nám mohla zaspívat písničku, kterou už známe dávno, Voláre italskou, ale kterou nám už tenkrát, a netušil, že bude pracovat pro Absolonovou, kterou ještě nemohl znát, právě Vladimír Dvořák. Napsal ten text. Tenkrát snad možná pro Juditu Čiřovskou. To já už si nespomínám, pro koho to napsal, ale ta Monika to zaspívala skvěle.
0: Voláre Monika Absolonová.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Korna jsme dnes již jednou slyšeli, ale máme tady ještě jednu píseň v jeho podání, Ramonu.
2: No to je světoznámý šlágr, který vlastně mě nabít a otextoval Bohuslav Nádvorník. Krásný text, dávejte pozor.

0: Někde jsou názvy písní, že člověk si je jenom přečte a okamžitě mu to zní v uších. Okamžitě tam je intonace i rytmus z toho cítit, takže když řeknu, je po dešti, tak každému...
1: A, no počkej, víš, kdo to napsal?
0: Nevím.
1: Bedřich Nikodem. Ano, a text opět Vladimír Dvořák.
0: A zpívat bude?
1: Ne, Judita Čirovská, ta to zpívávala,
0: ano.
1: Ale teď to bude zpívat Tereza Duchková.
0: A hrát bude samozřejmě orchestr Václava Hybše.
1: Děkuji.

0: I další píseň má název, který okamžitě zazní v uších. A pozor, zase tady bude drobná změna. Když řeknu O nás dvou, už Goethe psal, tak každý ví, kdo by to měl zpívat. Ale pozor, bude to dnes zase trochu jinak?
1: No, bude to trošičku jinak. Bude to Daniela Šinkorová a Bohuš Matuš. A jestli pak víš, kdo napsal ten text? Tenkrát pro orchestr Karla Vlacha a Milana Chladila a Ivetu Simonovou. Kdo to napsal?
0: Nechám
1: ten
0: se překvapit. Text?
1: No opět Vladimír Dvořák.
0: Takže o něm jsme dneska mluvili několikrát, o nás dvou, ale pozor, ne Ivety Simonové a Milana Chladila, ale v jiném podání.

0: Měj rád bude píseň, kterou se dnes budeme loučit s dalším dílem Desek pásek vzpomínek Václava Hybše a zpívat budou
1: Eva Pilarová a Valdemar Matuška.
0: Jak oni dva k sobě ladili?
1: No tak to musíš vědět ty.
0: Na ucho to zní krásně. Dva lidé se potkají a je mezi nimi okamžitě jako přátelství, někdy spolu jenom tak spolupracují před kamerou a ve skutečnosti spolu nemusí skoro být, jak to bylo tady.
1: Ne, no tak to já...
0: Nehledáme senzace, jenom se faktáme.
1: Ne, ale já jsem nikdy neskoumal nějaký takovýhle soukromý věci, ale s oběma se dělalo vždycky bezvadně.
0: To říká Václav Hybš, který je milým hostem našeho pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Bylo to dneska naše páté setkání a já už se teď těším na to příští. Máš zdání nebo tušení, o čem se budeme bavit příště? Co bys zajímavého chtěl sdělit posluchačům?
1: No, já budu trošku přemýšlet, ale určitě něco zajímavého vyberu.
0: Ono totiž je z čeho vybírat, protože ty máš ve svém archivu přes 3000 svých nahrávek. To je neuvěřitelné číslo.
1: No je, no ale co můžu dělat? Teď už taky jsem tomu věnoval celý život.
0: Tak jsme za to moc rádi, protože díky tomu máme co poslouchat. A já jsem si dělal takovou rekapitulaci toho, když poslouchám našeho vysílání, kolik písní vlastně během dne zahrajeme právě s tvým orchestrem. Tak je to číslo je opravdu úžasné.
1: Tak já děkuju, já se taky rozloučím. Takže nashledanou.
0: A za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
1: Dnes jdeme do boje s vedrem, heslem žádná únava, jenom zábava.
0: Humoriáda.

0: paráda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravená. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: A teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Ne, já si, ne, vy si beru, pro ní přijedete. Já si pro ní přijedu a odvážím si ji.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus no, přivez z té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz a jak to je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hurecku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat, i spláchnout záchod.
0: Což, i masožravé kytičky.
1: Které i masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Aha. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně, manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: nemá
1: kolo.
0: Nemá dost.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní, no, muž musíte zaměstnat ještě jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně.
1: Motivačně a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom pulitru, no.
0: Přiznává Marie.
1: Přiznávám, ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné, tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám chutnají, nebo klasika?
1: Ani ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Teď... Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál a teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machálkovou a Leona je spoluhráčka tenisová, takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje, takže
0: volíte kamarády z tenisu.
1: Nadšenou tenistku Leonu Machálkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria, máte idoly, ale, paní kolegyně, copak, vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku. Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano?
3: Se vzděláním.
2: Se vzděláním. Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No to musí vypadat.
2: No dovolte, chytrá, víte, že to vypadá, ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice, vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co ukažte mi to?
3: No,
2: to,
3: ukažte
2: je,
3: mi.
2: To je moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já jí platil. Na dobírku 190 korun stála. No ale víte co, že jste to vy? Tak vyjdete 190, kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Vidíte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal Nejlepší přítel člověka přes plochu osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení s částí opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je. Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa Aloise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
1: zasoutěžili
0: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor, mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané Zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná.
1: Lenonova, ano.
0: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
1: Ano.
0: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: A i když taková... To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
3: Slyšíme. Dobrý den.
4: Tanda Zemějíc, zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže díky. Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám, jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně. Přeju vám hodně zdraví oběma a
2: děkujeme. Děkujeme, řekl jste to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka, pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redková, vysvějte pisto. A my všichni dohromady přidáme Nálovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil, děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr Zdovnek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím vidím, taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat, aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Nálovský, jo.
2: Dobře,
3: děkujem.
2: Ačko. Díky moc.
3: Zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovin, přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: A jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 no, stupňů. Už.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Nálovským a s paní Machálkovou.
9: Tady ale tohle to je pěkné, to poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: A tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako oxfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. Oxfordská forma výuky, no co?
10: Báječná, může se to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám, co to tady máte? Moment, vy tady, co tady děláte dneska vlastně, když je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? Stávku, kás.
10: Každý se musíme nějak živit, že?
9: No, houslíš je. A umíte na tom opravdu, nebo to je nějaký, co? A víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma ten za to žít, že jste to vy, zde prosím pěkně, 20. Potom jí zase dáte a ofotíte si to, tam máte záruku. A moment, a jak tak koukám tu 20, moment, nebudete potřebovat, protože žák je dosti štědrý.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhý mu říká, zatáhni břicho. To pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci.
2: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
2: Já no. Jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, když jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo teda.
3: Nevšimli si toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala Spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý trikot tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to byl ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty Spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem do vody závodně. Dokonce s Heidemarie Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože vždycky byla první a poslední, že jo. No jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
3: Já jsem měla stejný princip.
5: Ty hry, jsi skákala?
3: Ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako.
4: Tak jako. Že moc pozdravuju. Že moc pozdravuju. Takže, takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu Spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu a vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak se to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni už se všichni dívali na toho Jirku, jak tam, jak je na tom, tam jako, jak tam, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dalo nějaký ty známky takhle, jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak bylo opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakom prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, ještě je pořád nosím. Tak já jsem už nevyrostla. Tak jsem stála hrdě A potom nějak moje maminka chtěla, jakože bych, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Hrzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. Tyško říkala, a říkala, no ale teď mám sami jedničky, jako ta Bára. A on říkal, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Uh-huh. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Bára Hrzánová a spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před 2 lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna. Tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
2: Nikdy jsem tam nebyla.
1: No, tak na je čas.
2: Spartakiádě. Dobře, vemu si to k srdci.
1: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém nebo v nějakém sportu, Marie, to je téma.
2: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
1: V kůlně?
2: V kůlně,
1: to je ano, čestné místo. Je,
2: no, protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskaj.
1: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
2: Ne.
1: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
2: Tak.
1: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to.
2: Myslím, že ne.
1: Jsou poctivě vydřené, ne?
2: To je pravda.
1: No,
2: to je pravda.
1: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová, pokračování, anebo Jaroslav Válek, čili Smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava, tradičně. A zdravím paní Majko Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam nevysílám. Opět je, ráda vás poslouchám v nočním mikrofonu.
5: Děkuju.
4: Přeji všechno nej. A vybírám, Pavle, pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zdravíme pana.
5: Dobrý den, pane.
6: A opřed bych si pana Málka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce, zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: děkujeme.
3: Čestu.
5: Děkujeme.
3: Další prosím, halo, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané, zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, Maruš, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: A říká Ačko.
3: Jo, to
5: Pavel
3: jsem nepostřehl.
5: Přeslechl.
3: Já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo,
8: no,
3: tak
8: nevadí.
3: Dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: naschle. Naschlenou, ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, Uchvědimsko. Zdravím Maru.
5: Děkujeme, díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno, jenom díky. Nás zajímá, kdo volal.
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nedozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to z Chrudimska dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Haló.
10: Jsem z Karviné. Dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a hlasuju pro Smutného muže z Brna.
3: Aha, dobře, píšeme si. Díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý. Moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto. Hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné úterní ráno všem posluchačům. Mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Hrzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Barv, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcový, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
12: On je zlatý, protože on to se mnou umí teda. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá a strašně řvo. A i zprostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, to toho cholerika může taky zabít, tohle.
13: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovné snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozi, no. Dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Taky jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se málem rozpláču, ale je mi to teda úplně jako... Co platný? Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené, byli v Izraeli. A teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. A říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co on přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže ona říká, tady odsaď něco jí musím přivít. Jo. No a nakonec, tak se to zdálo i kamarádce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je byla jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. No, tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země. No přivez jako svatou olivu a tak mu volala matka, byla úplně rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem. A ona se jí rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
2: Já jsem ale tohle to musím říct, aby to nebylo, že jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budějic, tak jsme jezdili na Kleč, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleč. Co mi to spadlo?
13: No, jaký kámen?
2: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný. Pardon, tak ještě jedno, promiňte.
13: Vesmírný kámen.
2: Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takovej bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo s těma dřeva, tak ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako, no a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsme měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. Než se to našlo, kde to je, že to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
5: Teda ty mi dáváš, Pavle,
3: Češká
5: no.
3: Otázka?
5: Možná si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
3: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
5: No, pohoda ne, tam je nádherně, my tam byli před dvěma lety, taky jsme si to moc užili a tohle bylo tedy za studentských starodávných let a byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký, prostě aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, mě to v baťohu a do dneška jí má.
3: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme,
5: tak,
3: kde to je.
5: No, No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, no, asi říkejme tomu, že mohlo.
3: Neotevřeli nějaký
5: ale
3: krimi případ.
5: Kamená lví tlapa jako těžítko.
3: Dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj v Humoriádě. Budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek? Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon, připomenu, 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Šťorp. Marie se četla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Scénka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zase jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by ho došly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Tak když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád. A říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začárky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyň, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů. Prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo? A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, že jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku. Hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo. Umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že to poprvé napadlo sednout a kreslit? No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že jo? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čili že to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven. Že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Policejní hlídky tento týden zaměří kontroly na dodržování rychlosti a střízlivost řidičů. Okresní soud znovu projedná případ požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy, při kterém v roce 2022 zemřely dvě ženy. Dnes bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 38 stupňů. Je úterý 4. srpna. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Celý týden budou policisté častěji hlídat dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Zapojují se tak do evropské preventivní akce. Mluvčí policie David Shen připomíná, že kromě trestných bodů hrozí řidičům za nedodržení pravidel i přísnější tresty.
3: Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti je velmi závažný přestupek, zejména proto, že může mít i velmi, velmi závažné následky. Je dobré si připomenout, že v případě, že řidič překročí dovolenou rychlost v obci o 40 km a více, nebo mimo obec o 50 km a více, tak se jedná o přestupek, který již neřeší policie, ale oznámíme ho správnímu orgánu a takový řidič zároveň na místě přijde o řidičský průkaz.
2: Okresní soud pro Prahu Západ se dnes znovu začne zabývat požárem domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. V roce 2022 při něm zemřely dvě ženy, 55 lidí se zranilo. Případ vrátil k opětovnému projednání krajský soud. Ten loni v říjnu zrušil osvobozující verdikt pro tři zaměstnance společnosti, která domov opravovala.
4: Firma do budovy montovala nové vytápění. Požár měl podle obžaloby vzniknout nedbalostí při svařování potrubí. Soud bude muset znovu posoudit, jestli zaměstnanci firmy dodrželi všechna bezpečnostní pravidla. Vinu odmítají. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Děti z Prahy 10 si budou moct chodit hrát na takzvané dobrodružné hřiště. Vznikne na sídlišti Solidarita a nabídne jim možnost vyzkoušet si práci s různými materiály a nářadím. Městská část ho otevře na začátku září. Každý pátek budou hřiště využívat žáci z okolních škol, říká mluvčí Prahy 10 Jan Brunotrop.
5: Děti zde budou moci pod dohledem zkušených lektorů stavit bunkry a domečky, pracovat se skutečnými nástroji nebo rozvíjet svou fantazii při volné hře.

0: Sport.
1: Česká hokejová osmnáctka podlehla v úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu týmu Spojených států 4-6. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda prohrávali po 35 minutách už 2-6. Ve třetí třetině duel ještě zdramatizovali, ale obrat se jim nepodařil. Dvakrát se trefil obránce Lukáš Kachlíř. Soupeři pomohl hattrickem Gavin Burker. Na led se čeští reprezentanti do 18 let vrátí dnes od 21 hodin našeho času, kdy vyzvou výběr Německa.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne se hlavně v západní polovině kraje při přechodně zvětšené oblačnosti budou lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Střední Čechy nic a mimo Střední Čechy třeba šestnáctka u Jičína, tam překáží odstavené auto, stojí v jednosměrce mezi obchodem Jisk a obchvatem Jičína.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
2: Jestli to takhle půjde dál, kolegyně, tak jsem zvědav, jak tady budete mít nudapláž během vysílání. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dneska tak sympaticky v tělové barvě, kus záclony, takové...
3: Není kus to... záclony, no dovol.
2: A je to takové krajkové. No, máme tady spolu co na práci do 9. hodiny, tak ať se nám daří, vám poslouchá, hlavně neuvařit se dalším dnem.
0: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 5 hodin a 10 minut s vámi středeční ranní vysílání. Je středa, doufám. Je středa?
1: Ne, a je úterý.
0: Už teprv. Ach, můj regionální bože, člověk by si hned myslel, že by to mohlo lépe a rychle utíkat, a ono ne. Tak zkusím to na potřetí. Petře, jak to vidíš ty? Středa nebo úterý?
2: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
4: Komisař Mulén.
3: Komisař Mulén měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
4: Já osobně se zajímám o každého.
3: V titulní roli zářil Yves Reniér. U nás dabingem Miroslava Moravce.
5: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
4: S radostí. Jakmile si budu jistit, že nemůže dojít k omylu.
3: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
6: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
3: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
6: Přátelé, fantastický závěr.
3: Express z Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé. Na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama svoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.

0: Pět hodin, 15:30.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Úterý, co nás čeká? Už to tady vidím. Horko a odpoledne možnost bouřek. Jasno, polojasno, odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti mohou lokálně vytvářet se přehánky nebo bouřky, četnější na západě kraje. Maxima 35 až 38, v Polabí ojediněle až 39. Kdeže jsem to už letos někdy slyšel?
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Stomatologie už dávno není utrpení. Jak náročné byly zákroky pro Alenu, která se léčila se zánětem dásní, kostí a chybějícími zuby? Co jí dělalo největší problémy?
3: U mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení.
2: O novinkách ve stomatologii se zubním lékařem Janem Šmídem.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Už se na to dívám, co je připraveno do letní reprízy Ahoj rádio. Ano, tentokrát Biograf. Velké plátno, tma, popcorn a příběh, který vás vtáhne. Už za chvíli vám děti z Rakovníka prozradí, jestli chodí do kina a co se jim na tom případně líbí. Matík se teda dobrovolně přiznává celým tím naším krajem, kde se vysílá. Já jsem nebyl v Biografu od covidu. Nevím, nějak mě to tam úplně... No a ten popcorn a ta cena za něj, dát si litrovou kolu, no, tolik cukru za tolik peněz.
4: Keby bylo něco,

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dneska v úterý horko, odpoledne možnost bouřek a maxima i dokonce v Polabí těch 39. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A za chvíli Iveta Bartošová, Marta Kubišová nebo Mandra, že?
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Bylo 17:30. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi v bitcoinové kauze. Žalobkyně navrhuje Tomáši Jiříkovskému 20 let vězení za provozování darknetového tržiště a dalších 9 let za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Exministrovi Pavlu Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi Radomíru Daňhelovi navrhuje 6,5 roku vězení. Advokátovi Kádymu Ticovi pak 8 let vězení a peněžitý trest. Všichni obžalovaní vinu odmítají. Voda ve většině středočeských přírodních koupališť je podle hygieniků vhodná ke koupání. Pouze na jezeře v Ostré na Nymbursku je vysoký obsah chlorofilu. Neměli by se tam proto koupat alergici, děti a těhotné ženy. Rekonstrukce silnice mezi Pchery a Brandýskem na Kladensku se zpozdí. Práce měly být původně hotové do konce srpna. Kvůli špatnému stavu kanalizace v obci Pchery dokončí dělníci opravy v říjnu. Celková cena stavby je zhruba 62 milionů korun. Praha 5 plánuje výsadbu nových stromů a keřů u základní a mateřské školy v Radlicích. Chce tím vylepšit pozemky v ulicích Nad Laurovou a Radlická. Do úprav zahrady a okolí se zapojí taky děti a rodiče. Celkem vysadí 7 listnatých stromů a 25 keřů. A dnešní počasí bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer se můžou lokálně tvořit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů a v Polabí až 39.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na silnicích, v kraji, v Praze, všechno v pořádku, zatím klid před bouří.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Říct klid před bombou by bylo horší, obzvlášť na letišti.
1: No, teď opravdu ano, protože na pražském letišti začala působit nová speciální policejní jednotka, která dohlíží na bezpečnost, takže tyhle fóry by ti tam už asi neprošly.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Bezpečnost na pražském letišti Václava Havla hlídá nová speciální policejní jednotka. Patří pod cizineckou policii. Cestující můžou potkat muže v zelené uniformě od vstupní haly až po gate. A někdy taky přímo v letadle. Dohlížejí na bezpečnost vládních delegací prezidentů, ale i všech ostatních cestujících. A připraveni jsou i na to nejhorší. Bombový a teroristický útok nebo únos letadla.
1: Jen před několika dny zasahovali policisté ze speciální jednotky, jejich velitel major Jan Kubo jim říká bojovníci, proti muži, který o sobě ironicky prohlásil, že je terorista.
2: Bohužel my tady tu situaci nemůžeme nikdy podcenit.
1: I když potom muž vysvětloval, že se pokusil o špatný vtip, nikam neodletěl. Speciální jednotka se stará taky o bezpečnost vládních delegací nebo prezidentů. Zasahují taky třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím, někdy i přímo v letadlech. Kubo.
2: Člověk, který bude agresivní, může použít jako zbraň cokoliv, co je v letadle.
1: Proto znají příslušníci speciální jednotky přesně typy letadel. Zásahy v nich pravidelně cvičí, jak dokládá záznam z jejich přípravy pořízený televizí Prima. Pomáhat tak můžou třeba i útvaru rychlého nasazení, známému pod zkratkou Urna. K tomu vytvořili podle zástupce velitele jednotky majora Jana Paříka speciální zásahové karty. V nich je například maximální počet cestujících, pozice únikových i hlavních východů a další informace. Každý z jednotky umí navíc ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše, doplňuje Pařík.
3: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
1: Stali se tak od července třetí speciální jednotkou české policie. Od roku 2010 má vlastní tým jaderná elektrárna Temelín a od roku 2016 i jaderná elektrárna Dukovany. Letiště je navíc jedním z takzvaných měkkých cílů. Do konce letošního roku by mohlo podle odhadu odbavit dohromady skoro 19 milionů cestujících. Rostoucí počet cestujících potvrzuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: Letiště Praha odbavilo za první polovinu tohoto roku 8 224 302 cestujících. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o nárůst téměř 6%.
1: Na čím dál větší počet lidí na letišti a jejich bezpečnost se tak připravuje i speciální jednotka. V budoucnu by mezi sebou chtěla mít třeba i vyjednavače. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

0: a ve 6:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Bude horko, bude domdlob 35, 38, v Polabí 39, už jsou řektičky dávno vyschlé, ale vy prosím vás opatrujte se, šetřte se, biozátěž na trojce, kdyby mohla být na čtyřce, je tam dostatečný přísun tekutin vyvětrat teď po ránu, společně to zvládneme.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Na zámku Loučeň ožijí legendy o králi Artušovi. Od 4. srpna se zámecký park s labyrinty promění vždy v úterý, středu, čtvrtek a sobotu ve svět rytířů, kulatého stolu, kouzelníka Merlina i bájného meče Excaliburu. Děti se mezi 10. a 17. hodinou zapojí do rytířských zkoušek, pomůžou porazit zlou Morganu a na závěr je čeká slavnostní pasování na rytíře. Součástí programu jsou taky divadelní scénky, které po celý den vtáhnou malé i velké do příběhů artušovských legend. Františka Palackého můžete poznat i jinak než jako otce národa. Venkovní výstava Občan Palacký na náměstí Republiky v Neratovicích přibližuje jeho život v nečekaných souvislostech. Od vztahu k divadlu a češtině až po vazby na Lobkovice a tehdejší Neratovice. Na 24 panelech nabídne pohled na osobnost, která výrazně ovlivnila české dějiny, a k vidění je výstava až do října. Galerie Kladenského zámku vás a vaše děti zve mezi 10. a 17. hodinou do světa oblíbené počítačové hry Chuchel. Interaktivní výstava Zachuchleno, která vznikla ve spolupráci se Sladovnou Písek a českým vývojářským studiem Amanita Design, promění návštěvníky v součást dobrodružné honby za třešní. Na hravých stanovištích si vyzkoušíte nejrůznější úkoly, překážky i sílu přátelství, které je hlavním motivem příběhu svérázného hrdiny Chuchla. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Berouně a Hořovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Češi si oblíbili investice do nemovitostních fondů. O zápisu nakloněné věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů rozhodne nové zastupitelstvo. Bude převážně jasno až polojasno, odpoledne lokálně i s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 39 stupňů. Dobré ráno, vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Nemovitostní fondy jsou mezi Čechy čím dál oblíbenější formou investice. Potvrzuje to Asociace pro kapitálový trh. Podle ní loni objem peněz vložených do realitních fondů vzrostl o 38%, takže mnohem výrazněji než třeba do akcí nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že nemovitosti neustále zdražují a nabývají na hodnotě, říká za asociaci Jaromír Sladkovský.
3: Když někdo, kdo nemá s investováním zkušenosti a vstupuje, tak většinou si nejdřív kupuje nějaký produkt, který je velmi nízkorizikový. To znamená, že ty klienti vidí stabilní růst, ať chceme nebo nechceme, tak se samozřejmě klienti koukají na tu historii.
2: O zápisu zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů rozhodnou až noví zastupitelé po říjnových volbách. Radní se na tom shodli na včerejším jednání. Válcová věž zříceniny se má oficiálně stát nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodeti před pár dny měřením potvrdili její rekordní náklon 7,315 tisícin stupně.
4: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů vyjde na asi 1 milion korun. I proto chce město nechat rozhodnutí o zápisu na nové zastupitele. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu, a to se sklonem 5,42 stupně. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Teploty v Česku se dnes na mnoha místech budou podle meteorologů opět blížit k 39 stupňům Celsia. Centrum Prahy proto budou kropením a mlžením ochlazovat dobrovolní hasiči z první městské části. Pojedou například na Staroměstské a Václavské náměstí nebo k Pražskému hradu. Podle velitele jednotky Zdeňka Čiháka jim práci často komplikují někteří řidiči.
5: Je to hodně složitá práce s zaparkovaným vozidlem. Máme místa, kde to máme fakt na milimetry, na průjezdy, ale děláme to pro lidi a to je nejdůležitější. Sport.
2: České tenistky mají za sebou úspěšný vstup do turnaje Canadian Open. Do druhého kola postoupili Nikola Bardunková a Karolína Plíšková. Ve stejné fázi už jsou taky Sára Bejlek a Kateřina Siniaková. Jedinou českou tenistkou, která zatím v Torontu skončila, je Tereza Valentová. Ta vypadla po porážce s Američankou Townsendovou.
0: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou lokálně tvořit přeháňky nebo bouřky, hlavně v západní polovině kraje.

0: kraje. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, v Polabí až 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Šmejkalka směr Brno, špatný, velký špatný.
3: Tady na Šmejkalce směrem na Brno, tak už to stojí, jo, protože tady nějaký kamion smet všechny ty zátarasy, co tady jsou do zúžení. Hned na začátku toho zúžení je to takový docela nefrálevný, brzí se z vysoké rychlosti.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
2: 4 minuty přesně po 6. hodině, přeji dobrý den při úterý s Českým rozhlasem. Posílám Anuka a Valdemara Matušku.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Nebezpečná past, ze které není úniku, tím se může stát auto pro děti nebo domácí mazlíčky. Pokud v něm někdo v těchto horkých dnech zůstane sám, tak opravdu může jít o život. Teplota uvnitř totiž stoupá velmi rychle. Právě malé děti a zvířata jsou na takové změny teplot citlivější.
1: Všechno v pořádku, kluci? Dobrý? Tomé to je na záchranku. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
2: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové. Díky tomu, že bylo auto odemčené, mohli 3 chlapcům rychle pomoci. Zároveň hned přivolali záchranku.
3: Jeden z nich byl 10letý a menší 2,5 staré. Zdravotníci kontrolovali zdravotní stav dětí a následně znovu předali do péče matky.
2: Popisuje Veronika Soukupová z městské policie Hradec Králové. Tentokrát vše dopadlo dobře. Zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl z pražské záchranné služby má mnohem dramatičtější zkušenost. Říká mi, zatímco sedáme do jednoho z osobních aut pražské záchranky.
4: Bylo to na parkovišti před obchodním centrem, kdy jsme na místo přijeli souběžně s policií, s hasiči. Ty provedli násilný vstup do vozu, vytáhli jsme vlastně 2 děti zhruba ve věku 3-4 let ze zadních sedaček. Jedno mělo poruchu vědomí, takže jsme obě děti odvezli na urgentní příjem. Ta rodina, která se dostavila záhy a ty děti svý viděla, zpočátku nevěřila tomu, že během pár minut mohlo dojít k takové progresi toho zdravotního stavu.
2: Přestože parkujeme ve stínu, během chvíle se začínáme výrazně potit. K tomu, abychom horko zvládali, nám pomáhá termoregulace. Dětský i zvířecí organismus se ale zahřívá mnohem rychleji.
4: Dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení, může dojít ke křečím, k poruchám vědomí až k edému mozku a i k smrti.
2: Interiér auta je jako skleník. Například při venkovních 35 stupních přesáhne po 20 minutách teplota uvnitř 50 stupňů. V Praze má záchranka každoročně podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové 1-2 případy, kdy zůstanou děti ve vedru v autě sami. Jeden z nich byl před časem jen proto, že se rodič dítěte spolehnul na pootevřené okénko.
5: Dítě se z auta velmi rychle vyprostilo a byť bylo odvezené do nemocnice, tak naštěstí tento případ neskončil tragicky.
2: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Střední Čechy.
0: Úterý 4.8.2026 a hodiny ukazují 6.12.5.

0: 16 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Vidím to jasně, horko a odpoledne možnost bouřek. Teploměr ukáže 35 až 38, v Polabí ojediněle až 39, no a vítr slabý, proměnlivý nebo východní v bouřkách přechodně zesílí.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Pojďme na silnice, taky ať se dozvíme, co nového právě na silnicích v Praze a nejbližším okolí je.
2: Hezké ráno. Opatrně, pokud jedete po dálnici D1 směrem z Prahy na Brno, za Mirošovicemi na 22. a půltém kilometru se stále řeší v omezení nehoda kamionu s osobním autem, průjezdný pouze levý pruh a kolona z 22. kilometru vás zdrží až 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 zesílil provoz před omezením u letiště, kolona už ze 4. kilometru od Kněževsi na 10 minut a zdržíte se už v celé Novopatské před sjezdem na Kbelskou, brzdí se aktuálně už na Pražském okruhu před sjezdem na Černý most, zdržení až 4 hodiny.
1: Kutilové. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: 6.21. Už teď po ránu by to chtělo trochu ochladit. No, pojďme se schladit vnitřně nějakou dobrůdkou. A přitom stačí tak málo. A kde je Polárce dneska konec?
1: Kdo si v létě rád nepochutná na zmrzlině? Ale nová zmrzlina, kterou vyrábějí pražské mlékárny, závod Vysočany, to není obyčejná vodová zmrzlina. Jmenuje se Polárka a vyrábí se z másla, mléka a cukru. Však je také nejen dobrá, ale i výživná. Výroba této výživné pochoutky je složitá a vyžaduje speciálních strojů. V Sovětském svazu i v Americe si bez takového výživného mraženého krému ani nedovedou představit oběd. Obohacuje totiž jídelní lístek, osvěžuje a současně doplňuje normální potravu mléčnými bílkovinami. Polárka potvrdila moudrost, že láska vede žaludkem a získává denně nové ctitele. A tady vám ukážeme, že ochranná známka Polárky není také jen tak vymyšlená. Polárka chutná nejen na obrázku, nýbrž i ve skutečnosti, jak to vidíme na originálu ochranné známky v pražské zoo.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Do času zpráv v 6:30 přidáváme další muziku. Nejdřív zvolna Jan Nedvěd a pak dost v takovém svižném tempu dorazí Ricky Martin. Přeji vám dobré ráno, úspěšný den a hlavně v klidu, v pohodě. Společně to zvládneme.

Víte, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Kdybyste v průběhu dnešního dne měli čas a chtěli trávit čas venku, i když navzdory předpovědi počasí by člověk spíš měl být někde u vody, nabízí se prázdninové cestování s cyklohráčkem, které potvrzuje i také oblíbenost u vás cestujících rozšířeným provozem, tak třeba 4., což je dneska, se zamíří přes Poděbrady do Kutné Hory. Odjíždí se z hlavního nádraží v Praze po 10. hodině, tak zkuste si případně najít čas, ten správný peron a vyrazit a hrát si.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Knihovna Václava Havla změní svůj název. Ve vedení instituce končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček. O rozhodnutí správní rady informoval krizový manažer knihovny Marek Měrka. Dodal, že instituce bude dál fungovat a její program pokračuje podle plánu. Knihovna se už nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Projekt v červnu opustila jeho spoluzakladatelka Dagmar Havlová. Ta později odvolala souhlas s používáním jména svého manžela. Trhový Štěpánov na Benešovsku chce postavit vodovod do 3 místních částí. Obyvatelé Dubějovic, Sedmpán a Štěpánovské Lhoty se doteď museli spoléhat na vlastní studny a vrty. Nově by měli dostávat vodu ze Želivky. Náklady jsou odhadované na 60 milionů korun. Na část by město mělo získat dotaci. Městská policie posiluje kontroly u stanic metra v Praze 13. Strážníci se při nich zaměřují na problémové a nepřizpůsobivé osoby. Kontroly nově provádějí několikrát denně, včetně noci. Opatření bude trvat celý srpen a podle potřeby i v září. Praha 4 posunula plánovanou obnovu jezírka a jeho okolí v Nuselském parku Jezerka. Náklady by měly být asi 26 milionů korun. Práce měly začít v březnu, ale kvůli nepřesnostem v projektové dokumentaci je radnice musela odložit na listopad. A dnešní počasí. Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer se můžou lokálně tvořit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů a v Polabí až 39.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Benešov budete se cukat v koloně z kilometru 21,5. V pravém proudu tam vyšetřují srážku auta s kamionem, zdržení pro osobní auta nějakých 10 minut, kamiony o něco déle.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Míříme k silničářům.
1: Představili nový portál staveb. Řidiči v něm najdou všechny letošní uzavírky na krajských silnicích 2. a 3. třídy. Podrobnosti už za chvíli.
0: No tak to jsme rádi.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6.37,5. Nový portál staveb spouští Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Vlastně jde o webovou aplikaci, která ukazuje všechny letošní dopravní stavby na silnicích 2. a 3. třídy. Řidičům má pomáhat s plánováním každé jízdy. Na portálu najdou všechny uzavírky, které by na trase potkali.
1: Zde vidíme přehledovou mapu Středočeského kraje, kde jsou červeně označeny uzavírky a zeleně označeny hotové akce.
2: Nový portál staveb mi ukazuje ředitel Krajské správy a údržby silnic Aleš Čermák.
1: Je zde i plánovač tras, na kterém si můžeme naplánovat trasu z nějakého místa do nějakého místa. On nám se nám zobrazí trasa a okolo ní dané uzavírky.
2: Vpravo je teda seznam všech těch aktuálních uzavírek.
1: Zde máme název dané stavby, můžeme si ji rozkliknout a otevřela se před náma stránka, kde je popsán předmět stavby.
2: Teď jsme v Říčanech, tak kdybych si chtěl najít tu nejbližší uzavírku.
1: Zadám Říčany a zde vidím okružní křižovatku, která se nám tady zobrazuje hotová ze 42%.
2: Dodal ředitel Krajské správy a údržby silnic Čermák. Přesunul jsem se právě na silnici 101 v Říčanech, kde dělníci přestavují křižovatku na kruhový objezd. Stavby vedoucí Ondřej Růžička mi popisuje, jak práce postupují.
3: Máme provoz na jedné polovině té okružní křižovatky, nyní máme provoz spuštěný středem ostrůvku.
2: Teďka tady vidíme válec, to znamená, že pokládáte nový asfalt.
3: Přesně tak, ty válce tady musely být dokonce 3.
2: Právě takové projekty nově řidiči najdou ve středočeském portálu staveb. Podle krajského radního pro silniční dopravu Josefa Pátka z ODS to pomůže také vedením obcí nebo třeba organizátorům veřejné dopravy.
4: Ta informace je velmi důležitá nejenom pro starosty obcí, ale zároveň i pro další investory ve veřejném prostoru, protože mohou včas vidět, kdy se bude realizace provádět.
2: Na letošní rok krajští silničáři naplánovali 289 dopravních staveb. Z Říčan Ondřej Mikušek, Český rozhlas.

0: Přesně za 6:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer se přechodně zvětší oblačnost, mohou se lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, četnější případně na západní části našeho kraje. Maxima 35 až 38, v Polabí ojediněle až 39. Předpokládá se velmi silná zátěž teplem, tedy horko a odpoledne možnost bouřek. Takové bude úterý.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Kuba Vodička.
2: Hezké ráno. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno si stále dejte pozor na kolonu v okolí Mirošovic. Auta se zastaví na 21. kilometru přímo u sjezdu na Mirošovice. Pomalu se jede až do omezení na 22,5. kilometr, kde se v pravém pruhu řeší nehoda kamionu s osobním autem s držením kolem 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 už provoz zhoustl, kolony začínají aktuálně na 5. kilometru u sjezdu na Středokluky s držením minimálně na 10 minut. Dlouhá kolona už je v celé Novopatské před sjezdem na Kbelskou, provoz zastavuje už na Pražském okruhu na úrovni sjezdu na D11, celkové zdržení až 20 minut a hustý provoz také na Štěrboholské spojice před Průmyslovou od sjezdu na Běchovice, zdržení na 10 až 15 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Máte rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi.

0: Léto na Mělníku bude plné živé kultury, hudby i zábavy pro celou rodinu. Projekt Mekuc v létě nespí. Nabídne od 10. do 31. srpna koncerty, divadla, filmy pod širým nebem, workshopy i další programy pro děti. Užijte si prázdninovou atmosféru v Mělníku. Podrobný program najdete na webu mekuc.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Dnes odpoledne skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Vedení Prahy chce zajistit víc nouzových úkrytů pro ochranu obyvatel. Chce vytipovat vhodné sklepy a podzemní garáže. Bude převážně jasno až polojasno, odpoledne lokálně i s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 39 stupňů. Dobré ráno, vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4. hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad, říká ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: V týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby a v tom týdnu to bude dostupné.
1: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční 9. a 10. října. Praha hledá nové prostory pro ochranu obyvatel. Společně s hasiči a odborníky z univerzit chce vytvořit seznam takzvaných improvizovaných úkrytů, do kterých by se lidé v případě nebezpečí mohli schovat.
3: Mezi vhodné prostory pro improvizovaný úkryt patří například sklepy a garáže, popisuje vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
4: Vlastně cokoliv, co je pod úrovní terénu, tak je takřka ideální.
3: Systém by měl doplnit současné stálé úkryty. V těch se podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana může schovat 150 tisíc lidí. Skoro 350 tisíc by se pak mohlo skrýt v metru a strahovském tunelu.
5: Ve stálých úkrytech je zajištěno ukrytí pro asi 40% obyvatel Prahy. Zbylých zhruba 60% se bude ukrývat v improvizovaných úkrytech.
3: Seznam improvizovaných úkrytů bude vedení metropole s odborníky a hasiči tvořit několik let. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Okresní soud pro Prahu Západ se dnes znovu začne zabývat požárem domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. V roce 2022 při něm zemřely 2 ženy, 55 lidí se zranilo. Případ vrátil k opětovnému projednání krajský soud. Ten loni v říjnu zrušil osvobozující verdikt pro 3 zaměstnance společnosti, která domov opravovala.
6: Firma do budovy montovala nové vytápění. Požár měl podle obžaloby vzniknout nedbalostí při svařování potrubí. Soud bude muset znovu posoudit, jestli zaměstnanci firmy dodrželi všechna bezpečnostní pravidla. Vinu odmítají. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou lokálně tvořit přeháňky nebo bouřky, hlavně v západní polovině kraje. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, v Polabí až 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Připomínám nehodu na dálnici D1 na Šmejkalce směr Brno a taky čerstvá nehoda v Praze v Náchodské v Počernicích. Tam jsou 2 auta po nehodě, jedno osobní, druhé nákladní. Držte se a samozřejmě, kdyby něco, volejte zelenou vlnu 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Dobré ráno, střední Čechy.
1: Cyklohráček, naše další téma. Tak si na něj počkejte.
0: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 7 hodin 10 minut.
1: Region Express.
0: Ano, i v srpnu pokračují letní výlety s cyklohráčkem. O víkendech jezdí po své standardní trase z Prahy, letos mimořádně z pražských Bubnů přes Středokluky do Slaného. Po zbytek prázdnin ale jezdí vlaky taky v úterý a ve čtvrtek, a to na méně obvyklé trasy. Tomáš Kopáček zjišťoval podrobnosti.
2: Cyklohráček jezdí již 13. sezónu. Přes léto si organizátoři připravili rozšířený jízdní řád. Podrobnosti přibližuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: 6 speciálních výletů, které se vydávají z Prahy do různých míst středočeského kraje.
2: I v tomto roce bude cyklohráček projíždět turisticky zajímavá místa ve středních Čechách.
3: Pojedeme přes Poděbrady do Kutné Hory až do centra, potom pojedeme přes Neratovice a Mělník do Mšena, takový výlet na Kokořínsko, potom po oblíbené trase takzvaného horního posázovského pacifiku přes Čerčany až do Kácova.
2: Díky spolupráci pražské integrované dopravy s integrovaným systémem Jihočeského kraje budou letošní trasy nově rozšířeny do jižních Čech.
3: Výlet přes Beroun a Příbram až do Písku, což je úplná novinka, tam jsme dosud nikdy nedojeli, a potom, co jsme v červenci jeli do Tábora, tak to bude další destinace v Jihočeském kraji.
2: Prázdniny pak zakončí oblíbená trasa, která letní sezónu cyklohráčku otevřela v červenci.
3: Poslední výlet, který se vydá přes Vrané nad Vltavou a Mníšek pod Brdy až do Dobříše.
2: Kromě speciálních výletů v srpnu vyráží cyklohráček i v rámci svého pravidelného jízdního řádu.
3: Během letních prázdnin jezdit v sobotu a v neděli po své pravidelné trase do Slaného přes Hostivici a kolem zříceniny hradu Okoř. Samozřejmě i po letních prázdninách bude v této trase o víkendech a státních svátcích pokračovat až do konce října.
2: Na víkendové výlety vyjíždí cyklohráček ze stanice Praha Bubny. Speciální srpnové jízdy vždy v úterý a ve čtvrtek budou začínat na pražském hlavním nádraží.
3: Kolem 9. 10. hodiny dopolední, záleží podle toho, jak ta trasa je dlouhá, aby jsme se pak v klidu stihli vrátit zpátky a i v té cílové destinaci byl nějaký čas na třeba nějaký výlet.
2: Pro víkendové, ale i speciální jízdy v úterý a ve čtvrtek neplatí ve výletním vlaku žádné speciální jízdné. Využít můžete standardního tarifu pražské integrované dopravy nebo tarifu Českých drah. Jízdní řád a podrobnosti pak naleznete na webu pid.cz/cyklohráček. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
0: Ještě jednou připomínám, dneska v úterý můžete vyrazit s cyklohráčkem do Kutné Hory a ve čtvrtek do Mšena. Nádherné koupaliště tam mají.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: 7, 12 a půl.

0: Za chvíli s těmi nejmenšími dětmi zavítáme do biografu, teď ale jiné důležité informace.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A návštěvy. Tak dneska jasno, polojasno, odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti, lokálně přehánky nebo bouřky, teploměr by měl ukázat 35 až 38, v Polabí ojediněle až 39.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Hezké ráno. Problémy jsou stále na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno, a to za sjezdem na Mirošovice na 22,5 kilometru. V omezení se stále řeší nehoda osobního auta s kamionem. Průjezdný pouze jeden pruh, kolona narostla už zhruba na 20. kilometr. Čekejte zdržení směrem na Brno, tedy minimálně 15 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 stále kolona před omezením u letiště, od Středokluk z 5. kilometru je to na 4 hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště už se vytvořila také dlouhá kolona, ta začíná u sjezdu na Vestec, pomalu se jede až k nájezdu od Barandova, celé je to asi na 25 minut. Kolonu čekejte také v celé Novopatské před sjezdem do omezení Vekbelské. Provoz se zastavuje aktuálně už na Pražském okruhu u sjezdu na Běchovice. Celý úsek je minimálně na půl hodiny. A hustý provoz už také na Štěrboholské spojce před Průmyslovou. Pomalu se jede už z okruhu od D11. Celý úsek je na 15 až 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Do studia tentokrát přijde zpěvačka Naďa Válová. Mluvit bude nejenom o své lásce k šanzonům nebo o spolupráci s dvojicí Habka Horáček, ale taky o tom, jakými netradičními metodami učí ostatní zpívat.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Michal Žák z Kavčíhor řekne, jak dneska bude a bude doopravdy až 39. Počkejte si na čas 7:45.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Je 7:30. Vrchní soud dnes bude rozhodovat v případu cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Dříve městský soud v Praze rozhodl, že má případ policie došetřit a obviněného propustil z vazby. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle serveru Seznam zprávy působil Číňan v Česku dlouhodobě jako novinář píšící pro deník tamní komunistické strany. Jednání vrchního soudu o stížnosti bude neveřejné. Silničáři začnou most v kamenném přívoze u Prahy opravovat nejspíš v polovině srpna. Dopravce a stavební firma se zatím nedohodli na provozu náhradních autobusů. Bourání konstrukce omezí i průjezd na přilehlé křižovatce. Odhadované náklady jsou asi 125 milionů korun. Pražská autobusová linka na letiště Airport Express od včerejška vyjíždí od hlavního nádraží z dočasného stanoviště v Opletalově ulici. Organizátor veřejné dopravy zastávku přesunul z magistrály kvůli další etapě opravy stropní desky nádražní haly, která je pod silnicí. Děti z Prahy 10 si budou moct chodit hrát na takzvané dobrodružné hřiště. Vznikne na sídlišti Solidarita a nabídne jim možnost vyzkoušet si práci s různými materiály a nářadím. Městská část ho otevře na začátku září. Každý pátek budou hřiště využívat žáci z okolních škol. A dnešní počasí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer se můžou lokálně tvořit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, v Polabí až 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na silnicích ranní dopravní špička při úterý 4. srpna. Problémy jsou třeba, jak hlásíte, třeba na konci dálnice D6.
3: Chtěl nahlásit na D6, úplně na konci, nehoda dvou vozidel s odbočovacím pruhu na Pražský okruh, až se snaží vlastně už jako najíždět do potenciálně odstavného pruhu a pak najednou tam vlastně jakoby je překvapí ta nehoda s tom odbočovacím, takže spíš je to o pozornosti, než že by to nějak výrazně blokovalo pravo.
0: Osobní auta dodávka v sobě na dálnici D11 na 8. kilometru ve směru do Hradce. Pozor, v Praze Brusnický tunel je aktuálně uzavřen ve směru na Smíchov. Pro nehodu osobního auta šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Moje milá, vzpomínáš ještě?
0: No i on bude vzpomínat. Ono, v pátek to bude.
2: Přesně tak, v pátek bude jeho koncert. A na Pražské Letné už teď staví technici areál a my jsme se tam byli podívat a vezmeme vás tam taky.
0: No jo, ale kdo to je?
2: No Marek Ztracený přece. Mám tě rád, i když děláme chyby,
0: život s tobou se mi vážně líbí. No tak to musíme oslavit už teď. A dáme to svižně. To víte, žádná zdržovačka.

7.36 a umíme to rychleji. Něco takového letenská pláň v Praze už dlouho nezažila, tak něco tam staví tribunu, pódium s výběžkem, taky pět věží s obrazovkami, ano, to všechno kvůli chystanému pátečnímu koncertu Marka Ztraceného. Jak sám říká, bude to zatím jeho největší hudební vystoupení vůbec.

0: my se nacházíme zrovna u zvukařského stanu. Tady budou zvukaři, na druhé straně budou zase kvůli videu mít stan, ale jinak jsme zrovna v sektoru nastání. Myslím, že je tady krásný odsaď výhled.
1: Popisuje zpěvák Marek ztracený uprostřed letenské pláně. Kolem se práší z nákladních vozů, které přivážejí další techniku. Na jedné asi 17 metrů vysoké věži u pódia právě dělníci montují obrazovky.
0: Musí přijet 140 kamionů. Je na tom nejzajímavější, že se to celý staví kvůli 120 minutám. Před chvilkou tady zavěsili už takzvaný banány reprodveden na zvuk.
1: Na přípravě akce se podle Marka ztraceného podílí stovky lidí. Dodává, že letenskou pláň si vybral třeba kvůli výhledům na město.
0: Jsem si tady set a říkal jsem si, vidím Nahrad, vidím Petřín, vidím tam Žižkovskou rozhlednu a vidím spoustu místa, takže se lidi nebudou muset mačkat. Tak jsem do toho šlápnul, dneska jsme tady, beru to jako jeden z největších večerů, možná největší večer mýho života hudebního.
1: Koncert, který Marek ztracený v pátek na letenské pláni odehraje, potrvá 2 hodiny. V okolí bude kvůli akci posílená veřejná doprava. Pražské Letné, Dominik Kučera, Český rozhlas.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: taky se zapotí. No aby ne, jaké máme ráno, osvěžující. Dobré ráno, Michale.
1: Krásné ráno přeju. No, myslím, že moc osvěžující není, protože teploty se venku teď už pohybují mezi 18 a 24 stupni, stoupají. Na některých místech jsme zaznamenali tropickou noc, a to nejenom v Praze.
0: Když se podívám na počasí, které bylo v průběhu měsíce červenec, věděl byste nějaký souhrn toho, co jsme vlastně měli?
1: Tak bylo to takové střídání teplejších, chladnějších dnů s tím, že ta nejchladnější perioda nebo to nejchladnější období přišlo na přelomu vlastně druhé a třetí dekády, někdy mezi 19. a 24. červencem. To byly takové nejchladnější červencové dny. A potom nejteplejším dnem byl poslední červenec, kdy si to asi ještě pamatujeme, ten minulý pátek, teploty byly velmi vysoké.
0: No a tady jsou ty statistiky a průměry prevíc, protože potom ve finále vyjde...
1: No, že ten červenec byl 11. nejteplejším od roku 1961.
0: Pojďme se podívat, jak strávíme v úterý 4. srpna den ve Středočeském kraji.
1: No, nejlépe, pokud můžeme někde do nějakého vychlazeného sklepa nebo klimatizovaného prostoru, protože dnes bude zase mimořádně horko, teplej než včera. Konkrétně ty nejvyšší denní teploty dnes budou 35 až 38, v Polabí by dokonce mohly vyšplhat až k 39 stupňům Celsia. Takže je jasné, že i dnes padnou minimálně denní teplotní rekordy na řadě stanic i ve středních Čechách a také v Praze. Na nebi bude většinou jasno až polojasno, no, odpoledne a večer se může tvořit trochu více kupovité oblačnosti a s tou můžou dorazit lokálně přehánky nebo bouřky, četnější by měly být v západní polovině kraje. No a vítr slabý, proměnlivý nebo od východu, v těch případných přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
0: Mám takový pocit, že ani zítra to na 7. schodu nebude mít.
1: Nebude. Jednak nás čeká zase velmi teplá noc s minimy mezi 23 a 19 stupni. Je v údolích, to bude trochu více osvěžující. No a zítra přes den teploty sice nižší než dnes, ale stále mimořádně vysoké mezi 34 a 37 stupni Celsia. Navíc bude ještě o trochu více dusno. Zpočátku bude slunečno, odpoledne a večer bude oblaků celkově více než dnes a četnější než dnes, nebo častěji než dnes, se objeví přehánky nebo bouřky. A pozor, ty bouřky zítra můžou být i silné, to znamená s přívalovým deštěm, koroupami, případně prudkými nárazy větru.
0: Nějaké změny v počasí do konce týdne?
1: Tak stále platí, že ve čtvrtek už bude přeci jen citelně chladněji, s maximy v úzovkách jen někde mezi 28 a 33 nebo 32 stupni. A na většině území bychom se měli dočkat přehánek, případně bouřek. V pátek, nejchladnější den týdne, 24 až 27 stupňů nebo 28 stupňů. No a o víkendu, tam už ty teploty půjdou zase trochu nahoru. V sobotu ani tak moc ne, tam zhruba o 1-2 stupínky. V neděli ale pravděpodobně maxima blízkosti tropické třicítky.
0: Michale, vzhůru do práce, na Kavčí hory. Ať vás se správně napudrují, přepudrují, zase budou potřebovat tuny toho pudru.
1: To je pravda. Budou.
0: Hezký den, odpoledne naslyšenou.
1: A taky mějte se naslyšenou.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Příjemné ráno. Na příjezdu do Prahy po D7 stále kolona před omezením u letiště. Od sjezdu na středu Kluky z 5. kilometru je to na 15 minut. Na pražském okruhu směrem k letišti popojíždí nesouvislá kolona, která začíná před sjezdem na Vestec, pomalu se jede až k nájezdu od Barandova, celý úsek je až na 25 minut. Dlouhou kolonu čekejte také v celé Novopatské ulici před sjezdem do Kbelské, provoz se zastavuje prakticky už na pražském okruhu u sjezdu na D11, celé je to až na půl hodinu. Problémy jsou teď v tunelu Blanka směrem na Smíchov, opatrně za výjezdem na Dejvice, na Prašný most. V pravém pruhu stojí nepojízdná dodávka, musí se proto regulovat vjezdy do tunelu od Troji. Kolonu tak čekejte jak v ulici v Holešovičkách, tak v Liberecké. Od sjezdu na Prosek je to asi na 20 minut. A hustý provoz čekejte ještě na okruhu a Štěrboholské spojce před Průmyslovou. Od D11 se zdržíte 15 až 20 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: 7.49. Přidáváme další písničky a taky Petra Jungmana. Koukneme do historie k tomu dnešnímu datu. S Honzou Maconem pěkný den a Českým rozhlasem Střední Čechy.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 4. srpna. Vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
3: Komisař Mulén.
2: Komisař Mulén měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
3: Já osobně se zajímám o každého.
2: V titulní roli zářil Yves Renier. U nás s dabingem Miroslava Moravce.
4: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
3: S radostí. Jakmile si budu jízdět, nemůže dojít k omylu.
2: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
5: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
5: To je fantastické. Přátelé, fantastický závěr.
2: Express Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé. Na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama svoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.

0: 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Je 8 hodin. Celý tento týden budou policisté častěji hlídat rychlost a zákaz požívání alkoholu za volantem. Nový pavilon Kolínské nemocnice slouží jako sklad zdravotnického materiálu, Centrum informačních technologií a archiv. Bude převážně jasno až polojasno, odpoledne lokálně i s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 39 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Řidiči by tento týden měli počítat s větším množstvím policejních hlídek u silnic. Ty se při kontrolách zaměří hlavně na dodržování rychlosti. Na vytipovaných místech po celé republice jich budou stovky, říká mluvčí David Šén.
2: Samozřejmě součástí té kontroly nebude jenom měření rychlosti, ale také se zaměří na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů. Je důležité, aby si řidiči uvědomili, že jde zejména o bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bez ohledu na právě probíhající, chci tak apeluji na řidiče, aby dali nohu z plynu a chovali se ohleduplně a vždy se věnovali plně řízení.
1: Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Kolínská nemocnice má na okraji areálu nový pavilon. Dvoupatrovou budovu ode dneška využívá pro skladování zdravotnického i jiného materiálu. Zázemí tam bude mít taky archiv a Centrum informačních technologií, říká mluvčí nemocnice Iveta Vávrová.
3: Nemocnici prakticky chyběly prostory pro skladování, a to jak pro skladování zdravotnického, tak i nezdravotnického materiálu a také prostory pro archivaci papírové dokumentace, kterou musí u hospitalizovaných pacientů nemocnice uchovávat až 40 let.
1: Nemocnice za stavbu zaplatila téměř 138 milionů korun. Na polovinu ceny získala dotaci od Středočeského kraje. Praha 3 od začátku roku opravila 22 městských bytů různých dispozic. Zaplatila za to 12,5 milionu korun. V dalších 19 bytech pracují dělníci a zhruba 39 na úpravy čeká. Sport. Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tůma získali na úvod evropského šampionátu v Istanbulu bronz ve štafetě. Obhájcům zlata se v soutěži povedla hlavně závěrečná kombinovaná disciplína běhu a střelby, ve které byli druzí nejlepší a posunuli se z průběžného 5. místa až na stupně vítězů, pokračuje Tůma.
4: Mám velkou radost toho, že se nám podařilo získat opět medaily po roce a myslím, že i přesto, že jsme v závodě udělali nějaké chyby, tak jsme to zvládli krásně dohnat a ve finále je z toho 3. místo, takže to bereme a jsme spokojení.
1: Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly mezi ženskými týmy 4. Titul vybojovali Francouzi a Švýcarky. Mistrovství Evropy v moderním pětiboji potrvá v Turecku do neděle. Češi se znovu představí ve středu, kdy je na programu kvalifikace mužů. České reprezentantky individuální závody vynechají. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer se můžou lokálně tvořit přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, v Polabí až 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Opatrně na dálnici D4 ve směru Strakonice, na 32,5 kilometru nějaká krabice v jízdních pruzích. D11, pozor, směr Praha.
6: Chtěl jsem jenom nahlásit za hradecké dálnici na D11 směrem do Prahy, je to zase jezdem pečky kilometr. Stojí v podstavném pruhu kamion s prasklou pneumatikou, která je kousek, nebo respektive před nimi, takže zhruba od kilometru 32,5. Jsou roztrhané kusy pneumatiky pomezí podstavního a pravýho pruhu a bude měnit asi pneumatiku směrem do Bozovky.
5: Pozor taky na trojice u Olbramovic, u Čapího hnízda, na Benešovsku, po nehodě je tam osobní auto a v Praze v Průmyslové v sobě osobní auto a motocykl.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Platí to i pro úterý

0: 4. srpna 2026, skoro 5 minut po 8, posílám Martina Maxu, Martina Písa, říká Michala Tučného a nebo kapelu Miraj.
1: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas Střední Čechy 8.15. Nejvyšší čas přidat další informace o tom, jak je a jak bude.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: K tomu mi dopomáhají Kavčí hory a Michal Žák.
2: Osvěžující není, protože teploty se venku teď už pohybují mezi 18 a 24 stupni, stoupají. Na některých místech jsme zaznamenali tropickou noc, a to nejenom v Praze.
0: Fajn. Teda ne fajn, je to hrozné, neosvěžující, ale to asi zůstane i v průběhu dne.
2: Dnes bude zase mimořádně horko, teplej než včera. Konkrétně ty nejvyšší denní teploty dnes budou 35 až 38, v Polabí by dokonce mohly vyšplhat až k 39 stupňům Celsia, takže je jasné, že i dnes padnou minimálně denní teplotní rekordy na řadě stanic i ve středních Čechách a také v Praze. Na nebi bude většinou jasno až polojasno, no odpoledne a večer se může tvořit trochu více kupovité oblačnosti a s tou může dorazit lokálně přehánky nebo bouřky, četnější by měly být v západní polovině kraje. No a vítr slabý, proměnlivý nebo od východu, v těch případných přehánkách a bouřkách přehodně zesílí. Nás čeká zase velmi teplá noc s minimy mezi 23 a 19 stupni, je v údolích to bude trochu více osvěžující. No a zítra přes den teploty sice nižší než dnes, ale stále mimořádně vysoké mezi 34 a 37 stupni Celsia. Navíc bude ještě o trochu více dusno, v počátku bude slunečno, odpoledne a večer bude oblaků celkově více než dnes a četnější než dnes, nebo častěji než dnes, se objeví přehánky nebo bouřky a pozor, ty bouřky zítra můžou být i silné, to znamená s přívalovým deštěm, koroupami, případně prudkými nárazy větru.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Problém máme stále v tunelu Blanka směrem na Smíchov. Za výjezdem na Dejvice stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdná dodávka a musí se proto výrazně regulovat výjezdy do tunelu od Troji. Kolona je proto už z Libereckého odjezdu na Hloubětín. Čekejte zdržení k tunelu na více než půl hodiny. Problém je aktuálně také na jižní spojce směrem na Štěrboholi. Před sjezdem na Vídeňskou stojí nepojízdná dodávka v pravém pruhu. Kolona začíná u nájezdu z Modřanské, zdržení až na čtvrt hodiny. Dlouhou kolonu čekejte stále v celé Novopatské před sjezdem na Kbelskou. Provoz se zastavuje už na okruhu v okolí sjezdu na Běchovice. Celý úsek je také zhruba na půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště popojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Jesenici. Pomalu se jede až k nájezdu od Barandova, zdržení celkově až 35 minut. A kolony čekejte před letištěm v obou směrech. Směrem z D7 kolona z 5. kilometru. Směrem z Prahy od Evropské je to na 15 až 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
0: 8.18.30 přichází na řadu kapela Mirai.

0: Je fakt, že nás čeká další úmorný den, vedro jako blázen. To se takhle plácnout na pláž, no to bych si dal říct. Ale je fakt, že naše humoriadnice Libuška Švormová, ta ne. A ne.
1: Na pláži se nepovaluju vůbec, protože já už takové to takzvané opalování, to už opravdu vnímám trošku jako v podstatu toho slova, že se někdo opaluje. Jako. Tak to ne. Já si v moři ráno, ještě před snídaní, pak jdeme do toho, pak se jdu vykoupat, jdu do pokoje, protože přes poledne vůbec nechodím na slunce. A jinak, co se týče turistiky, my jsme dřív s manželem hodně chodívali, já teďka dávám přednost trošku takovým věcem, kde se nemusí lézt moc do kopce.
2: Český rozhlas střední Čechy.
0: A nebo nás tam lanovka vyveze? I takové by byly možnosti případně. Ale teď pojďme dál. Opouštíme ranní odpočívání. Přichází Lešek Semelka. Zprávy v 8:30, potom co nevidět.

0: Zanedlouho půl deváté, zprávy Lenka Vokatá už ve studiu, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno i tobě.
0: Teď něco teda jako kachního typu, zpravodajsky kachního, takže ode mě, protože o tebe vyváženě a kvalitně. Někde na mě na těch internetech vyskočila informace, že jistý dům s pečovatelskou službou hrozil vyhozením 96-leté ženy za organizování příliš mnoha večírků a pořádání alkoholových dýchánků i ostatním obyvatelům. No, ale bohužel nepřijala to, protože se probírala z kocoviny, takže nemohla slíbit úplné vyléčení a zajištění. Mimochodem půl deváté, ať to máme přesně.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4 hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci, to v případě senátních voleb, doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu budou 9. a 10. října. Okresní soud pro Prahu Západ se dnes znovu začne zabývat požárem domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. V roce 2022 při něm zemřely 2 ženy, 55 lidí se zranilo. Případ vrátil k opětovnému projednání krajský soud. Ten loni v říjnu zrušil osvobozující verdikt pro 3 zaměstnance společnosti, která domov opravovala. O zápisu zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů rozhodnou až noví zastupitelé po říjnových volbách. Shodli se na tom radní. Válcová věž zříceniny se má oficiálně stát nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodeti před několika dny měřením potvrdili její rekordní náklon 7,315 tisícin stupně. Čeští hokejisté do 18 let podlehli v úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu týmu USA 4-6. Druhý zápas čeká národní tým dnes od 21 hodin našeho času proti Německu. A dnešní počasí bude jasno až polojasno, odpoledne a večer se můžou lokálně tvořit přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, v Polabí až 39.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Vysypané kamení na dálnici D8 ve směru ven z Prahy na exitu 1, tak velmi opatrně, kdo sjíždíte, je tam vysypaný náklad. Další problémy jsou třeba na dálnici D1, 56. kilometr, směr Brno, pro poruchu odstavené osobní auto. Další informace už jsou z Prahy, nehoda v Praze na Rašínově nábřeží, v Podolí, nebo konkrétně v tom tunelu po nehodě, nákladní auto a tramvaj. A ještě jsem tady zaznamenal jednu informaci, průmyslová, na křížení s Teplárenskou, na místě policie a po nehodě osobní auto a motocykl.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tak pojďme do centra hlavního města, co se zde děje, tak to vlastně ve své podstatě ani já nevím, ale je to takové zvláštní.
1: No častěji než jindy, tam teď znějí potlesk, smích a další projevy radosti, mm-hmm. ale nevyvolává je žádné kulturní představení ani historická památka, ale dobrovolní hasiči z první městské části. Víš proč?
0: Netuším.
1: To si poslechneme už za chvíli.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

svátek Pete Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: jsem psal.
1: Dneska teploty až 39. No a tak třeba v centru Prahy budou ulice a náměstí ochlazovat kropením a mlžením dobrovolní hasiči z první městské části. Mnohdy si tak vyslouží od turistů větší ovace než leckteré historické památky.
2: Stovky lidí a turistů se přišli podívat na orloj na staroměstské náměstí. Většina z nich se snaží schovat před sluncem ve stínech. Třeba pan Charles ze Spojených států.
3: Jsme z města Savannah v Georgii a je tu podobné horko jako u nás. Nemáme to rádi, ale zvykli jsme si.
2: Větší radost než orloj ale zbudili dobrovolní hasiči, kteří přijeli rozprašovat vodu. Rychlé osvěžení využil i Axel z Nizozemska.
4: Je to úžasné, je velké horko, obzvlášť ve městech. Sledoval jsem předpověď počasí, ale nečekal jsem, že bude takové horko. Ale je to v pohodě.
2: Dobrovolní hasiči Prahy 1 takto ochlazují všechny ulice v centru metropole, kde se pohybuje velké množství lidí. Kromě staroměstského náměstí tak jezdí třeba na to Václavské nebo k Pražskému hradu. Přibližuje velitel jednotky Zdeněk Čihák.
5: Je to kvůli tomu, aby se snížil ten pozemní ozón a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1. Jakákoliv kapka vody studený v tomhle vedru je úplně taková jako spásná věc.
2: Ochlazení v centru metropole můžou pomoct také fontány, mlžítka nebo pítka. Podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirste lidem při vysokých teplotách hrozí dehydratace nebo úžeh.
6: Základem je dodržovat pravidelný pitný režim. Ideální je vlažná minerální voda, naopak slazené a alkoholické nápoje mohou podpořit odvodnění.
2: Vysoké teploty nejvíce ohrožují seniory, osoby s chronickým onemocněním a děti. Z Prahy Josef Beneda,

0: Ve 8:45. No tak to dnešní úterní počasí, to bude opět velmi pekelné. Ani to pivo na 7. schodu nebude dostatečně chladné. Budeme ho muset dát níž. A nebo se tam zavřít s ním. Horko a odpoledne možnost bouřek, jinak jasno, polojasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se lokálně mohou vytvářet přehánky nebo bouřky četnější na západě kraje. Ohledně teplot 35 až 38 v Polabí, ojediněle až 39. No a noc na zítřek a zítra přes den Michal Žák.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Nás čeká zase velmi teplá noc s minimem mezi 23 a 19 stupni. Je v údolích, to bude trochu více osvěžující. No a zítra přes den teploty sice nižší než dnes, ale stále mimořádně vysoké mezi 34 a 37 stupni Celsia. Navíc bude ještě o trochu více dusno. V počátku bude slunečno, odpoledne a večer bude oblaků celkově více než dnes a četnější než dnes, nebo častěji než dnes, se objeví přehánky nebo bouřky. A pozor, ty bouřky zítra můžou být i silné, to znamená s přívalovým deštěm, koroupami, případně prudkými nárazy větru.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno. Lepší zprávu budu mít z tunelu Blanka směrem na Smíchov. Za výjezdem na Dejvice se podařilo před chvilkou odtáhnout nepojízdnou dodávku. Projíždí se bez omezení. Stále se ale lehce musí regulovat vjezdy do tunelu směrem od Troji. Kolona proto jak v ulici v Holešovičkách, tak v Liberecké od nájezdu z Hloubětína. Zdržení stále až půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Štěrboholy stále blokuje pravý jízdní pruh. Před sjezdem na Vídeňskou nepojízdná dodávka, kolona od Barandovského mostu zhruba na 15 minut. Velmi dlouhou kolonu čekejte ze Štěrboholské spojky, auta se zastavují kousek za Průmyslovou, pomalu se pak jede přes okruh a Novopatskou až ke sjezdu do Kbelské, celkové zdržení minimálně na 35 minut. Provoz vlázne pak ještě na jižní spojce směrem na Smíchov, auta se zastavují kousek za nájezdem od Vídeňské, pomalu se jede za Barandovský most, kde je dopravní omezení, je to aktuálně na více než 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Když pán dá, zdraví dovolí a budík probudí, hodinu před půlnocí v noční lince naslyšenou. Teď 8:48, Hana Zagorová. Teď se vám daří a pěkný den s Českým rozhlasem.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Jaké to je stát se na chvíli farmářem? Malí i velcí návštěvníci poznají na dvorku muzea Říčany. Děti společně s rodiči nakrmí králíky a slepice, prozkoumají život hospodářských zvířat a odvážlivci si vyzkoušejí i některé farmářské povinnosti. Otevřený dvorek nabídne v pondělí dvě odpolední setkání plná zábavy i vzdělávání od 16 a 17 hodin. Na výlet za dobrodružstvím vyrazte do History parku v Letči nedaleko Mělníka. Místo klasických expozic tu na děti čekají archeologické vykopávky, hledání pokladů s detektorem kovů, interaktivní 3D pískoviště i další hravé úkoly pod širým nebem. Celý areál promění poznávání historie v dobrodružnou výpravu, při které děti zapojí zvídavost, fantazii i vlastní ruce. A na konci na malé objevitele čeká zasloužená odměna. Ve 2 odpoledne se tu navíc odehraje divadelní představení o zamilované ježibabě. Navštivte koně pruské jeskyně. Jsou nejstarší a svou délkou přes 2 kilometry i nejdelšími jeskyněmi u nás. Uvidíte tu rozličné druhy krápníků, které si rostou různými směry. Třeba jedinečné koně pruské růžice, které obsahují i opál. Po celý rok se tu teplota pohybuje okolo 10 stupňů Celsia. Vstupním prostorem jeskyní je nový dům přírody českého krasu a i ten stojí za prohlídku. Můžete se těšit na různé mechanické aktivity, pokusy i prolézačky. Jeskyně jsou po celý srpen otevřené denně mezi 8:30 ráno a 17:00 hodinou. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: tam samozřejmě přijdeme s tím, že počítáme s tou nejhorší vlastně variantou, že ta hrozba je reálná.
1: Jeho zástupce Jan Pařík dodává, že proto umí všichni příslušníci například ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše.
2: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
1: Počet cestujících na letišti postupně narůstá. Podle odhadů jich odbaví za letošní rok dohromady skoro 19 milionů. V budoucnu ještě víc. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
3: Vedení Vraňan na Mělnicku plánuje stavbu nového kulturního domu. V současné době v obci s tisícovkou obyvatel chybí. Podle studie, kterou si nechali radní zpracovat, by mohli dělníci budovu s víceúčelovým sálem začít stavět za 3 roky. Podle nezávislého starosty Martina Chmelíka bude v areálu základní a mateřské školy.
4: Spíš malý sál budeme realizovat. Počítáme tak cirka pro 80 lidí s malým zázemím a zároveň bude sloužit škole jako tělocvična. Zatím nemáme projektovou dokumentaci, takže budeme zpracovávat projektové dokumentace.
3: Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře dnes otevírá nový penzion v budově jezuitské koleje. V 5 pokojích se může ubytovat celkem 15 návštěvníků. Za stavební úpravy prostor zaplatil Středočeský kraj téměř 12,5 milionu korun. Zájemci si je můžou prohlédnout dnes mezi 15. a 18. hodinou, říká mluvčí galerie Alena Sedláčková.
5: Jednotlivé prostory doplňují reprodukce ze sbírek Gask, které tak penzion propojují s galerijním prostředím. Součástí ubytování jsou také vstupenky do Galerie Středočeského kraje, kde mohou návštěvníci zhlédnout stálou expozici, aktuální výstavy i využít dětské herny. Sport.
3: Český reprezentant Pavel Šulc dnes nenastoupí v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů proti Spartě. Záložník francouzského Lyonu kvůli zranění kolene chybí v nominaci. Přesto zůstává žádaným hráčem na přestupovém trhu. Trenér Fonseca po příletu do Česka nevyloučil ani Šulcův přestup. Podle francouzského serveru Foot Mercato má o Šulce zájem anglický klub Leeds United. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou lokálně tvořit přehánky nebo i bouřky, hlavně v západní polovině kraje. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, v Polabí až 39.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D8 směrem z Prahy na Drážďany pracují silničáři u sjezdu na Mělník na 18. kilometru. Projíždí se jen jedním pruhem a v koloně ze 14. kilometru se zdržíte asi 20 minut. A na silnici 245 u Štolmíře dejte pozor na havarovanou cisternu. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už začíná Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
7: Krásný den všem.
6: Středočeské dopoledne.
7: A že bude krásný, až moc, sluníčko už nám pěkně zatápí, tak se opatrujte, buďte ve stínu, dodržujte pitný režim a taky se občas podíváte na tu vaši vyprahlou zahrádku. No my vás pozveme do růžového sadu v Lidicích, patří k nejlepším na světě. No a v létě tam rozkvétá 240 odrůd růží a lidé stále vysazují další. Nezapomeňte ve 9:45 zase pozorovat naše soutěžení a možná se ho budete chtít třeba i zúčastnit. No my budeme jen rádi. Zámecké léto pokračuje, je v plném proudu, řekla bych. Máme tu druhý zámecký měsíc a v něm cestovatelský balíček, obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To je ta dílčí cena, ta denní. A celotýdenní ze všech týdenních výherců vždy vylosujeme jednoho, kdo získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro 2 osoby. Tak držím palce.

0: 15 minut po 9. hodině, tak ještě jednou krásné dopoledne za celý tým Českého rozhlasu Střední Čechy. No, my se vypravíme do Růžového sadu, do Lidic u Kladna, patří mezi největší rozária na světě. Budován byl poblíž místa, kde stávala nacisty vypálená obec. Každoročně tam rozkvétá víc než 24 tisíc růžových květů. Do sadu Přátelství a míru se vypravila i naše redaktorka Bára Kvapilová.
1: Vznik růžového sadu v Lidicích je spojený s britským lékařem, poslancem a mecenášem Barnettem Strossem. Z jeho iniciativy vzniklo v září roku 1942 hnutí Lidice Šeleliv, které se snažilo získat peníze na obnovu Lidic.
2: Byl ten, který vlastně inicioval vybudování nových Lidic, je čestným občanem Lidice od roku 1957 a o dva roky dříve ho napadlo, když už měl postavené Lidice v uvozovkách, tak pustit se i do růžového sadu, který z jeho nápadu měl propojit vlastně pietní území, kde stávaly staré Lidice, s Lidicemi novými.
1: Vysvětluje ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík. Kolik těch růží je tady vlastně vysázeno?
2: Ten původní soubor růží, který dorazil v tom roce 1955, těch bylo necelých 6 tisíc, nicméně v současné době je to úplně jinak. Máme tady 24 tisíc růžových keřů, 240 odrůd, to znamená, je to opravdu počet mimořádný.
1: Téměř čtvrt století se o růže v sadu stará Libuše Beranová.
3: Odkvétají samozřejmě a proto tady pracuje celý kolektiv zahradníků, který rychle všecko zase odkvetené sestříhá, aby nám růže znovu zase nakvétaly a kvetly nám vlastně až do zámrazu.
1: V létě to tady překrásně voní. Dá se říci, z kolika míst sem růže připutovaly?
2: Ty první byly pochopitelně z Velké Británie, jak jsem zmiňoval, ale dorážely růže z celého světa. Možná trošku komickou záležitostí je to, že celá řada zemí posílala úplně něco jiného než růže. Přestože původní objednávka zněla na růže, tak se tady objevovaly nejrůznější druhy orchidejí, byly dokonce poslány semena nějakých banánovníků a dalších věcí. To zná každá země, kterou příběh lidí s nějakým způsobem oslovil a zjistili, že dělají květinový sad, tak někdy to bylo od šeříků přes tulipány, zkrátka co koho napadlo.
1: Růžové keře, tak jak jsou rozmístěné, tak to má určitou symboliku.
3: Samozřejmě růže jsou vysázeny do tvaru poupat a do hlavního květu, který je za lidický muže, to je barva temně červená ruda. A tady, kde stojíme, tak to je za lidické děti, protože tady je barva růžová, bílá.
2: Ideální by bylo, kdyby lidé měli možnost vidět to z nadhledu nebo z toho leteckého pohledu, protože tam je nádherná obrovská růže, která vlastně je tou centrální částí růžového sadu. Máme tam znaky obcí a měst, které měly obdobný osud jako Lidice a je tam velká socha od Karla Hladíka, která se jmenuje Míra, kde je chlapec s dívkou, kteří vlastně tvoří ten centrální moment růžového sadu.
3: No ta červená, ta je symbolika pro Lidice, prostě trny, růže, krev. Teď už snad i barva lásky, protože tu máme taky místo, kde máme svatební záhony, odehrávají se tu svatby a můžou si tu i svoji růži zasázet.
2: Někteří lidé, kteří Lidice navštěvují, tak chtějí zanechat nějakou památku a máme tady růžový keř bílých růží od rodiny generála Josefa Bílého, což byl první velitel obrany národa, zavražděný nacisty v září 1941.
1: Z růžového sadu Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Ještě světu šanci dej bude zpívat Helena Vondráčková. No a my si připravíme za chvíli záhorácký závitek, plněný zelím a šunkou. Tuhle pochoutku udělá podle výherního posluchačského receptu po svém šéf-kuchař Jaroslav Sapík. Už za chvíli. Tak buďte s námi a hezký den.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Bývalá atletka Zuzana Hejnová je dvojnásobnou mistryní světa a stříbrnou olympioničkou. Dnes trénuje mladé atletické naděje a v Hostivici provozuje italskou pekárnu.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

že koněpruské jeskyně jsou největším objeveným jeskyním systémem v České republice? Mají 3 patra s převýšením více než 70 metrů. Celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa měří 620 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Pavel Bobek z písní Víc nehledám. Možná vy teď hledáte ve svých kuchařkách nějaký odlehčený recept na něco k obědu. Nevím, jestli je to odlehčené, ale každopádně v neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept z druhého místa roku 2023. Šlo o záhorácký závitek s kysaným zelím a šunkou, původně od paní Jany Černé z Ústí nad Orlicí. My se ho teď naučíme připravit šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To všechno v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z těch předchozích 9 let. No a kuchař Jaroslav Sapík si recept vylepšil podle svého. Jak zjistil Patrik Rozehnal?
1: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
2: Kolik?
1: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
3: Pochoutkový rok.
1: A teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
4: 3-4 lžíce.
1: Ano.
4: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
1: Vždycky základ, tak.
4: Na jakou barvu čekáme?
1: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
4: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrajíme na plátky?
1: Plátky uděláme a budeme pak naklepem. Lehce prosolíme.
2: Samozřejmě pepř.
4: Jenom z jedné strany stačí?
1: Jenom ten vnitřek, jo? To zelí krásně proto...
4: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká. Bereš další cibuli?
1: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
4: Ta bude takhle čerstvá?
1: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? To mám nad čerstvou.
4: Z jarní cibulky?
1: Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme, malinko cukru dáme a znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř.
4: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje. Tomu říkáš lehce ty 3 lžíce, jo?
1: A teď dobře promícháme, jo?
4: A do těch rozklepaných plátků, krkovičky...
1: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř.
4: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
1: Ještě dávám buď anglickou... Nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
4: Tohle švarcvaldská možná, ne šunka?
1: Ano.
4: Aspoň 2 plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
1: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To...
4: Právě.
1: Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím pořádně ten základ. Lehce políde, aby nám to krásně zlátlo. A my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám, jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
4: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
1: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme takový napůl vývar, trošku i vody tam dám. Hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
4: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
1: Můžou se opít, ale já je neopít.
4: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zpora, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
1: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
4: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
1: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišťu. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
4: Já jsem v 7. nebi. V 70.
5: 77.
0: No a do rajských výšin dostane tento recept určitě i vás, i když asi dnes bych ho přímo nepřipravovala, není příliš odlehčený. Jen se podívejte, jak vypadá záhorácký závitek a jak se připravuje podle Jaroslava Sapíka. Najdete ho na stránce pochoutkovýrok.cz, je tam samozřejmě taky původní recept od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. V neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na příčce nejvyšší. Půjde o tvarohové taštičky plněné mletým masem, které se svým vylepšením připraví šéf kuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: A ve 9:45 si s námi užijte naše zámecké léto, tedy velkou letní soutěž. Samozřejmě opět představíme zámek, položíme soutěžní otázku, za správnou odpověď předáme cenu a zkrátka budeme zase o něco chytřejší.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Pěkné úterý vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Věděli jste, že vedle známého hradu Karlštejn existuje ještě jeden Karlštejn? Je to zámek, je to dokonce rekordní zámek, zámeček, tedy lovecký zámek, nesouvisí s tím známým hradem u Berouna. Stojí ve Žďárských vrších v katastru obce Svratouch v nadmořské výšce 780 metrů, tedy nejvýše položený zámek u nás. Byl postaven v letech 1770 až 1775 hrabětem Filipem Kinským. No a Kinský ovšem tentokrát František, průvodce naším zámeckým létem, vás zve na jiný objekt.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v náměšti na Hané Jitkou Vychodilovou procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé, a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velkou obchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali, a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady to je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky, ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
3: A pochopitelně porcelán.
4: Porcelán je vídeňský, máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
3: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
4: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valdí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o Šípkové ružence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžní cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
0: Zámecké léto.
2: Zámek náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Mám pocit, že dnes taková ta židle, která se překlopí a jsou z toho schůdky, že se dokonce snad vyrábí ještě. No, budeme soutěžit, všechno je připraveno, zámecký cestovatelský balíček, soutěžní otázka, tak kdo bude další? No já občas volám našim soutěžícím ještě po skončení soutěže, protože v té rychlosti, když si píšu adresu, tak jestli jsem neudělal chybu, upřesňuji si. No a včera vyhrál pan Jiří z Nedamova, tak jsem mu telefonoval a on říká, no poslouchám, soutěžím pravidelně v kuchyni, mám penzion, no a na terase byli hosté, kteří poslouchali, no a když jsem vyhrál, vystoupil jsem ven mezi ně, tak zatleskali, takže prý dneska budou zase poslouchat. Takže zdravíme do Nedamova, pana Jiřího, jeho kamarády nebo hosty, no a zdravím všude tam, kde nás poslouchají. Kdo bude další, kdo se zapíše vedle pana Jiřího?
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Galaxie přání Lucie Machálková, taky už letitá písnička. Já myslím, že přáním vás, kteří voláte, je já se chci dovolat a chci být třetí. No, když se říká, že spravedlnost neexistuje, tak já myslím, že v Zámeckém Létě určitě. No a paní Lucie z Brna hned vysvětlí. Dobrý den, paní Lucie.
1: Dobrý den, moc vás zdravím.
0: Povídejte, proč ta spravedlnost existuje?
1: No, já jsem v pátek se dovolala jako třetí, ale bohužel jsem se ztratila. Nějak se to přerušilo.
0: Vidíte? A dneska,
1: tak jsem to zkusila znovu.
0: A dneska jste třetí.
1: Zkouším pořád.
0: A nestratila jste se.
1: Já vás hrozně ráda poslouchám.
0: Tak to máme radost. Děkujeme. No, paní Lucie, soutěžní otázka samozřejmě opět vyžadovala vaši pozornost při poslechu příspěvku. Říkám všem, kteří se budou třeba ještě účastnit, že vždycky soutěžní otázky, aby to bylo nerozporovatelné, jsou právě z toho, co se dovíme v té reportáži. Stejně tak se stalo i dneska, nebo stane. Otázka zní, můžu?
1: Ano.
0: Otázka zní, kolik arcibiskupských kočárů si můžete na vlastní oči prohlédnout na zámku v Náměšti nad Oslavou? A je to jednoduché, za A1, za B2, za C3?
1: Za B2.
0: Je to přesně tak, za B2, ono se říká, když nevíš, dej Bčko, ale v tomhle případě vy jste věděla, tak gratuluju, paní Lucie, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tedy sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek, tam co to tam posloucháte, ještě něco?
1: Já nevím, co mi to tady...
0: Něco do toho drnčí. No takže v pátek můžete být...
1: Přišla služební SMS-ka, to bude ono.
0: Ano, poslouchám. Tak v pátek pak budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí, no a pak samozřejmě na konci prázdnin budeme hrát o 3 pobyty na zámcích. Tak mějte se krásně, zdravím do Brna, paní Lucie, naslyšenou.
1: Taky vás moc zdravím a děkujeme za krásné vysílání, je to fakt úžasné.
0: Moc nás to těší.
1: Děkujeme.
0: Hezký den. Hezký den vám všem přeje Pavel Kudrna. Zítra ve stejnou dobu, ve stejném čase v 9.45, tedy opět se rozezní znělka Zámeckého Léta. Doufám, že nová soutěžní otázka nebude obtížná. Bude se týkat zámku Dětenice. Přeji vám hezké úterý.
2: Zámecké Léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Auto se na slunci rozpálí velmi rychle, děti i zvířata v něm nesmí zůstat nikdy sami, upozorňují záchranáři. Vedení Prahy chce zajistit víc nouzových úkrytů pro ochranu obyvatel. Bude převážně jasno až polojasno, odpoledne lokálně i s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 39 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině 50 stupňů.
3: Všechno v pořádku, kluci? Dobrý? Tohle to je na záchranu. Když se bude

0: prostory v podzemí, které by v případě nouze sloužily k ochraně lidí. Prozrazuje vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
1: Budeme vytipovávat vhodné objekty, posuzovat jejich přirozené ochranné vlastnosti a samozřejmě budeme ještě k tomu dávat nějaké další doporučení, jak by mohly případně zvýšit ty ochranné vlastnosti stavby. Můžeme se bavit i o nějakým jednoduchým pažení za pomocí dřevěných trámků nebo ucpání oken.
0: Ve stálých krytech, jako je například Folimanka, se může v současné době schovat 150 tisíc lidí. Skoro 350 tisíc osob by se pak mohlo skrýt v metru a Strahovském tunelu. Kolínská nemocnice má na okraji areálu nový pavilon. Dvoupatrovou budovu ode dneška využívá pro skladování zdravotnického i jiného materiálu. Zázemí tam bude mít taky archiv a centrum informačních technologií, říká mluvčí nemocnice Iveta Vávrová.
2: Nemocnici prakticky chyběly prostory pro skladování, a to jak pro skladování zdravotnického, tak i nezdravotnického materiálu a také prostory pro archivaci papírové dokumentace, kterou musí u hospitalizovaných pacientů nemocnice uchovávat až 40 let.
0: Nemocnice za stavbu zaplatila téměř 138 milionů korun. Na polovinu ceny získala dotaci od Středočeského kraje.
3: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou lokálně tvořit přehánky nebo bouřky, hlavně v západní polovině kraje. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, v Polabí až 39.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 dejte pozor na 31. kilometru směrem do Prahy. Osobní auto tam bouralo kvůli pneumatice z odstaveného kamionu. A na D4 opatrně na kilometru 27,5 směrem na Strakonice. Je tam hlášený požár nákladního auta. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách pokračuje Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
4: Jedeme dál, jsem ráda, že jste na našich vlnách. Hezký den.
3: Středočeské dopoledne.
4: Venku máme velké teplo, tak nějak nám to všechno schne a vadne, ale pozor, ani lehce povadlý salát prý nemusí skončit v odpadu, jak tvrdí Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady. Podrobnosti se dozvíte. Středočeští silničáři představili nový portál staveb. Řidiči v něm najdou všechny letošní uzavírky na krajských silnicích 2. a 3. třídy. Podrobnosti přidáme za chvíli. A příjemná muzika, ta už je nachystaná. Jarek Nohavica, kapela Kabát, Václav Neckář a teď třeba Ilona Čáková. Mějte se hezky.
3: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Kapela Pet Shop Boys také přispěla do našeho úterního dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Nový portál staveb spouští Krajská správa o údržba silnic Středočeského kraje. Jde o webovou aplikaci, která ukazuje všechny letošní dopravní stavby na silnicích druhé a třetí třídy. Řidičům má pomáhat s plánováním každé jízdy. Na portálu najdou všechny uzavírky, které by na trase potkali.
1: Zde vidíme přehledovou mapu Středočeského kraje, kde jsou červeně označeny uzavírky a zeleně označeny hotové akce.
2: Nový portál staveb mi ukazuje ředitel Krajské správy a údržby silnic Aleš Čermák.
1: Je zde i plánovač tras, na kterém si můžeme naplánovat trasu z nějakého místa do nějakého místa. Ona se nám zobrazí trasa a okolo ní dané uzavírky.
2: Vpravo je teda seznam všech těch aktuálních uzavírek.
1: Zde máme název dané stavby, můžeme si ji rozkliknout a otevřela se před náma stránka, kde je popsán předmět stavby.
2: Tady vidíme zelený proužek, který ukazuje, že momentálně uzavírka u Levína je z 84% hotová.
1: Přesně tak. A pod tím vidíme i termín realizace, tak aby jsme se dokázali datumově zorientovat.
2: Teď jsme v Říčanech, tak kdybych si chtěl najít tu nejbližší uzavírku.
1: Zadám Říčany. A zde vidím okružní křižovatku, která se nám tady zobrazuje hotová ze 42%.
2: Dodal ředitel Krajské správy a údržby silnic Čermák. Přesunul jsem se právě na silnici 101 v Říčanech, kde dělníci přestavují křižovatku na kruhový objezd. Stavby vedoucí Ondřej Růžička mi popisuje, jak práce postupují.
3: Máme provoz na jedné polovině té okružní křižovatky, nyní máme provoz spuštěný středem ostrůvku.
2: Teďka tady vidíme válec, to znamená, že pokládáte nový asfalt.
3: Přesně tak. Ty válce tady musely být dokonce tři, protože první válec vlastně hutní i hned za finisherem, druhý je rezervní a třetí je menší tandemový válec, který vlastně dohutňuje kraje asfaltové vozovky a podél obrubníků.
2: Právě takové projekty nově řidiči najdou ve středočeském portálu staveb. A to ještě předtím, než silničáři vyberou stavební firmu a dořeší administrativní detaily. Podle krajského radního pro silniční dopravu Josefa Pátka z ODS to pomůže také vedením obcí nebo třeba organizátorům veřejné dopravy.
4: Ta informace je velmi důležitá nejenom pro starosty obcí, ale zároveň i pro další investory ve veřejném prostoru, protože mohou včas vidět, kdy se bude realizace provádět.
2: Na letošní rok krajští silničáři naplánovali 289 dopravních staveb. Z Říčan Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Tak prý ani lehce povadlý salát nemusí skončit v odpadu. Babské rady prozradí, co mu vrátí svěžest a prodlouží život. Tak si počkejte na Jarku Vykoupilovou. Teď Jarek Nohavica, co by starý muž.
6: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Kapela Europe dohrála, dospívala, za 2 minuty máme 10:30 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Možná teď přemýšlíte, co si dáte lehčího k obědu a třeba najdete i v lednici nějaký salát. Je lehce zvadlý? No nemusí hned skončit v odpadu. Babské rady vám poradí, jak mu vrátí svěžest a taky prodlouží život.
1: Babské rady.
2: Čerstvý salát utržený na zahrádce je delikatesa. Pokud vám však už malinko povadnul, stačí salát lehce opláchnout studenou vodou a dát ho na chvíli do lednice. Tím se jeho listy napíjí a znovu zpevní. Ještě účinnější je malý trik se stonkem. Když ho dole seříznete a salát postavíte do misky s vodou, vydrží svěží o několik dní déle, podobně jako květiny ve váze. Největším nepřítelem salátu není sucho, ale přebytečná vlhkost. Proto se doporučuje zabalit salát do papírové utěrky. Ta nasaje přebytečnou vodu. Salát krájejte vždy těsně před konzumací, jakmile listy nakrájíte, rychle povadnou. Lepší je vždy odebírat listy postupně a zbytek salátové hlávky nechat v celku. Salát patří v lednici do spodní přihrádky na zeleninu, kde je nejnižší teplota. A vyplatí se, aby měl kolem sebe prostor. Pokud ho umačkáte mezi ostatní potraviny, i to má vliv na to, že nevydrží v ideální kondici dostatečně dlouho.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: 4. srpnové datum máme, jaké události v minulosti se udály právě tohoto dne, tedy toho 4. srpna. To se dozvíme z kalendária od Petra Jungmana. Tak si na to počkejte.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

co pro vás máme my teď na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy ve 10:45, samozřejmě pohled do kalendáře. 4. srpnový den máme, ozdobilo nám ho jméno Dominik, pochází z latinského slova dominus, které se dá přeložit jako pán. Tak pánové Dominikové, my vám přejeme všechno nejlepší. Herec a dabér Vlastimil Zavřel nebo herečka Simona Levandovská slaví den narozeninový. I jim velká gratulace. A další události připomíná Petr Jungmann.

0: Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
1: Komisař Mulén
0: měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
1: Já osobně se zajímám o každého.
0: V titulní roli zářil Yves Renier, u nás dabingem Miroslava Moravce.
2: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
1: S radostí. Jakmile si budu jistit, nemůže dojít k omylu.
0: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
3: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
0: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
3: To je fantazie, přátelé. Fantastický závěr.
0: Express z Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé. Na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama sfoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
5: A poslouchejte nás dál za 12 minut, 11. hodina, nabídneme další zprávy, chystá je pro vás Lenka Vokatá. Teplota venku stále stoupá, nejlépe je samozřejmě někde u vody, kde se můžeme ochladit, my vás proto už za chvíli vezmeme k jezeru Konětopy, co všechno tu návštěvníci mají k dispozici a jaká je u vody atmosféra, to zjišťuje naše reportérka a poví nám to v našem vysílání. Počkejte si na to a hezký den všem.

Víte, že zřícenina zvířetice u Bakova nad Jezerou na Mladoboleslavsku není pozůstatkem hradu, ale renesančního zámku? Dnes je možné vystoupat na zbytek někdejší zámecké věže, ze které je krásný výhled do širokého okolí. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce výš a nepsatirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Pražské soudkyni Janě Miklové hrozí kárné řízení za to, že měla omezit advokáty v obhajobě. Dobrovolní hasiči budou kvůli horkům kropit ulice v centru Prahy. Bude převážně jasno až polojasno, odpoledne lokálně i s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 39 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česká advokátní komora požaduje potrestání soudkyně Jany Miklové z Městského úřadu v Praze. Městského soudu v Praze, pardon. Představenstvo komory ji vytýká, že nezákonně omezila obhájce, když jim zakázala během hlavního líčení ústně vznášet námitky, stížnosti nebo dotazy. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí komory Roman Chrenčík. O případném zahájení kárného řízení má nyní rozhodnout ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z hnutí ANO. Pokračuje mluvčí rezortu Nela Ješková.
4: Ministerstvo spravedlnosti obdrželo podnět České advokátní komory ke kárnému řízení ve věci soudkyně magistry Miklové a obratem zahájilo šetření. Nyní příslušný útvar shromažďuje potřebné podklady pro náležité posouzení věci.
3: Soudkyně Miklová ale pochybení popírá a za způsobem vedení hlavního líčení si stojí. Už dříve se jí zastali její nadřízení, kteří odmítli stížnosti na její postup. Teploty v Česku se dnes na mnoha místech budou podle meteorologů opět blížit k 39 stupňům Celsia. Centrum Prahy proto budou kropením a mlžením ochlazovat dobrovolní hasiči z

0: mistrů. Pražané přivítají na Letné od 20 hodin Olympique Lyon. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
1: Máme Lyon docela hodně nasledovaný. Analyzovali jsme minulou sezónu a všechny jeho přípravné zápasy, protože liga jim ještě nezačala. Máme také vlastního v uvozovkách skauta Adama Krapce, který nám toho hodně řekl nejen o klubu a týmu, ale také o jeho individualitách. Lyon patří mezi nejlepší týmy v Evropě. Je to pro nás velká výzva, ale víme, že na Letné jsme schopni dokázat velké věci.
0: Úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu začne ve 20 hodin. Počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne a večer se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou lokálně tvořit přeháňky nebo bouřky, hlavně v západní polovině kraje. Nejvyšší teploty 35 až 38 stupňů, v Polabí až 39.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 se bouralo za sjezdem na Jesenici. Na 80. kilometru se srazil kamion s osobním autem. Projíždí se levým pruhem a chvíli se zdržíte v kratší koloně. A v Praze v Bubenickém tunelu je směrem na Troju po nehodě 3 osobních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Pokračuje středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.
3: Jsem ráda, že jste na našich vlnách a stále vám přejeme krásné dopoledne.
2: Středočeské dopoledne.
3: A čím naplníme tu poslední hodinu dopoledního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, třeba informací o tom, že více místa pro archív i skladování zdravotnického materiálu. To vedení kolínské nemocnice bude mít. Dnes totiž otevřelo nový pavilon. Jak vypadá? Dozvíte se, když zůstanete s námi. A taky vyrazíme k vodě, protože teplota nám venku stoupá, tak o vody je samozřejmě nejlépe. My vás vezmeme k jezeru Konětopy, co všechno tu návštěvníci mají k dispozici a jaká je u vody atmosféra, zase mapuje naše reportérka. Už za chvíli se s ní spojíme.

0: Sofia. Letní muziku vám servírujeme na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. No a k létu samozřejmě patří také koupání. Průzračná voda, pláže a borový les kolem břehu. Ano, tak vypadá jezero Konětopy nedaleko Prahy, které vzniklo na místě někdejší pískovny. Jak to dnes u jezera Konětopy vypadá, to už nám prozradí naše reportérka Elena Chomátová, která je na místě. Elen, hezké dopoledne přeji.
1: Hezké dopoledne.
0: Pověz nám, jak to tedy u jezera vypadá? Teploty stoupají, co všechno v areálu najdeme?
1: Tak tady v areálu jezera najdete dvě zatopené pískovny, které mají dohromady nějakých 12 hektarů, takže plocha tady pojme i větší počet návštěvníků. Teď dopoledne ale je tu klid, v odpoledních hodinách a o víkendech sem samozřejmě míří více lidí. Tady u vody najdete jak písčité pláže, tak i travnaté plochy a jsou tu i stromy, takže nemusíte nutně trávit celý den na rozpáleném písku. Voda tu je krásně čistá, tím je ta pískovna Konětopy také známá. Navíc voda je tu sledována, zda je vhodná ke koupání. Avšak situace se může s vysokými teplotami měnit a je proto dobré sledovat kvalitu vody u míst, kam máte v plánu vyrazit za koupáním. Jinak tu u jezera najdete sociální zázemí, převlíkárdu, nechybí tu samozřejmě občerstvení i s posezením a mají tu i půjčovnu paddleboardů, slunečníků, lehátek a dokonce si tu můžete půjčit i grill. Akorát je lepší se ho po telefonu zarezervovat dopředu a funguje to tu tak, že jsou tu pro grilování vyhrazená místa, a to z důvodu nařízení. Jinak se tu platí vstup, pro dospělého to činí 120 korun za den, děti od 6 do 15 to mají za 50.
0: Elen, jak se k jezeru Konětopy dostaneme? Je možné parkovat třeba přímo u něj?
1: Jezero leží blízko hlavní silnice mezi obcemi Konětopy a Dřísy a je možné zaparkovat u areálu přímo u jezera, a to na placeném parkovišti. Tam ta cena je 200 korun za den, motorky to mají o 100 korun levnější, ale je možné auto nechat i na neplacených místech v okolí jezera. A pokud vyrazíte hromadnou dopravou, tak můžete vystoupit na autobusové zastávce Konětopy. Odtud je to nějakých 15 minut pěšky.
0: Elen, dnes tedy opravdu teploty míří k těm nejvyšším možným příčkám, co sneseme. Na větší procházky to asi po okolí tentokrát není. Přesto kdyby naši posluchači zajeli právě k jezeru Konětopy, až nebude takový hic, co zajímavého tam můžou vidět?
1: Tak až bude příznivější počasí, tak se tady po okolí můžete vydat třeba na naučnou stezku Vladyky Sudy, která seznamuje s historií obce Sudovo Hlavno i se zajímavostmi v okolí. Ale i když bude počasí ukazovat trošku vyšší teploty, tak tady v okolí jezera Konětopy se nachází hned několik dalších míst ke koupání. Třeba o něco známější jezero Lhota nebo také rekreační jezero Křenek u Ovčár.
0: Od jezera Konětopy se nám do dopoledního vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Teď půjde do plavek, my za to děkujeme. Přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Více místa pro archív i skladování zdravotnického materiálu. Vedení kolínské nemocnice dnes otevřelo nový pavilon. Jak vypadá, povíme za chvíli.
3: Mám prostě

Máte rádi příběhy ze života? My ano. A tak pro vás natáčíme ty nejzajímavější ze středních Čech. Sledujte náš Instagram a buďte u toho s námi. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Máme 11:30 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Dozvíte se, že vedení kolínské nemocnice dnes otevřelo nový pavilon. Bude sloužit mimo jiné pro skladování zdravotnického i jiného materiálu. Stavba trvala zhruba 2 roky. Na slavnostní otevření se byla podívat i naše reportérka Alena Junová, která je teď s námi ve vysílání. Aleno, hezké dopoledne.
1: Dobrý den. Nový pavilon S stojí na úplném okraji nemocničního areálu, hned vedle koňských stájí a jízdárny. Šedá budova s oranžovým pruhem má celkem 3 podlaží. V přízemí jsou prostory pro skladování zdravotnického materiálu, uklízecích prostředků, oblečení pro zaměstnance a dalších věcí. Příjezdová cesta pro zásobování je napojená z hlavní silnice tak, aby velká auta a dodávky nemusely zajíždět do areálu. Kolínská nemocnice byla podle náměstka hejtmanky pro zdravotnictví Pavla Pavlíka z ODS poslední nemocnicí ve správě Středočeského kraje, která neměla samostatné a dostačující skladovací prostory.
0: Ale no, co dalšího kromě skladu v pavilonu bude?
1: V prvním patře bude prostor pro Centrum informačních technologií, které se do pavilonu právě teď stěhuje. Ve druhém patře má zázemí také archiv. Nemocnici dodnes chyběly dostatečně velké prostory pro uchování dokumentace o pacientech. Záznamy o některých zákrocích a léčbě musí totiž lékaři uchovávat po dobu až 40 let. V nové budově je teď dostatečný prostor nejen pro lékařské zprávy, ale i pro zázemí zaměstnanců archivu a dalších oddělení.
0: Ale no, kolik za novou budovu nemocnice zaplatí?
1: Stavba moderního pavilonu, příjezdové cesty i propojení s areálem nemocnice stály téměř 138 milionů korun. Na polovinu ceny získalo vedení nemocnice dotaci od Středočeského kraje. Stavba začala zhruba před 2 lety, a tím ale práce v areálu nemocnice nekončí. Teď tady dělníci pracují na novém pavilonu urgentního příjmu a ten by měl být hotový v roce 2028.
0: Jak jste slyšeli, vedení kolínské nemocnice dnes otevřelo nový pavilon. Byla u toho naše reportérka Alena Junová. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tak jsme to rozjeli s kapelou Dire Straits na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. 11:45 máme, tak co třeba dneska na zámek, na venkovní výstavu nebo do galerie. Tam všude můžete zajít. A kam konkrétně, to už vám poví Denisa Hergeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Na zámku Loučeň ožijí legendy o králi Artušovi. Od 4. srpna se zámecký park s labyrinty promění vždy v úterý, středu, čtvrtek a sobotu ve svět rytířů, kulatého stolu, kouzelníka Merlina i bájného meče Excalibru. Děti se mezi 10. a 17. hodinou zapojí do rytířských zkoušek, pomůžou porazit zlou Morganu a na závěr je čeká slavnostní pasování na rytíře. Součástí programu jsou taky divadelní scénky, které po celý den vtáhnou malé i velké do příběhů artušovských legend. Františka Palackého můžete poznat i jinak než jako otce národa. Venkovní výstava Občan Palacký na náměstí Republiky v Neratovicích přibližuje jeho život v nečekaných souvislostech. Od vztahu k divadlu a češtině až po vazby na Lobkovice a tehdejší Neratovice. Na 24 panelech nabídne pohled na osobnost, která výrazně ovlivnila české dějiny, a k vidění je výstava až do října. Galerie Kladenského zámku vás a vaše děti zve mezi 10. a 17. hodinou do světa oblíbené počítačové hry Chuchel. Interaktivní výstava Zachuchleno, která vznikla ve spolupráci se Sladovnou Písek a českým vývojářským studiem Amanita Design, promění návštěvníky v součást dobrodružné honby za třešní. Na hravých stanovištích si vyzkoušíte nejrůznější úkoly, překážky i sílu přátelství, které je hlavním motivem příběhu svérázného hrdiny Chuchla. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Alenka Vokatá chystá polední zprávy. Budou tu, co by dub. A po 12. hodině, hodina příjemné muziky, k písničkám ráda přidám vaše vzkazy. Můžete je posílat do naší SMS brány na číslo 90 01 04. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text a trefte se do jedné SMSky, ať k nám zpráva dorazí úplná. Když se chcete rozepsat, raději přes webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz. Tak vám přeji dobrou chuť k obědu, abyste to umor vedro ve zdraví přežili, opatrujte se a my vám za chvíli k tomu budeme příjemně hrát. Teď ale samozřejmě do té 12. taky Black Milk nebo Olympic.

Soutěže Kolínská dominanta, vodárenská věž, je od roku 2010 kulturní památkou. 45 metrů vysoká věž nabízí nejen krásný výhled na Kolín, ale také videoprojekci o vodě a výstavu věnovanou historii budovy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Odpoledne skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Policie má na pražském letišti novou speciální jednotku. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Bude polojasno až jasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 39 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních, komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4 hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: V týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby a v tom týdnu to bude dostupné.
0: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční 9. a 10. října. Na pražském letišti Václava Havla začala působit nová speciální policejní jednotka. Má dohlížet na bezpečnost cestujících nebo zasahovat proti agresivním lidem. V případě teroristického útoku nebo únosu letadla by taky pomáhala útvaru rychlého nasazení. Jde o třetí jednotku tohoto typu v Česku. Podobné týmy působí taky v elektrárnách, v Dukovanech a Temelíně. Nejde ale o jedinou složku, která na bezpečnost cestujících na pražském letišti dohlíží, říká mluvčí letiště Denisa Hejtmanová.
3: Patří mezi ně například pracovníci bezpečnostní kontroly, letištní ochranka, tým pohotovostního a krizového řízení, letištní hasiči, psovodi, pracovníci jednotlivých dispečingů nebo sokolníci, kteří mají na starosti biologickou ochranu letiště.
0: Počet cestujících na pražském letišti postupně narůstá. Letos by jich mohlo odbavit skoro 19 milionů. V městském sportovním areálu ve Voticích dokončují stavaři nový skatepark. Sousedí s novou dráhou pro kola a koloběžky, která je už hotová. Za obě stavby radnice zaplatila 9 milionů.

0: 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do Prahy po dálnici D1 se v dojezdu do Kolony srazila dvě nákladní auta v pravém pruhu na 7. kilometru před sjezdem na Průhonice. Na místě už jsou hasiči a projíždí se pouze levým pruhem. A na dálnici D10 dejte pozor na nehodu dvou aut na kilometru 40,5 směrem na Turnov. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začínají písničky se vzkazem s Ivetou Chlumskou.
2: A já vám přeji krásné poledne.
1: Písničky se vzkazem.
2: Ano, začínají na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy písničky a vaše vzkazy. Vzkazy ty doručíte jistě prostřednictvím naší SMS brány nebo webového formuláře. Jak na to? No, SMSku pošlete ve tvaru STC, mezera váš text, odešlete na číslo 90 011 04. A nebo napíšete elektronicky přes webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
1: Písničky se vzkazem.

Tak to byla dvounohá kočka na úvod, kterou opěvovali Eláni na úvod písniček a vašich vzkazů. Mám tu první vzkaz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mamku paní Hanku, ať má pěkný den a dobrou náladu. Ani dnes nesklamal syn Karel. Zdravíme.

0: Písničky se vzkazem.
1: Ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky a já přidávám další vzkaz. Hezký den, píšete, zahrajte pro všechny kamionáky a mému vnukovi Jendovi, který jede do Německa, tak ať všude dojedou v tomhle horkým počasí ve zdraví a v pohodě. To si přeje babi Věra a přejeme si to i my. Šťastnou cestu všem.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Stomatologie už dávno není utrpení. Jak náročné byly zákroky pro Alenu, která se léčila se zánětem dásní, kostí a chybějícími zuby? Co jí dělalo největší problémy?
2: U mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení.
1: O novinkách ve stomatologii se zubním lékařem Janem Šmídem.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: A píšete mi dál, písničku posíláme Janinám, Aničce z Kutné Hory, Pečínkovým, Květě, Romanovi, Jarce Skladná, Líbě Svendy, Jarmelkám, Maruš Zdendovi, Jindře Světle a taky vám všem do rozhlasu. Napsali Stáňa a Alča a my děkujeme pěkně. Hezký den všem.

0: písničky se vzkazem.
1: 2 minuty máme po půl jedné, stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte písničky a já přidávám k té další váš vzkaz. Hezký den, Iveto, píšete mi, říká se, že všeho moc škodí, žlutá koule by už mohla ubrat, co chudáci zvířátka. Zdravím Světlu, Maru z Malče, Veroniku, Stáňu, Romana s rodinou, Liběnu a ostatní, napsala babi Jarka z Kladna. Paní Jarko, já myslím, chudáci my všichni.

Tak to vedro musíme přežít a vy se všichni opatrujte, přidávám další váš vzkaz. I ve to zdravíme vás a všechny přátelé. Dnes písnička ať potěší a zpříjemní horký den všem dříve narozeným, osamělým a taky těm, kterým nemá kdo dát zahrát, tak ať mají hodně štěstí a anděle je chrání. To od srdíčka přejí dvě Jarmily.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Bývalá atletka Zuzana Hejnová je dvojnásobnou mistryní světa a stříbrnou olympioničkou. Dnes trénuje mladé atletické naděje a v Hostivici provozuje italskou pekárnu.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Další vzkaz tu od vás mám. Zahrajte pro našeho domčů k svátku. Vše nejlepší a ať si užívá prázdniny. To přejí děda a babi z Mělníka. A my taky moc gratulujeme.

Micky Rivola a Nezmařia bedna od whisky, klasická táborová píseň. No a poslední váš vzkaz, který tu mám. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro všechny posluchače a vám do studia, napsala nám Petra z Kladna. Tak mi děkujeme, Petro, za písničku Znáš mě nejlíp v podání Marie Rotrové a Pavla Bobka.

9 minut nás dělí od 13. hodině a vy už asi znáte, co bude následovat a víte, že vám chystáme další zprávy na 13. Chystá je pro vás Lenka Vokatá. Po 13. hodině bude hostem Alex Minářové, kdysi byl herec Jan Jackuliak a vy si jejich rozhovor můžete tedy poslechnout a taky připomenout. No a já připomínám, že se na vás budu těšit zase zítra v 9 dopoledne a vy se opatrujte a opravdu vzdorujte tedy těm vysokým teplotám, jak jen nejlépe to půjde. Ve stínu, s pitným režimem a v klidu, s dostatkem odpočinku.

Víte, že chrám svaté Barbory v Kutné Hoře nebyl postaven na popud církevní instituce? Od počátku byl zamýšlen jako reprezentativní stavba iniciovaná a financovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Léto na Mělníku bude plné živé kultury, hudby i zábavy pro celou rodinu. Projekt Mekuc v létě nespí. Nabídne od 10. do 31. srpna koncerty, divadla, filmy pod širým nebem, workshopy i další programy pro děti. Užijte si prázdninovou atmosféru v Mělníku. Podrobný program najdete na webu mekuc.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Střední Čechy.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Advokát Uhlíř vyzval Karlovu univerzitu k oslovení poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě. Soud znovu osvobodil všechny tři obžalované kvůli požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. Odpoledne bude polojasno až jasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 39 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Univerzita Karlova by měla aktivně oslovit všechny poškozené studenty po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Vyzval ji k tomu advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř. Škola podle něj nepřistupovala ke studentům stejně jako k zaměstnancům. Těm totiž nabídla odškodnění automaticky. V případě studentů ale odkázala na pojišťovnu jen ty, kteří si o podporu sami řekli. Univerzita se hájí, že nemá prostředky, jak se o zranění nebo jiné újmě studentů dozvědět. Zároveň uvedla, že poškození můžou o podporu žádat i nadále. Jejich nárok ale koncem letoška vyprší. Okresní soud pro Prahu Západ dnes znovu osvobodil všechny tři obžalované kvůli požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. Před 4 lety při něm zemřely dvě ženy, 55 lidí se zranilo. Obžalobě čelí dva jednatelé firmy Chod a Svářeč. Pokračuje soudkyně Jana Vrzalová.
3: To, jak došlo k požáru dne 1. 6. roku 2022, se nepodařilo zjistit bez jakýchkoliv důvodných pochybností a existuje ve věci stále několik příčin, jak danému požáru mohlo dojít.
1: Případ obžalovaného Svářeče a společnosti Chod předal soud do přestupkového řízení středočeským hasičům například kvůli tomu, že Svářeč neměl platné oprávnění. Rozsudek zatím není pravomocný. Státní zástupce si nechal lhůtu na odvolání. Kvůli vysokým teplotám a dlouhodobému suchu výrazně klesla hladina vody v Rakovnickém potoku. Město kvůli tomu zakázalo odběr vody pro vlastní potřebu. Lidé si je do nádob můžou nabírat pouze pokud mají vodoprávní povolení. Podle mluvčí města Kateřiny Hradilové bude opatření trvat do odvolání.
4: Výjimku mají pouze složky integrovaného záchranného systému při zásahu a odběry nezbytné k odvrácení bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku. Prosíme všechny občany o respektování tohoto opatření a o šetrné nakládání s vodou. Sport.
1: Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů. Pražané přivítají na Letné od 20 hodin Olympique Lyon.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude polojasno až jasno. Při přechodně zvětšené oblačnosti se můžou na některých místech vytvářet přehánky nebo bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. Zítřejší počasí bude podobné, naměříme ale maximálně 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na příjezdu do Prahy z Brna stojí před sjezdem na průhonice na 7. kilometru

0: slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jaskuliak je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Pardon, to je z toho úvodu. Dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým brahem.
0: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
3: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Vraj, prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu. Takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to, jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já se musím musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi

0: Alex a host je s námi herec Jan Jackuliak. Vy jste končil ten minulý vstup, že aj dětem by se toto mělo ukazovat. Myslel jste tedy tu novou podobu Zlatovlásky, tak jak jste ji natočil vy?
1: Ano, myslím
0: protože,
1: si...
0: Jenom dokončím, protože vy máte malého syna, 6letého, 7letého vlastně už, tak jak reagoval na pohádku, ve které vy jste hrál toho zlého krále?
1: Můj syn, já keď jsem dostal scénář, tak samozřejmě jsem si to doma čítal, nahlas jsem si to čítal, já si to čítal nahlas ty věci a počúval to. A některé, tak se o to zaujímal, že čo to je jako pri každém scénáře. A potom jsem ho zobral takto, aby jsem byl úplně presný. Bol som na natáčaní, bol som na tom hrade Sovinec, boli jsme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral som ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčanie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, ano, tak že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok. Takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol. Nezvládol to, vybuchol, začal kričať v tej lucerne, musel som ho zobrať preč, samozrejme, prepáčte diváci, nebolo to nič zlé, áno, on vybuchol len preto, že bol nahnevaný na Lamboru a začal hľadať Lamboru po filme, že si to s ním vysporiada,
0: že
1: ho zničí, že sundal taťku, hovoril. Ale potom samozrejme, keď si to pozrel druhýkrát, tak bol rád. A videl to, už to pochopil celé. No, ale stále hovorí, ja toho Lamboru ne. To ne, ten mi sundal taťku.
0: Ale tak když váš syn u toho je, u toho natáčení, proniká do toho prostředí, očividně se mu líbí, tak je možné, že bude hercem? Že bude ve vašich slepých?
1: Toto je veľmi ťažká otázka. Ja nechcem sa mu starať do toho, kam pôjde. Samozrejme, že nasáva tam, kde žije veci, pretože Špongia je veľmi vnímavý, je veľmi citlivý, je to svojím spôsobom aj rebel, čo je fajn. Ja by som bol úprimne nerad. Nie je to ľahké povolanie. Je to povolanie, že mu... pracujete s dušou, pracujete s časom, pracujete so všetkým. Čo keď máte otvorené oči a dušu, tak vás môže aj dostať inám. A nie je to ľahké v rámci toho, že to už ten show business je trošku nakrivený v nejakých veciach. Bol by som nerad, keby sa toho dotkol. Je to jeho vec. Ja ho budem smerovať, aby to pochopil. Začal sa venovať takým, keď teraz už píše nejaké veci, tak začal sa venovať tomu, že píše scenáre. Už teraz akože je prvák, síce samozrejme je to ako v jeho hlavičke, ako si skladá písmenka, ako si skladá vety, ale už tam má nejakú myšlienku, už má názor, už to hovorí. Takže dúfam, že keby sa dostal na tú druhú stranu kamery, bol by som radšej.
0: Hargo, to sa musel sa naučiť psát? Je v první třídě?
1: Áno, áno.
0: A už si píše takové ano, své už... dětské první scénáře.
1: Ano, ano.
0: A vy to určitě schováváte, archivujete jednou, až natočí nějaký velkofilm, tak...
1: Ano, celé to archivujem, dávám to dohromady. Teraz si čítá právě scénár, já jsem teda mal takový velký záskok divadla Astorka od Grossmana v Neveste, on se bol pozrieť na to a teraz si číta celý scénár té Nevesty. Pomaly, tak jako vie, číta, tak si to tak jako lúská, rozprávame sa o tom. O tej židovskej téme a takých veciach. Čiže bol by som takto radšej, Alex, keby sa dostal na tú druhú stranu kamery. Mm-hmm. Predsa len. Že tá hlava funguje inak, aj tá duša a tak.
0: Jan Jackuliak.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora mu sejmul tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markem už stretol předtím, ale teda, tvoja tvár má známy, ano, v tejto takej tej reality show televíznej, tam jsme se stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka, najhoršieho čarodeja na svete, zaujímavé.
0: A Lazar.
1: A Lazar, krásne meno inak, a Lazar, to sa mi páči, to má takú temnotu v sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale... Keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A ja ho zničím v nejakom určite filme, ho ja dostanem.
0: Opravdu? To si nejaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Nie, on sa kruh musí uzavrieť.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Nie, on bude hrať zlo a ja budem hrať dobro, lebo šediny mi prinesú dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: Neviem. Ja som dotočil taký teraz veľký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké se to naučit?
1: Bo, tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, že bohužiaľ si to už ani nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem mu dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kdy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: Je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Se strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já? Ano.
1: On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, a potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa to, ty nie si v pohode. Nie, páčilo sa mu, rozprávka sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si dnes povídám se slovenským hercem Jánem Jaculiakem, hojně obsazovaným také u nás. Vidět jste ho mohli nejen ve Zlatovlásce či Princezně zaklaté v čase, ale třeba i v seriálech jako Vyprávěj či V ordinaci v růžové zahradě. Ostatně vy jste nejprve vystudoval konzervatoř v Košicích, pak jste přesídl do Brna na JAMU. Byl to ten, řekněme to, pomyslné laso nebo nějaký kontakt, který jste získal s českými tvůrci tehdy?
1: Samozřejmě, tak jsou to kontakty, keď studujete Vysokou školu a Janáčková akademia je, takto, nevím, jak je na tom teraz, ale za mojich čas byla naozaj na vysoké úrovni, kvalita tam byla fantastická. Já nenechám dopustit jedno jediné slovo na tu školu v té době. Nielen to, že to byl jeden velký večerok, samozřejmě Vysoká škola, ale tak to k tomu patří, ale to, akým způsobem nás viedli, ako úctou nás viedli k tomu povolaniu, čo nám hovorili, že čo je na prvom mieste, že naozaj, že nepustili bez vedomostí, by nás nepustili ďalej, my sme museli fakt ako prečítať scenáre, knihy, skúšky sme mali dosť drsné, tancovanie, spev, tam neboli žiadne také veci, ktoré sa dejú teraz, že ale však veď nejak to dopadne, to neexistovalo. My sme naozaj museli makať. Fakt, že a to nepreháňam. A preto som rád a na tej škole samozrejme vznikli kontakty. Ja som mal vo vyšších ročníkoch Honzika Budaža a takýchto ľudí, že sa stretávali a aj doteraz sa akože voláme si a tak, takže aj s režisérmi, ktorými spolupracujem, takže toto malo do mojej kariéry veľké plus.
0: A ty to vlastne, ano, zúručujete všechno.
1: Ano, ano, určite. Ano. Samozrejme sa učím, ja sa každý učím, ja to berem ako, každý projekt berem ako coaching, nielen divadlo, ale aj natáčanie. A som veľmi rád, keď sa stretnem na natáčení s veľmi kvalitnými ľuďmi, aj pri divadle, pretože sa niečo učím, nasávam. Mám nohy na zemi, stále.
0: Takže herectví je vlastně proces neustálého se učení.
1: Absolutně.
0: Celoživotní.
1: Celoživotné. To se musíte posouvat, musíte se vzdělávat. My například teraz v divadle zkoušíme Strindberga do Damašku. Já přiznám se do éteru, ještě ho nechápem. Teraz sa učím, čítam od neho knihy, čítam od neho divadelné hry a učím sa ho pochopiť, toho chlapa. Čiže pre mňa je toto, ako hnevá ma to, že tomu nerozumiem, ale idem cez to a chcem. A to je aj pri natáčení, keď dostanem scénar, keď som robil čo napríklad toho Masového vraha, ono to viete, znie to, teraz to znie akože fuj, alebo niečo, ale tiež sa musíte, aby to nebolo tak, že si povedal, no idete hrať niekoho, proste dávať dole, hej. Nie, to pochopiť tú postavu. Čo tým myslí? Prečo tak jedná? Akým spôsobom sa pohybuje? Prečo má také gesto? To všetko za tým je. To všetko musí byť vidieť. A potom to na tú kameru je vidieť, keď sa tomu takto venujete. To je vidieť. Takže absolútna príprava.
0: Čili je zatím mnohem náročnější příprava, než jen naučit se v úvozovkách na scénář.
1: Ano, určitě. Já k tomu tak přistupujem. Já osobně ano.
0: Ale asi ne každý herec.
1: To,
0: není to podmínkou.
1: To nech si každý stupí do svedomia.
0: Když se zmínil teda toho Masového vraha, kterého jste hrál, tak zůstával pak nějak ve vás nebo s vámi ta postava?
1: Existují.
0: Potřeboval jste nějakou duševní očistu?
1: Ano, existují různé způsoby, teraz to vyvracují některé lidé, akým způsobem jdete na tu postavu. To jsou také různé školy a hovorí, ta nejzákladnější je vlastně Stanislavský, potom je ten Michail Čechov a to jsou ty školy, akým způsobem vnímat. Je jich strašně veľa, Artot, Grotovský a je toho veľa, veľa, veľa. A tyto jsou dvě také základné hollywoodské procesy. Keď vám mám prirovnat, Dustin Hoffman je například, že Stanislavského metoda herectva, ano, a Steve McQueen je Michael Čechov. Ano, to sú, ale hrajú, obi dvoch máte rád, ano, ale ten prístup k tej práci je iný. A ten Stanislavský znamená, že si musíte to prežiť. Ano, že to musíte vnímať, že to musíte vedieť, mať v sebe, v duši. A Michael Čechov hovorí, stačí to zahrať, ale pochopiť technicky. Ale výsledok je rovnaký, ale to je už len vnímanie, tak a ja som ten, vlastne ten Stanislavský, že ja to musím ako keby nasať do seba.
0: A to je náročnejšie, ne?
1: Je, o dosť. O dosť.
0: Proč si to děláte složitější? Můžete využít tu druhou metodu.
1: Lebo mám pocit, že ta druhá metoda, že to klamem. Preto je, ale niekto ten pocit nemá, preto, a niekto má ten pocit, že táto metóda je zbytočná, presne. Ale funguje to, ako nehovorím, že ktorá je lepšia, horšia, obidve fungujú. Napríklad Meryl Streep je Stanislavský, hej? Keď to mám približiť teraz, keď ide ten film. Takže ja vlastne, keď som túto postavu hral, tak som sa musel s ňou stelesniť a po natáčení naozaj, že tých 15-20 minút v tom karavane vydýchnuť, dať si kávu a mohol som ísť medzi ľudí.
0: se třepat ze své postavu. Jan Jackuliak je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je slovenský herec Jan Jackuliak. Vy jste říkal, že se snažíte veškerý volný čas trávit se svou rodinou, se svou ženou Barbarou a se svým synem, co tak nejraději děláte, když opravdu máte ty vzácné chvilky volna a společně.
1: To je, s Barbarou je to tak, že já se velmi rád s ním rozprávám. My se rozpráváme, naozaj veľa se rozpráváme, o veľa veciach riešime. A to je náš volný čas na prechádzkach. A čo sa týka syna, tak vždycky vychádzam, nemôžem to konkretizovať, lebo vychádzam z neho. On má teraz presne to obdobie, že tak, raz tak. A vždy, na ktorej strane je, čo ho teraz baví, tak tam za tým ideme cieľom. Vy proste sa tomu venujeme. Tomu dávame ten čas. Čiže nie je to úplne konkrétne. Ale čo sa týka Barbary, tak naozaj je to, že sa rozprávame veľa.
0: Je vaše žena z oboru?
1: Je.
0: Vůbec není z oboru? Nic s herectvím, se show businessem nemá vůbec nic společného?
1: Absolutně ne.
0: A tak o čem se rozpráváte?
1: Já ji vnímám, ona pracuje v bankovnictve. Je vlastně, nebudem hovorit, má velmi pěkné postavení v tomto obore, takže já si zjistujem z její strany nějaké záležitosti, ale většinou se riešime veľa politiku, teraz aj svetovú politiku, aj slovenskú, aj českú, a neskutočne sa bavíme na varení, na kuchtení, pretože ona fantasticky varí taliansku kuchyňu, ona bola dlho v Taliansku, čiže preberám od nej nejaké veci. A on jedlo.
0: Láska jedlo, prochází žaludkem, že?
1: Ale je to čistá pravda. Toto je ano, že jedlo. Jedlo, my sa nevieme dojesť, prosím.
0: Takže třeba krásnou volnou neděli trávíte tak, že vaříte a jíte? I tak?
1: No, ano, ano.
0: Co, když chcete, aby vám vaše žena uvařila, tak co si žádáte z té italské kuchyně?
1: Cestoviny je fantastické, jakékoliv. Carbonara, úplně famózně také toskánské, protože ona 14 roků byla v Toskánsku přímo v Arece. Čiže ona to vie přesně, jakým způsobem, kde aj ty ingredience vlastně vie, to je nejdůležitější, využít alebo nakupit správně. Čiže toto carbonara, alio, olio, no, je toho veľa, to by sme tu boli asi polňa, čo je to fantastické.
0: Proste. No a co halušky?
1: To je takto, áno, že keď ideme napríklad okolo nejakej koliby, raz za rok na Slovensku, že ideme niekam do hôr alebo na chatu, tak sa zastavíme a dáme si halušky. To si dáme halušky, ale nie je to takéto presne, čo vyhľadávame. Máme teraz veľmi obľúbený seriál, ten taliansky Tucci.
0: To nevím, co to je.
1: Tucci v Itálii, ten z herec, Stanley Tucci, natočil, že chodí po italských regiónoch a v každý región ukazuje prostredníctvom jedla. Famózne. Mm-hmm. Famózne.
0: takže jídlo, dobře. A když potřebujete opravdu vyčistit hlavu, být sám, tak co rád děláte?
1: Já jsem rád sám v tichu. Ani kniha, to nie je čistota pre mňa v rámci toho, že to sú informácie nové, lebo ja stále vlastne čítam. Keď robím niečo, tak sa tak ako samo vzdelávam o tých veciach, o tých autoroch. Ticho, absolútne ticho. Ticho. Buď mám hudbu v ušiach, ale aj to je informácia. Potrebujem ticho, vyhľadávam. Milujem ticho.
0: Ticho léčí, říká sa.
1: No práve, a hlavu úplne najviac. To je toto povolanie, ono, keď ja počujem, že jo, ježiš, vám sa stačí usmiať, alebo dať tú vašu tvár na obrazovku, pôsobíte, usmiejete sa, objímete, ste populárni, berete peniaze, nič sa nenatrápite. Bože môj, to vôbec tak nie je. Je to veľmi ťažké povolanie. Je to povolanie, ktoré tomu treba mať úctu, treba ho pochopiť, treba byť trošku vzdelaný a treba sa aj vyčistiť.
0: Tak teď se možná někomu otevřel oči, jak je to s tím herectvím.
1: To doufám.
0: Pokud se bere vážně ovšem.
1: Ano.
0: Moc děkuju, že jste byl opět hostem Alex a host Jan Jackuliak. Ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání. Alex, nech se vám těž darí.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. Lidé si dnes odpoledne můžou prohlédnout pokoje nového penzionu v areálu Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. A večer a v noci bude jasno, zítra nás ale čeká další tropický den. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Technici je zatím nainstalovali do 6 z 55 souprav. Ve zbylých jednotkách přibudou do podzimu 2027. Kamery zaplatí Středočeský kraj jako objednavatel dopravy. Dá za ně 88 milionů korun, pokračuje mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
2: Po dokončení bude vybavena každá třívozová souprava celkem 42 kamerami. 12 z nich bude snímat okolí vlaku zvenčí, 28 prostor uvnitř vozů a dvě budou umístěné přímo na stanovišti strojvedoucího.
0: Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře dnes otvírá nový penzion v budově jezuitské koleje. V 5 pokojích se může ubytovat celkem 15 návštěvníků. Za stavební úpravy prostor zaplatil Středočeský kraj téměř 12,5 milionu korun. Zájemci si je můžou prohlédnout dnes mezi 15. a 18. hodinou, říká mluvčí galerie Alena Sedláčková.
3: Jednotlivé prostory doplňují reprodukce ze sbírek Gask, které tak penzion propojují s galerijním prostředím. Součástí ubytování jsou také vstupenky do Galerie Středočeského kraje, kde mohou návštěvníci zhlédnout stálou expozici, aktuální výstavy i využít dětské herny.
0: Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku zažila jednu z nejteplejších nocí v historii měření. Noční teplota tam neklesla pod 27,9 stupně Celsia. Většinou se držela kolem 29. Českému rozhlasu to potvrdil meteorolog Miloš Dvořák. Podle něj mohla být noc na úterý v Bystřici nejteplejší za posledních 113 let. Dnes přes den meteorologové předpovídají teploty až 39 stupňů. Slunečné počasí se má ale postupně zkazit. Teploty přesto klesnou jen mírně, pokračuje Dvořák.
4: Bude převládat slunečno, postupně odpoledne, zejména v Čechách, při zvětšené oblačnosti se začnou vytvářet přehánky a bouřky. Bouřky můžou být i ojedinělé silné, doprovázené zejména nárazovým větrem, a to může být až kolem 80 km nebo 90 km za hodinu a kroupami, v menší míře už pak s nějakými silnějšími srážkami. Sport.
0: České tenisty Víta Kopřivu a Jiřího Lehečku čeká ve druhém kole na turnaj v Masters v Montrealu české derby. Duel začne na tvrdém povrchu v Kanadě později večer našeho času. Na ženském turnaji v Torontu se představí dnes také dvě české tenistky. Sáru Bejlek čeká Polka Švionteková a Kateřina Siňaková nastoupí proti Rachimovové z Uzbekistánu. Počasí. Večer a v noci bude jasno nebo polojasno a teploty klesnou až na 18 stupňů. Zítra nás ale čeká další tropický den a teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze jsou komplikace na jižní spojce, směr Smíchov je komplikace před Barandovským mostem u sjezdu na Podolí, je tam hlášená nehoda a kolona je od sjezdu na Pankrác asi na čtvrt hodiny. A dopravu brzdí zúžení ve Kbelské ulici, projíždí se vždy jen jedním pruhem a kolony jsou hlavně směrem od jihu na sever, směrem k dálnici D8. Jede po víkendu hodně kamionů a nesouvisle se popojíždí po spojkách od Spořilovské na Černý most a pak i do Kbelské. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď Pavel Kučera a Středočeské odpoledne.
5: Pěkné úterní odpoledne všem.
1: Středočeské odpoledne. Za chvíli

0: na Edemse na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy teď střídá náš zámecký pán František Kinský. Do jakých komnat nahlédneme dnes?
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v náměšti na Hané Jitkou Vychodilovou procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé, a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velkou obchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady to je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky, ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
3: A pochopitelně porcelán.
4: Porcelán je vídeňský. Máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
3: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
4: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valdí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové ružence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžní cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
1: Zámecké léto.
2: Zámek náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

Pavla Vítka. Do studia tentokrát přijde zpěvačka Naďa Válová. Mluvit bude nejenom o své lásce k šanzonům nebo o spolupráci s dvojicí Habka Horáček, ale taky o tom, jakými netradičními metodami učí ostatní zpívat. Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Středočeské odpoledne zamířilo do kuchyně. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept z druhého místa roku 2023. Šlo o záhorácký závitek s kysaným zelím a šunkou, původně od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. Naučíme se ho teď dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kuchaři, tedy Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Jaroslav Sapík. Ten si recept vylepšil podle svého.
1: On se může dělat z buču, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
2: Kolik?
1: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 sločků česneku, pepř a sůl. A silný pro mě, my vždycky máme je vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový. A dáme to tam, já nevím, přes půl litru. A pak podléváme dál.
3: Pochoutkový rok.
1: A teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? No, sádlo si dáme, domácí sádlo, kvalitní.
4: 3-4 lžíce.
1: Ano.
4: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
1: Vždycky základ, tak.
4: Na jakou barvu čekáme?
1: Taková do zlatová, aby byla udělaná, jo?
4: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
1: Plátky uděláme a budeme pak naklepem. Lehce prosolíme. Samozřejmě pepř.
4: Jenom z jedné strany stačí?
1: Jenom ten vnitřek, jo. To zelí krásně proto.
4: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká. Bereš další cibuli?
1: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
4: Ta bude takhle čerstvá?
1: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? To mám nad čerstvou.
4: Z jarní cibulky?
1: Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme, malinko cukru dáme a znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř.
4: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje? Tomu říkáš lehce ty 3 lžíce, jo?
1: A teď dobře promícháme, jo?
4: A do těch rozklepaných plátků, krkovičky?
1: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř.
4: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
1: A ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
4: Tohle švarcvaldská možná, ne šunka?
1: Ano.
4: Aspoň 2 plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
1: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To
4: právě.
1: Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím pořádně ten základ. Lehce polídat, aby nám to krásně zlátlo. A my si tam uděláme ještě česnek. Jenom na plátečky, ale udělám, jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
4: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
1: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme takový napůl vývar, trošku i vody tam dám. Hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
4: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
1: Můžou se opít, ale já je neopíču.
4: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
1: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
4: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
1: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišťu. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
4: Já jsem v 7. nebi. 70. 77.
0: Do rajských výšin dostane tento recept určitě i vás. Jen se podívejte, jak vypadá záhoránský zálitek a jak se připravuje podle Jaroslava Sapíka. Najdete ho na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na příčce nejvyšší. Půjde o tvarohové taštičky plněné mletým masem, které se svým vylepšením připraví šéf-kuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak předejít některým nemocem rajčat. Navštívíme rybáře ve Velkém Meziříčí a dáme dohromady komunitu dodavatelů a odběratelů elektřiny.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Teploty v Česku se dnes na mnoha místech začínají blížit k 39 stupňům Celsia a tak třeba v centru Prahy ulice a náměstí ochlazují kropením a mlžením dobrovolní hasiči z první městské části. Mnohdy si vyslouží od turistů větší ovace než leckteré historické památky.
1: Stovky lidí a turistů se přišli podívat na orloj na Staroměstské náměstí. Většina z nich se snaží schovat před sluncem ve stínech, třeba pan Charles ze Spojených států.
2: Jsme z města Savannah v Georgii a je tu podobné horko jako u nás. Snažíme se zůstávat ve stínu a schovávat se dovnitř, když je moc velké teplo. Nemáme to rádi, ale zvykli jsme si.
1: Větší radost než orloj ale zbudili dobrovolní hasiči, kteří přijeli rozprašovat vodu. Rychlé osvěžení využil i Axel z Nizozemska.
3: Je to úžasné, je velké horko, obzvlášť ve městech. Snažím se pít hodně vody. Sledoval jsem předpověď počasí, ale nečekal jsem, že bude takové horko. Ale je to v pohodě.
1: Dobrovolní hasiči Prahy 1 takto ochlazují všechny ulice v centru metropole, kde se pohybuje velké množství lidí. Kromě Staroměstského náměstí tak jezdí třeba na to Václavské nebo k Pražskému hradu. Přibližuje velitel jednotky Zdeněk Čihák.
4: Kvůli tomu, aby se snížil ten pozemní ozón a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1. Jakákoliv kapka vody studený v tomhle vedru je úplně pro ně taková jako spásná věc.
1: Rozprašovaná voda je hygienicky nezávadná.
4: Ta voda je braná z kolektorů na uhelném trhu, není pitná, ale tím, že to jsou prosaky, vody tak je maximálně čistá, a takže je zadarmo a to je asi ta nejlepší cena.
1: Ochlazení v centru metropole můžou pomoct také fontány, mlžítka nebo pítka. Podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirste lidem při vysokých teplotách hrozí dehydratace nebo úžeh.
5: Základem je dodržovat pravidelný pitný režim. Ideální je vlažná minerální voda, naopak slazené a alkoholické nápoje mohou podpořit odvodnění. V rozpálených bytech může ulevit příjemná vlažná sprcha nebo chlazení hlavy a krku.
1: Pražští záchranáři navíc při vysokých teplotách musí častěji řešit případy otravy oxidem uhelnatým.
5: Teplé počasí může ovlivňovat odvod spalin u plynových zařízení, proto doporučujeme mít domácnost vybavenou detektorem oxidu uhelnatého.
1: Vysoké teploty nejvíce ohrožují seniory, osoby s chronickým onemocněním a děti. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Nymburce a Poděbradech na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce výš a nepsatirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V Praze a ve středních Čechách vyhlásili meteorologové smogovou situaci. Česká policie má novou speciální jednotku, která působí na letišti Václava Havla. V noci se ochladí, zítra bude ale znovu až 37 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v Praze a ve středočeském kraji smogovou situaci. Platí do odvolání, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro ty s chronickými dýchacími potížemi, seniory a malé děti. Smogová situace souvisí s aktuálními extrémně vysokými teplotami. Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla. Popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
2: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
0: Vedení Vraňan na Mělnicku plánuje stavbu nového kulturního domu. V současné době v obci s tisícovkou obyvatel chybí. Podle studie, kterou si nechali radní zpracovat, by mohli dělníci budovu s víceúčelovým sálem začít stavět za 3 roky. Podle nezávislého starosty Martina Chmelíka bude v areálu základní a mateřské školy.
3: Spíš malej sál budeme realizovat. Počítáme tak cirka pro 80 lidí s malým zázemím a zároveň bude sloužit škole jako tělocvična. Zatím nemáme projektovou dokumentaci, takže budeme zpracovávat projektové dokumentace. Sport.
0: Fotbalisté Sparty nastoupí v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů proti Olympique Lyon. K tomu, aby se Pražané dostali do hlavní fáze, potřebují vyřadit francouzský klub a následně i lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul a Sturm Graz. Pokračuje spartianský záložník Andrew Irwin.
4: Každý má své sny a naděje, že si zahraje evropské poháry. A Liga mistrů je samozřejmě úplný vrchol. Teď máme příležitost předvést dvakrát dobrý výkon a postoupit do dalšího kola. Osobně se hodně těším na tuhle výzvu.
0: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu začne ve 20 hodin.
1: Počasí.
0: Večer a v noci bude jasno nebo polojasno a teploty klesnou až na 18 stupňů. Zítra nás ale čeká další tropický den. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze dopravu brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici. Projíždí se vždy jen jedním pruhem a kolony jsou hlavně ve směru na sever, směrem k ústecké dálnici D8. Nesouvisle se popojíždí po spojkách od Spořilovské na Černý most a pak i do Kbelské. V kolonách jsou hlavně kamiony, osobní auta projíždí o něco rychleji. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Pokračuje středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Dobré a ještě lepší úterý s námi.
1: Středočeské odpoledne.
5: Meteorolog České televize Michal Žák nám za chvíli poví, jak je a jak bude horko. Martin Písařík nás osvěží u nejvyššího vodopádu a potěší písničky, které nestárnou a s nimi Dan Landa, Petr Nať a Elán.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

Že zas dva cúvali.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Meteorolog České televize Michal Žák s námi, dobrý den.
2: Krásné odpoledne přeju.
1: Jak to máme dneska ve středních Čechách a v Praze?
2: Tak začněme těmi teplotami, které jsou opravdu mimořádně vysoké opět, protože vystoupily aktuálně na hodnoty mezi 35 a 40 stupni Celsia. Nad tu 40 se dostala teplota jednak v Dobřichovicích známých a pak také na stanici Husinec Řeš, jak už to bývá, ale těch 39 je třeba i ve Vlašimi, v Netvořicích, v Rudolci, takže i v těch polohách, které nejsou úplně, řekněme, v uvozovkách profláklé těmi mimořádně vysokými teplotami. Na většině území zůstává slunečno, ale neplatí to všude. Tvoří se nám totiž bouřky, aktuálně jedna taková bouřková buňka, řekněme, se rozpadá na východě kraje na Kutnohorsku, ale podstatně intenzivnější jsou bouřky, které se vytvářejí na západě kraje, řekněme v pásu od Příbrami směrem na sever, na Berounsko, západně od Prahy. A tady ty bouřky jsou i poměrně intenzivní, to znamená, že se v nich objevují silné přívalové srážky, lokálně tedy samozřejmě kroupy a také prudké nárazy větru. Ostatně je vydána i výstraha varující právě před až velmi silnými bouřkami.
1: Můžou posluchači ty bouřky očekávat i na dalším území, kde zatím nejsou?
2: Je pravděpodobné, že se objeví i na těch místech, kde teď ještě nejsou. Nebude to tedy úplně všude na celém území středních Čech, včetně Prahy, ale těch míst bude ještě vícero, budou se ještě vytvářet další v průběhu těch nadcházejících odpoledních a večerních hodin. Pak by v průběhu večera měly postupně začít od jihozápadu ustávat.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: Tak počítejme s tím, že noc bude tedy většinou jasná až polojasná. Později by na západě a severozápadě kraje mohlo oblaku přibývat. Bude velmi teplo, noční minima klesnou na 23 až 18 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, nebo bude klidno.
1: A zítřek? 40 už asi ne?
2: 40 už ne, ale stále bude velmi teplo až horko. Ty nejvyšší denní teploty nejčastěji mezi 34 a 37 stupni Celsia, což jsou stále velmi vysoké teploty. Zpočátku bude poměrně slunečno, odpoledne a večer se budou tvořit kupovité oblaky, se kterými může lokálně zase dojít na přehánky a bouřky. Pozor, i zítra ty bouřky můžou být silné, s nárazy větru až kolem 80 km za hodinu, přívalovým deštěm a nebo také kroupami.
1: Děkujeme za všechna ta varování a upozornění. I předpovědi Michalovi Žákovi. Hezký den.
2: Mám také naslyšenou.
0: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Okresní soud pro Prahu Západ dnes znovu osvobodil všechny tři obžalované kvůli požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. Před 4 lety při něm zemřely 2 ženy, 55 lidí se zranilo. Obžalobě čelili 2 jednatelé firmy Chod a Svářeč. Jednání soudu sledoval náš reportér Radek Duchoň. Hezké odpoledne.
1: Hezký den. Soud znovu posuzoval, jestli Martin a Martina Chotovi z firmy Chod dodrželi bezpečnostní předpisy a nezanedbali kontrolu při svařování plynového potrubí v kotelně. Zabýval se i obžalobou svářeče Luďka Rohlíčka, který měl v době svařování propadlé oprávnění, nebyl řádně proškolený a na místě svařování nebyla provedena dostatečná kontrola. Žalobce navrhoval pro svářeče Rohlíčka 3,5 roku vězení, 3,5 letý trest chtěl žalobce i pro Martina Chota. Chotové navrhoval 3letou podmínku. Dneska ale soudkyně Jana Vrzalová zopakovala, že nebylo možné přesně zjistit, proč začalo hořet, a všechny je zprostila obžaloby. Ještě připomenu, že objekt začal hořit 1. června 2022, u požáru zasahovalo kolem 100 hasičů a vyhlášený byl nejvyšší stupeň požárního poplachu. 2 pacientky zemřely po udušení při akutní otravě oxidem uhelnatým, 10 klientů se zranili a museli je hasiči evakuovat.
0: Soud si dnes pozval ještě několik znalců, o čem mluvili.
1: U soudu mluvili o tom, jestli mohl začít hořet třeba i od nedopálku cigarety, nebo jestli byla někde vadná elektroinstalace. Také zkoumali, jak a co přesně svářeč svařoval autogenovou soupravou. Také zaznělo, že se mohl objekt teoreticky i prakticky vznítit od řezání kovu uhlovou bruskou. Od ní podle znalců mohou jiskry létat až 4 metry daleko. Na jasnou otázku soudkyně, co mohlo požár způsobit, znalci řekli, že to nejde jednoznačně určit a že nejpravděpodobnější příčinou se jeví právě řezání uhlovou bruskou.
0: Radku, co říkají na zprošťující rozsudek samotní zaměstnanci firmy a jejich obhájci?
1: Obhájci vinu dlouhodobě odmítali a zaměstnanci firmy se dnes ke zprošťujícímu rozsudku nechtěli vyjadřovat. Na jejich tvářích ale byla patrná velká úleva. A ještě dodám, že domov je po rekonstrukci zkolaudovaný a jeho celková kapacita je aktuálně 64 lůžek.
0: O případu tragického požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy z roku 2022 následném soudu nás informoval Radek Duchoň. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Stomatologie už dávno není utrpení. Jak náročné byly zákroky pro Alenu, která se léčila se zánětem dásní, kostí a chybějícími zuby? Co jí dělalo největší problémy?
2: U mě nešlo ani o ty zuby, které jsou tolik vidět, tedy přední, ale samozřejmě to jedení.
1: O novinkách ve stomatologii se zubním lékařem Janem Šmídem.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Martin Písařík nás dnes zavede k nejvyššímu vodopádu u nás.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v Krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Úterním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Těším se na vás už za chvíli v Humoriádě s Janem Přeučilem. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: České banky by výrazné zhoršení ekonomiky ustály. Vedení Prahy chce zajistit víc nouzových úkrytů pro ochranu obyvatel. Zítra nás čeká další tropický den, bude až 37 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobré odpoledne. České banky jsou v dobré kondici. Vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek. Mají totiž velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo celkem 13 tuzemských bank. Národní banka dělá zátěžové testy už od roku 2009. Hodnotí jimi stav finančního sektoru a odolnost jednotlivých institucí i celého systému. Nový systém improvizovaných úkrytů chce vytvořit vedení Prahy. Ve spolupráci s hasiči a univerzitami do několika let vytipuje sklepy, garáže a další prostory v podzemí, které by v případě nouze sloužily k ochraně lidí. Prozrazuje vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
2: Budeme vytipovávat vhodné objekty, posuzovat jejich přirozené ochranné vlastnosti a samozřejmě budeme ještě k tomu dávat nějaké další doporučení, jak by mohly případně zvýšit ty ochranné vlastnosti stavby. Můžeme se bavit i o nějakým jednoduchým pažení za pomocí dřevěných trámků nebo ucpání oken.
0: V městském sportovním areálu ve Voticích dokončují stavaři nový skatepark. Sousedí s novou dráhou pro kola a koloběžky, která je už hotová. Za obě stavby radnice zaplatila 9 milionů korun. Slavnostně je otevře 27. srpna. Nezávislá místostarostka Jaroslava Pokorná připomíná, že by lidé dráhu ani skatepark neměli zatím využívat.
3: My neustále apelujeme na lidi, aby tam nechodili. Právě protože probíhá výstavba toho skateparku, je potřeba, aby se to dokončilo a otevře se to jako jedno velké sportoviště. Sport.
0: Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tůma získali na úvod evropského šampionátu v Istanbulu bronz ve štafetě. Obhájcům zlata se v soutěži povedla hlavně závěrečná kombinovaná disciplína běhu a střelby, ve které byli druzí nejlepší a posunuli se z průběžného 5. místa až na stupně vítězů. Pokračuje Tůma.
4: Mám velkou radost toho, že se nám podařilo získat opět medaily po roce. A myslím, že i přesto, že jsme v závodě udělali nějaké chyby, tak jsme to zvládli krásně dohnat a ve finále je z toho třetí místo, takže to bereme a jsme spokojení.
0: Karolina Křenková a Kateřina Váňová byly mezi ženskými týmy čtvrté. Titul vybojovali Francouzi a Švýcarky. Mistrovství Evropy v moderním pětiboji potrvá v Turecku až do neděle. Češi se znovu představí ve středu, kdy je na programu kvalifikace mužů. České reprezentantky individuální závody vynechají. Počasí. Zítra nás čeká další tropický den. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem je menší kolona před sjezdem do Kbelské ulice. Kvůli omezení se zpomaluje u sjezdu na Čakovice a zdržení je pak asi na 5 minut. Na dálnici D5 je zdržení na výjezdu z Prahy do Plzně za nájezdem z okruhu na 2. kilometru. Stojí nepojízdné auto v pravém pruhu a kolona je už od okruhu. A v Praze dopravu brzdí dlouhodobé omezení v Kbelské ulici, projíždí se vždy jen jedním pruhem. Kolony jsou hlavně ve směru na sever, směrem k ústecké dálnici D8. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
5: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
1: Humoriáda.

0: Tanaka zaspíval písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. Hmm. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Hmm. Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk
1: ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Urvínek.
0: Hmm.
1: Scénka je Olomouc, soba, elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby z tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějaký takovej tento, který je to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává sirečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídití na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý.
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a už tě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřekl. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš?
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Urvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano. Výborný.

0: odborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme viděli no, s mojí sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Štáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera B na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem. Z našeho archivu jsme připraveni vás pobavit.
5: Ozo, dobré odpoledne. Vás zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku, co jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, já už jsem vás viděla asi třikrát osobně, a to ve Mničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriadu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní. Mějte se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. Čtyřicítky už jsme dosáhli dneska. Ano. Máme rekordy. Pojďme dál, dobrý den.
6: Ano, dobrý den, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přeučil by to mohl znát, myslím.
7: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
6: Zemlejina vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta. To je scénka Stable Hodvínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, to se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla z Prahy 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
4: Děkuji. Mílo, máte přehled. Děkujeme.
7: Tak vám děkujeme, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
7: Naschledanou.
4: Tak pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
7: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou.
8: Díky, jestli jste teď nenaschle.
4: Dobré odpoledne.
7: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
7: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana Přeučila.
7: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko.
7: Mějte ano,
4: se. Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
7: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. Hmm. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
7: Taky.
4: Dobrý den. Haló? No haló? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
12: No, tady Květa ve Strážnice.
4: No, dobrý den.
12: Ačko.
4: Máme to tam.
7: Ano.
3: Máme 46.
4: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano, děkujeme tak, pěkně, jo. Naslyšenou.
7: Ano.
4: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
13: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí? To nevím. Kost je pro psa a škola pro kočku. No počkej, co máš proti škole?
14: Všechno.
13: Náhodou. Škola je základ života.
14: Ale kdo ji má přežít?
13: Ale děti.
14: Jo,
13: to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
14: Jak to?
13: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
14: A teď?
13: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
14: To já chodím do školy ráda.
13: Bodeď, šprtka.
14: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
13: Že mají všichni větší svačiny než já.
14: Ty jsi číslo.
13: Co? Jaké číslo?
14: Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
13: No nazdár, snad to paní učitelka nepozná.
14: Těžko, my máme totiž od včerejška novou.
13: Fakt? A jaká je?
14: Ale... závistivá.
13: Závistivá?
14: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
13: Co?
14: Otec, Hurvínku.
13: Ty jsi zase něco provedl.
14: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
13: Co jsi vyvedl?
14: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
13: Mašková?
14: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
13: No, diď.
14: No, jaké no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím. Číst neumím. Počítat neumím. A teď mě zakážou... i mluvit.
13: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
14: Jo?
13: Jo?
14: Jsem rychle unavený. Takže já si budu dáchnout. Jo, a Máni?
13: Co?
14: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
13: No to těžko.
14: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
13: No to se moc netěš, zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
14: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
13: Jak to?
14: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
13: Já, ty se teda máš. Jo, a Hurvínku.
14: No, co pak?
13: Pověz mi... kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co by jsi vybral?
14: To je přece jasné. Čokoládový dort.
13: Přemluvil jsi mě?

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil, už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké
2: významné
1: hvězdy.
2: Herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnerová, Jaromír Dulava, Jaroslav Saturanský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No za rok tam máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavili jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem Hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plečková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: Jsem velice rád,
1: ano. Když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plečková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Vysihák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Hmm. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04, račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím. No,
2: to ale to by si třeba spálil.
3: Za ty vlasy nikdo nemůže, že nikdo nemá.
2: No, o
3: nikdo
2: tom mi povídejte. Box, ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No,
2: nebo
3: a oba
2: Bčko.
3: Dva, no Bčko.
2: Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: tak se
2: jo, hezky.
4: Mějte se
2: naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobrý den, Krasetálové, zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko?
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová,
2: Věra.
6: Ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B, Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám no, rádi tak... nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že dobře. Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál, za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky, pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano,
7: se
4: moc děkujem.
2: I vy je nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soudňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře. Uh-huh. A chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám do... No.
2: Do humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Boušce, která se blíží Hloustvy Siáka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko.
4: Ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že jo, v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
11: mějte
2: přejeme osvěžení.
4: Ano, taky, se, mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
12: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
13: Popelnice! To by byla moc plná.
12: Své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
14: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
12: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje,
15: pan...
16: Toto je do prdelky.
15: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem západ tu kotala pytel.
17: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
15: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo, ano.
16: To nebude potřeba.
15: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme, hezký večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
16: Stačí nebejt úplně pitomej.
15: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, pane ministře.
16: Já se musím omluvit, měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si to totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi trošku vrátil koktání.
15: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
16: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových bruslích. Ne, to ne. A tam to je.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeutilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: V tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť o krátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlitin. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FL věka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepáhce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorinárou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
5: Přesně tak. Společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Na 10 místech teplota překročila 40 stupňů. Rakovník zakázal odběr vody z Rakovnického potoka. Kvůli suchu výrazně klesla hladina. I zítra nás čekají tropické teploty. Má být až 37 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Pěkné odpoledne. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Přes 40 stupňů Celsia naměřili také v Dobřichovicích nebo Husinci Řeži u Prahy. V části kraje se objevily bouřky, které lámaly stromy. Kvůli vysokým teplotám a dlouhodobému suchu výrazně klesla hladina vody v Rakovnickém potoku. Město kvůli tomu zakázalo odběr vody pro vlastní potřebu. Lidé si je do nádob můžou nabírat pouze, pokud mají vodoprávní povolení. Podle mluvčí města Kateřiny Hradilové bude opatření trvat do odvolání.
3: Výjimku mají pouze složky integrovaného záchranného systému při zásahu a odběry nezbytné k odvrácení bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku. Prosíme všechny občany o respektování tohoto opatření a o šetrné nakládání s vodou.
2: Na pražské Letné staví technici dočasný stadion pro páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného. Na jižní straně pláně montují pódium s výběžkem a naproti tribunu ve tvaru půlkruhu.
4: Na dopravení materiálu je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
5: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct i z celé Evropy. A den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
4: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
5: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
4: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas. Sport.
2: České tenisty Víta Kopřivu a Jiřího Lehečku čeká ve druhém kole na turnaji v Masters v Montrealu české derby. Duel začne na tvrdém povrchu v Kanadě později večer našeho času. Na ženském turnaji v Torontu se představí dnes také dvě české tenistky. Sáru Bejlek čeká Polka Švionteková a Kateřina Siňaková nastoupí proti Rachimovové z Uzbekistánu.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až skoro jasno a čekají nás další tropický den. Teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem vázne provoz před sjezdem do Kbelské ulice. Kolony začínají za sjezdem na Zdiby a zdržení je pak do Kbelské asi na 10 minut. A na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy je komplikace u Staré Boleslavy. Na 12. kilometru je hlášená nehoda a kolona od sjezdu na Brandýs je taky asi na 10 minut. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď Den v kraji s Pavlem Kučerou.
6: Hezké je úterní odpoledne i dál.
0: Den v kraji.
6: Dnes nabídneme osvěžení od hasičů v centru Prahy, nové optické kabely na dálnicích, přípravu fotbalistů Sparty na večerní souboj s Olympikem a počasí s meteorologem České televize Michalem Žákem, plus písničky, které nestárnou. S Jelenem, Lenkou Filipovou a Xindlem X.
0: Český rozhlas střední Čechy, Den v kraji.

0: Žofie Nováčková pro vás sleduje události 4. srpna.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu vyhlásili v Praze a středních Čechách smogovou situaci. Platí do odvolání, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Aktuálně zasahují hasiči u požáru lesa v Křečovicích na Benešovsku. Uvedli to na síti X. Vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Oheň se rozšířil na okolní chatky a na místě je momentálně 22 jednotek. Situaci dál sledujeme. Okresní soud pro Prahu Západ dnes znovu osvobodil všechny tři obžalované kvůli požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. Před 4 lety při něm zemřely dvě ženy, 55 lidí se zranilo. Soudkyně připustila, že došlo k porušení bezpečnosti práce, ale neprokázalo se, kdo je za požár zodpovědný. Víc uslyšíte ještě v této hodině. Silničáři na dálnici D8 instalují nové technologie, které zásadně urychlí informovanost řidičů nejen v případě nehod, i o tom už za chvíli. Lidé si dnes odpoledne prohlíží pokoje nového penzionu v areálu Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. V 5 pokojích se může ubytovat celkem 15 návštěvníků. Za stavební úpravy prostor zaplatil Středočeský kraj téměř 12,5 milionu korun. A dva soupeři dělí fotbalisty Sparty od hlavní fáze Ligy mistrů. S tím prvním Olympikem Lyon se v úvodním utkání 3. předkola utkají dnes večer na Letné.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Bylo letní parno, zpívala Lenka Filipová. Ano, teploty v Česku se dnes na mnoha místech přiblížily ke 40 stupňům Celsia. A tak třeba v centru Prahy ulice a náměstí ochlazují kropením a mlžením dobrovolní hasiči z první městské části. Mnohdy si vyslouží od turistů větší ovace než leckteré historické památky.
1: Stovky lidí a turistů se přišli podívat na orloj na Staroměstské náměstí. Většina z nich se snaží schovat před sluncem ve stínech. Třeba pan Charles ze Spojených států.
2: Jsme z města Savannah v Georgii a je tu podobné horko jako u nás. Snažíme se zůstávat ve stínu a schovávat se dovnitř, když je moc velké teplo. Nemáme to rádi, ale zvykli jsme si.
1: Větší radost než orloj ale zbudili dobrovolní hasiči, kteří přijeli rozprašovat vodu. Rychlé osvěžení využil i Axel z Nizozemska.
3: Je to úžasné, je velké horko, obzvlášť ve městech. Snažím se pít hodně vody. Sledoval jsem předpověď počasí, ale nečekal jsem, že bude takové horko. Ale je to v pohodě.
1: Dobrovolní hasiči Prahy 1 takto ochlazují všechny ulice v centru metropole, kde se pohybuje velké množství lidí. Kromě Staroměstského náměstí tak jezdí třeba na to Václavské nebo k Pražskému hradu. Přibližuje velitel jednotky Zdeněk Čihák.
4: Kvůli tomu, aby se snížil ten pozemní ozon a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1. Jakákoliv kapka vody studený v tomhle vedru je úplně pro ně taková jako spásná věc.
1: Rozprašovaná voda je hygienicky nezávadná.
4: Ta voda je braná z kolektorů na uhelném trhu, není pitná, ale tím, že to jsou prosaky, vody tak je maximálně čistá, a takže je zadarmo a to je asi ta nejlepší cena.
1: Ochlazení v centru metropole můžou pomoct také fontány, mlžítka nebo pítka. Podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirste lidem při vysokých teplotách hrozí dehydratace nebo úžeh.
5: Základem je dodržovat pravidelný pitný režim. Ideální je vlažná minerální voda, naopak slazené a alkoholické nápoje mohou podpořit odvodnění. V rozpálených bytech může ulevit příjemná vlažná sprcha nebo chlazení hlavy a krku.
1: Pražští záchranáři navíc při vysokých teplotách musí častěji řešit případy otravy oxidem uhelnatým. Dodává Kirs.
5: Teplé počasí může ovlivňovat odvod spalin u plynových zařízení, proto doporučujeme mít domácnost vybavenou detektorem oxidu uhelnatého.
1: Vysoké teploty nejvíce ohrožují seniory, osoby s chronickým onemocněním a děti. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Bývalá atletka Zuzana Hejnová je dvojnásobnou mistryní světa a stříbrnou olympioničkou. Dnes trénuje mladé atletické naděje a v Hostivici provozuje italskou pekárnu.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Tady je pořad Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Okresní soud pro Prahu Západ znovu osvobodil všechny tři obžalované kvůli požáru domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. Před 4 lety při něm zemřely 2 ženy, 55 lidí se zranilo. Obžalobě čelili dva jednatelé firmy Chod a Svářeč. Firma v budově opravovala kotelnu a rozvody tepla.
1: To, jak došlo k požáru dne 1. 6. roku 2022, se nepodařilo zjistit bez jakýchkoliv důvodných pochybností a existuje ve věci stále několik příčin, jak k danému požáru mohlo dojít.
2: Řekla při odůvodnění rozsudku soudkyně Jana Vrzalová. Připomněla ale, že případ pro Martina a Martinu Chotovi z firmy Chod a svářeče Luďka Rohlíčka nekončí.
1: Naopak provedeným dokazováním stále bylo zjištěno, že v dané věci došlo k porušení bezpečnostních a požárně bezpečnostních předpisů v době, ať již tam svářil pan Rohlíček bezplatného svářeckého oprávnění. Nebyl tam dodržen kontrola nad místem svařování. Nebyly vyklizeny řádně prostory.
2: Případ tedy dál budou šetřit v rámci přestupkového řízení středočeští hasiči. U soudu právě hasiči jako znalci zmínili, že mohlo začít hořet od nedopálku cigarety, odvadné elektroinstalace, při svařování autogenovou soupravou nebo při řezání úhlovou bruskou. Pokračuje Ondřej Šafránek, vedoucí oddělení požárně technických expertíz Technického ústavu požární ochrany.
3: Ty naše expertízy ukazují jako nejpravděpodobnější verzi právě odlet žhavých částic kovu od řezání úhlovou bruskou.
2: Manželé Chotovi ani svářeč Luděk Rohlíček se nechtěl ke zprošťujícímu rozsudku vyjadřovat. Za všechny promluvil advokát Radek Šmerda.
4: Samozřejmě ty životy těm lidem, kteří tam zemřeli, to nikdo nevrátí. To znamená samozřejmě za moje klienty jako vyslovujeme velikou lítost, ale potvrdila se naše verze obhajoby, kterou jsme říkali od začátku, že ta příčina není naprosto zřejmá.
2: Zproštění obžaloby navrhoval i státní zástupce Miroslav Želinský. Rozsudek si podrobně prostuduje.
5: Nechci se vyjadřovat v tuto chvíli k opravnému prostředku, bude potřeba samozřejmě analyzovat rozsudek, vyhodnotit to v zákonné lhůtě, kterou nám trestní řád dává.
2: Objekt v Roztokách po opravě opět slouží klientům. Je v něm 64 lůžek. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.

0: Jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. Ředitelství silnic a dálnic v Česku instaluje moderní optické kabely na dálnicích. Ty zajišťují veškerou komunikaci všech systémů, například předpověď počasí, bezpečnost nebo informace pro řidiče. Teď dělníci nové kabely a technologie instalují na asi 30-kilometrovém úseku dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem.
1: Jsme na dálnici D8 u Doksan, v úseku, kde jsou zúžené pruhy a jezdí se tady sníženou rychlostí. Ve středovém pásu tady pracují dělníci, mají celý ten pás odkrytý a uvnitř vidíme různé kabely a je tady se mnou mluvčí stavební společnosti Eurovia Iveta Štočková.
2: Otěžujeme stávající zeminu tak, abychom se dostali k té staré infrastruktuře a tu celou kompletně měníme. A s tím, jak se postupují technologie, tak i těch kabelů je potřeba více, to znamená, budeme jich tam dávat asi 106 kilometrů v celkové délce.
1: Tady od středového pruhu ke krajům dálnice pak vedou kolektory, kterými vy ty nové kabely protáhnete, takže není potřeba dálnici úplně rozebírat. No a z kabely se vymění i ty navazující technologie v úseku.
2: Ty kabely slouží nejenom pro přenos dat do všech portálů, kamer, sčítání vozidel, nebo potom SOS hlásek, meteo, stanic a podobně, ale samozřejmě i pro jejich napájení a všechno se to potom vlastně schází ve správě dálnice, které je na Nové Vsi.
1: I toto středisko řízení dálnice, respektive dispečing, ředitelství silnic a dálnic zmodernizuje, pokračuje mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
3: Abychom dramaticky zrychlili tok informací a dat přímo z té dálnice směrem k dispečerům, k dopravní policii, k IZS a k dalším službám, stejně tak k liniovému řízení, stejně tak například k informačním systémům směrem k řidičům.
1: Tedy do infopanelů na dálnicích, kterých navíc na tomto úseku přibude. Například při změně počasí, tak systém neprodleně automaticky upraví povolenou rychlost v úseku a informuje řidiče. Další výhodou bude podle ŘSD automatická reakce kamer.
3: Představte si, že dojde k nějaké nenadálé situaci, zastavení vozidla, nehoda, průnik zvěře na vozovku a podobně. Řidič, který zastaví u SOS hlásky, stačí jenom, aby zmáčkl to volací tlačítko a v tu chvíli nejenom, že se spojí s námi, s našimi dispečery, okamžitě dostane informaci i operační policie, ale zároveň se ty nejbližší kamery automaticky v tu chvíli namíří přesně tady na to kriticky označené místo.
1: Zároveň nové technologie umožní v budoucnu různé informace přenášet přímo do moderních aut, popisuje Jan Rýdl.
3: Aby v případě nějaké nenadálé události, havárie, nehody, průjezdu IZS sanitky například kolonou, tak se zobrazila řidičům přímo na displeji informace. Pozor, ze zadu se blíží hasiči, sanitka, policie, podobně. Před vámi nehoda, před vámi prudké zpomalení, před vámi pád části nákladu a podobné informace.
1: Ředitelství silnic a dálnic teď zbývá optickými kabely a technologiemi vybavit ještě ty úseky dálnic, které byly do roku 2015 jen rychlostními silnicemi. Jakub Vik, Český rozhlas.
4: Den v kraji.

0: a manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Českým rozhlasem Střední Čechy teď za fotbalem. Fotbalisty Sparty čeká večer vstup do kvalifikace Ligy mistrů. K tomu, aby se objevili v hlavní fázi jako Slavia, tak musí přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon.
1: Všichni máme obrovskou motivaci zahrát si Ligu mistrů. To je samozřejmě cíl nás všech v klubu. Chceme se dostat do nejprestižnější soutěže v Evropě. Pro postup uděláme všechno, co bude v našich silách.
2: Tvrdí trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Aby si Pražané po roční pauze znovu zahráli hlavní fázi Ligy mistrů, tak musí nejprve vyřadit Olympique Lyon a pak lepšího z dvojice Fenerbahče Istanbul Sturm Graz.
1: Víme, že to nebude jednoduché, to je jasné, ale ve fotbale je možné všechno a my věříme, že máme kvalitu na to uspět. Všimnul jsem si, že české kluby, když jsou v pozici outsidera, tak často zahrají velmi dobře.
2: Pro Lyon, který se v Praze představí bez zraněného českého reprezentanta Pavla Šulce, třetím předkolem Ligy mistrů teprve začne sezóna. Sparta si po úvodní ligové prohře 1-3 na hřišti Zbrojovky Brno zvedla sebevědomí vítězstvím 3-1 nad Zlínem.
3: Myslím, že nálada je dobrá. Sezónu jsme sice nezačali tak, jak jsme chtěli, ale v pátek jsme si spravili chuť výhrou. Přišlo několik nových hráčů, kteří dobře zapadli.
2: Říká záložník Pražanů Andrew Irwin. Úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Olympique Lyon začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Tomáš Petr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Teploty mezi 35 až 40 stupni Celsia až havé slunce, které tu a tam ve středních Čechách vystřídaly prudké bouřky s krupobytím. Tak lze shrnout dnešní odpolední počasí. Co nás čeká v noci a zítra, prozradí meteorolog České televize Michal Žák.
2: Tak počítejme s tím, že noc bude tedy většinou jasná až polojasná. Později by na západě a severozápadě kraje mohlo oblaku přibývat. Bude velmi teplo, noční minima klesnou na 23 až 18 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, nebo bude klidno.
1: A zítřek? 40 už asi ne?
2: 40 už ne, ale stále bude velmi teplo až horko. Ty nejvyšší denní teploty nejčastěji mezi 34 a 37 stupni Celsia, což jsou stále velmi vysoké teploty. Zpočátku bude poměrně slunečno, odpoledne a večer se budou tvořit kupovité oblaky, se kterými může lokálně zase dojít na přehánky a bouřky. Pozor, i zítra ty bouřky můžou být silné, s nárazy větru až kolem 80 km za hodinu, přívalovým deštěm a nebo také kroupami.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Víc pro vás máme na webu střednicechy.rozhlas.cz. Pavel Kučera přeje i dál dobrý zvuk a maximální pohodu.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Kolíně, Kutné Hoře a Čáslavi na 100,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: abyste dojeli včas, vysíláme pro vás ráno každých 15 minut. Během dne každou hodinu. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného přihodí. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Hasiči zasahují u požáru lesa a pole na Benešovsku. České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elefant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. I na zítřek platí varování před vysokými teplotami, bude až 37 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný den. Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu. Informovali o tom na síti X. Oheň se podle hasičů rozšířil na okolní chatky. Na místě zasahuje 22 jednotek, ke kterým se připojil vrtulník Black Hawk s bambivakem. Před malou chvílí hasiči snížili stupeň poplachu na třetí. Kvůli vysokým teplotám a suchu platí ve středočeském kraji výstraha před rizikem požáru, tak jako na většině území Česka. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elefant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Technici je zatím nainstalovali do 6 z 55 souprav. Ve zbývajících jednotkách přibudou do podzimu 2027. Kamery zaplatí středočeský kraj jako objednavatel dopravy. Dá za ně 88 milionů korun, pokračuje mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
4: Po dokončení bude vybavena každá třívozová souprava celkem 42 kamerami. 12 z nich bude snímat okolí vlaku zvenčí, 28 prostor uvnitř vozů a dvě budou umístěné přímo na stanovišti strojvedoucího.
3: Lidé by neměli přenášet raky z řek a potoků, varují ochránci přírody. Někteří se tak snaží korýšům pomoci dostat se z mělkých toků do hlubších vod. Podle agentury ochrany přírody a krajiny jim tak ale můžou ublížit, upozorňuje její mluvčí Karolína Šulová.
5: Přemístění raka do jiné lokality pro něj představuje velký stres. V novém prostředí nemusí najít vhodné ukryty, dostatek potravy a nemusí mu vyhovovat teplota nebo chemické složení vody. Navíc se tímto způsobem může přenášet račí mor, což je pro tuzemské druhy raků smrtelné onemocnění, které může zlikvidovat celé populace.
3: Ochránci proto doporučují nechat raky tam, kde jsou. Letošní sucho a nízké stavy vody způsobují, že jsou korýši ve vodních tocích viditelnější než obvykle. Agentura pro ochranu přírody taky vyzývá, aby lidé hlásili případné hromadné úhyny.
0: Sport.
3: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní celkem 16 dvojic.
0: Počasí.
3: Zůstává v platnosti výstraha proti vysokým teplotám. Zítra bude jasno a až 37 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova je kolona před omezením u letiště, zdržení v koloně je asi na 10 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je pomalý provoz před Benešovem, kolona má asi kilometr a zdržení je asi na 5 minut. V Praze je silný odpolední provoz na obvyklých místech. Český rozhlas střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A naše vysílání pokračuje s Pavlem Kučerou.
6: Pěkné úterní odpoledne.
0: Středočeské odpoledne.
6: Už za chvíli představíme novou speciální policejní jednotku na letišti Václava Havla. Připomeneme, co hrál první rozhlasový orchestr před 100 lety a pozveme vás třeba na den se čtyřlístkem a těšte se na písničky, které nestárnou od skupin Činasky, Krištof a Václava Neckáře.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: Čtvrté srpnové středočeské odpoledne pokračuje. Bezpečnost na pražském letišti Václava Havla hlídá nová speciální policejní jednotka. Patří pod cizineckou policii. Cestující můžou potkat muže v zelené uniformě od vstupní haly až po gate. A někdy taky přímo v letadle. Dohlížejí na bezpečnost vládních delegací, prezidentů, ale i všech ostatních cestujících. A připravení jsou i na nejhorší bombový a teroristický útok nebo na únos letadla.
1: Jen před několika dny zasahovali policisté ze speciální jednotky, jejich velitel major Jan Kubo jim říká bojovníci, proti muži, který o sobě ironicky prohlásil, že je terorista.
2: Bohužel my tady tu situaci nemůžeme nikdy podcenit. My tam samozřejmě přijdeme s tím, že počítáme s tou nejhorší vlastně variantou, že ta hrozba je reálná.
1: I když potom muž vysvětloval, že se pokusil o špatný vtip, nikam neodletěl. Speciální jednotka se stará taky o bezpečnost vládních delegací nebo prezidentů. Zasahují taky třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím, někdy i přímo v letadlech, dodává Kubo.
2: Člověk, který bude agresivní, může použít jako zbraň cokoliv, co je v letadle. Ale většinou samozřejmě, když tam potom přijdou naši členové, i ty největší, řekl bych v uvozovkách drsňáci, se dokážou uklidnit.
1: Proto znají příslušníci speciální jednotky přesně typy letadel. Zásahy v nich pravidelně cvičí, jak dokládá záznam z jejich přípravy pořízený televizí Prima. Pomáhat tak můžou třeba i útvaru rychlého nasazení, známému pod zkratkou Urna, říká velitel Kubo.
2: Terorismus nebo únos letadla, to jsou v podstatě ty nejhorší situace, které můžou nastat. My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy dostali přímo k letadlu a zajistili jsme všechny informace.
1: K tomu vytvořili podle zástupce velitele jednotky majora Jana Paříka speciální zásahové karty.
3: Kde máme uvedeno, kolik tam může být osob, jaký je tam má nouzový stupy, jaký tam má hlavní stupy, jak to letadlo lze vyřadit z provozu a veškeré technické specifikace, které nejsou úplně veřejné.
1: Každý z jednotky umí navíc ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše, doplňuje Pařík.
3: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík, zatím nemůžeme doplňovat palivo do letadel.
1: Stali se tak od července třetí speciální jednotkou české policie. Od roku 2010 má vlastní tým jaderná elektrárna Temelín a od roku 2016 i jaderná elektrárna Dukovany. Cíl je stejný, ochrana kritické infrastruktury. Letiště je navíc jedním z takzvaných měkkých cílů, pokračuje velitel Kubo.
2: Hlavně, aby cestující věděli, že tady je jednotka, která zabezpečí jejich ochranu při jakékoliv situaci.
1: V nejexponovanějších časech je totiž v prostoru letiště za den i 100 000 lidí, kromě cestujících taky zaměstnanci letiště a další pracovníci. Rostoucí počet cestujících potvrzuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: Letiště Praha odbavilo za první polovinu tohoto roku 8 224 302 cestujících. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o nárůst téměř 6%.
1: Do konce letošního roku by letiště mohlo podle odhadů odbavit dohromady skoro 19 milionů cestujících. Na čím dál větší počet lidí na letišti a jejich bezpečnost se tak připravuje i speciální jednotka. V budoucnu by mezi sebou chtěla mít třeba i vyjednavače. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: My jsme se potkali na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. 100 let letos uplyne od okamžiku, kdy za mikrofon usedli hudebníci a k posluchačům se nesla hudba v podání prvního rozhlasového orchestru. Oficiálně svou činnost rozhlasový orchestr zahájil 1. října 1926 a hned následující den uspořádal svůj první koncert pod taktovkou šéfdirigenta Jošky Charváta. Do nové z té sezóny vstoupí orchestr nejenom s novým šéf-dirigentem, ale s programem, který zahrál právě na prvním koncertě před 100 lety.
1: Byl to Smetana předehra Prodané nevěstě, Dvořák, Výběr z legend, vedle toho Beethovenovy obě romance pro housle a Fibichova druhá symfonie. A my se právě chystáme tento program zařadit jako zahajovací koncert té sezony 24. září letošního roku.
2: Přibližuje ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Tento koncert, stejně jako 5 dalších, povede nový německo-japonský šéf-dirigent orchestru Elias Grandi.
3: To, že je tu tento orchestr tak dlouho, opravdu něco znamená. Pro dirigenta není lepší příležitost, jak započít své působení, než právě ve chvíli stých narozenin takového uskupení. Budu se snažit tento stoletý strom zalévat. Jakékoliv poškození by způsobilo bolest nejen jemu, ale všem lidem, kteří ho obdivují, i těm, kteří si jeho existenci ani neuvědomují a jen kolem něj chodí.
2: Elias Grandi se s rozhlasovými symfoniky poprvé oficiálně představil už koncem června na koncertu pro svatovícké varhany. Symbolicky tak převzal taktovku šéfdirigenta od Petra Popelky, který ale bude nadále se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu spolupracovat.
4: Loučení nemám rád, my budeme pokračovat dál, že jo? Jenomže nebudu ve funkci šéfdirigenta, nicméně budu se vracet k orchestru jako hostující dirigent. Já se ujmu konkrétně dvou koncertů, jeden na koncertní řadě v Obecním domě, kde zahrajeme tu ikonickou skladbu Svěcení jara a hlavně mám hroznou radost, že naše pozvání, moje pozvání přijal Gutier Capuçon. Se kterým už jsem provedl spousta koncertů a konkrétně Dvořáku včelový koncert. My jsme to tuhle počítali s Gutiem, my jsme to hráli asi 15x, 16x spolu.
2: V jubilejní sezóně se těleso představí i pod taktovkou jiných českých a zahraničních dirigentských hvězd. Mimo jiné Jakuba Hruši, Václava Luxe, Tomáše Hanuse nebo Jana Kučery. Ten povede symfoniky i při unikátním spojení hudby symfonické a funkové. Letos v listopadu ve Fóru Karlín Sočr zahraje společně s Monkey Business. Bees on my life, bees on my life. A na konci letošního roku symfonikové v Obecním domě zopakují úspěšný projekt Tisíc hlasů.
1: Vypadá to tak, že se přihlásí amatérské sbory celé republiky, což už učinili. Já teď to číslo nemám, minule to bylo zhruba 25 sborů a celkově 900 účinkujících.
2: To byste chtěli tu tisícovku pokořit.
1: Co pak my bychom chtěli, ale je trošku složité se vejít do Smetanovy síně zároveň i s orchestrem a zároveň, abychom tam měli nějaké publikum, ale chceme se dostat na tisícovku účinkujících. A
2: tentokrát to bude pro Vltavskou filharmonii.
1: Tentokrát to bude s podtitulem pro Vltavskou filharmonii a to z důvodu toho, že jednak je tady určité partnerství a podpora i ze strany Českého rozhlasu tomuto dlouhodobému a dlouholetému projektu. Všichni si na druhou stranu přejeme, aby skutečně Praha měla nový koncertní sál a chceme to tímto celou tu myšlenku podpořit.
2: Orchestr podle ředitele Jakuba Čížka odehraje i speciální koncert Pod tmě. Ten podpoří nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ve výroční sezóně taky posluchačům nabídne 7 nových kompozic, vzniklých převážně na objednávku orchestru. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: hudební kavárna Pavla Vítka.
1: Do studia tentokrát přijde zpěvačka Naďa Válová. Mluvit bude nejenom o své lásce k šanzonům nebo o spolupráci s dvojicí Habka Horáček, ale taky o tom, jakými netradičními metodami učí ostatní zpívat.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině.

0: Klára Basiková s Kamilem Střihavkou na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Denisa Hergeslová je tady s Lákadly na zítřek.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Herec, písničkář a autor osobitých textů Jiří Šmicr přijede do Říčan se svým autorským recitálem. Večer postavený na písních a vyprávění nabídne nejen jeho hudební tvorbu, ale taky příběhy o tom, jak jednotlivé skladby vznikaly a co autora inspirovalo. Koncert začne v 19.30 v zahradě Husovy knihovny. Městská knihovna ve Zlíně zve děti na setkání s legendární čtveřicí komiksových hrdinů. Den se čtyřlístkem bude plný luštění, omalovánek, kvízů, komiksů i časopisů s Fifinkou, Bobíkem, Pindou a Myšpulínem. Malí čtenáři můžou přijít během otevírací doby dětského oddělení a strávit den ve společnosti oblíbených postaveček. Havířský kostelík v Poděbradech připomene 530 let od popravy kutnohorských havířů. Přijďte se podívat na scénické čtení historické divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Krvavý soud a neb kutnohorští havíři v podání divadelního spolku Jiří Poděbrady. Výjimečný večer obohatí svými vystoupeními hostující herci Igor Bareš a Marek Vašut od 8 večer. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: Tak zítra zase ve stejných časech se na vás těší i Pavel Kučera. Vydařený večer a mějte se pěkně.

Víte, že rozhledna Děd u Berouna je první rozhlednou vybudovanou klubem českých turistů? Novogotická rozhledna má 56 schodů a stojí na vrchu Děd ve výšce 492 metry nad mořem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: je 19 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Bouřky odpoledne dorazily do středních a severních Čech. Meteorologové varují hlavně před silným větrem. V Křečovicích na Benešovsku hoří les a pole. Zůstává v platnosti výstraha proti vysokým teplotám. I zítra bude až 37 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, dobrý večer. Nad Čechami postupují silné bouřky. Ty se odpoledne tvořily hlavně ve středočeském kraji a teď postupují dál na sever. Postupně zasáhnou taky Ústecký a Liberecký kraj, říká meteorolog Miloš Dvořák.
2: Největší potíže budou asi s nárazy větru, jsou tam relativně četné výjezdy hasičů k popadaným stromům, větvím a tak dále, takže to bude asi to hlavní. Srážek na těch bouřkách moc není. Další věc, která se tam může objevit, tak jsou kroupy kolem 2-3 cm.
0: Bouřky po 8 hodině večer měly slábnout a postupně odejít mimo území Česka. Teploty ale klesnou jen minimálně. Meteorologové doporučují sledovat aktuální vývoj počasí a během bouřek i vysokých teplot omezit venkovní aktivity. Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Kvůli přehřátí organismu museli zdravotníci ošetřit 4 hasiče a jednoho z nich převezli do benešovské nemocnice. V jednu chvíli bylo na místě až 31 jednotek, včetně 2 vrtulníků a specialistů na lesní požáry, říká mluvčí hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
3: Soustředíme se nejvíc na ochranu okolí, protože požár se nám rozšiřuje i na obydlené budovy a na místní klášter. Na místě je řízen štáb velitele zásahu, ochrana obyvatelstva pro zasahující hasiče, protože samozřejmě v tomhle teple je ten požár pro naše síly velice náročný.
0: Před 18. hodinou v Křečovicích hasiči snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Kolínská nemocnice má na okraj areálu nový pavilon. Dvoupatrovou budovu od dneška využívá pro skladování zdravotnického i jiného materiálu. Zázemí tam bude mít také archiv a centrum informačních technologií. Nemocnice za stavbu zaplatila téměř 138 milionů korun. Na polovinu ceny získala dotaci od Středočeského kraje. Sport. Fotbalisté Sparty vstoupí do třetího předkola Ligy mistrů. Na Letné už za hodinu přivítají francouzský Olympique Lyon. Pražané v úvodu sezony prohráli v Šancelize na hřišti Zbrojovky Brno. Minulý pátek ale vyhráli doma nad Zlínem. O náladě v kabině mluví záložník letenských Andrew Irwin.
4: Myslím, že nálada je dobrá. Sezonu jsme sice nezačali tak, jak jsme chtěli, ale v pátek jsme si spravili chuť výhrou. Přišlo několik nových hráčů, kteří dobře zapadli.
0: Počasí. Zůstává v platnosti výstraha proti vysokým teplotám. Zítra bude jasno a až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze vrcholí odpolední špička a největší zdržení je na magistrále směrem do Holešovic. Kolony se táhnou už z Nuselského mostu, pokračují přes omezení u muzea, u hlavního nádraží a na Hlávkově mostě, celkově na průtahu. Centrem Prahy je zdržení asi 30 minut. 15 minut se jede v koloně i ve Vilznově od Florence k muzeu. A dopravu brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici a kolony jsou hlavně směrem na sever, směrem k Ústecké dálnici D8. Kolony jsou teď hlavně z Černého mostu před Novopatskou do Kbel. Zdržení je tam asi na 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Naši předkové byli občas i vtipní, vidíte, paní magistro. A škodolibí.
2: No jistě, to nám, myslím, zůstalo.
1: Některá místa se jmenují tak, jak se jmenují proto, že byla trochu terčem posměchu. A nesou si tohle břímně až do současnosti, ale my už si to neuvědomujeme.
2: Někdy možná ano, protože máme také výklady právě na základě téhleté ironie, toho ironického přezdívání obyvatel, které byly poupraveny na trošičku prozaičtější etymologii. A právě ty jsme dnes vybrali.
1: Tak začneme třeba u Mezholes. Mezholezy, kde se to vzalo a čemu se předkové tak smáli a z čeho si dělali legraci?
2: Mezholezy, máme dokonce doloženy 3 osady s tímto názvem na našem území a původní výklad právě říkal, že šlo o ves lidí, kteří lézou nebo se zdlouhavě plouhají jako mezci. Ale tento výklad byl nověji poopraven, že šlo o ves postavenou na místě, kde ty mezci skutečně lezou, chodí, protože tam zkrátka nosili náklady, protože tudy vedla stará obchodní stezka. A tento novější výklad je potvrzen tím, že všechny ty obce s názvem Mezholezy, jedna u Kutné Hory, jedna u Gdyně a jedna u Horšovského Týna, skutečně ležely na těchto obchodních, starých obchodních stezkách.
1: Když jsem se nad tím zamýšlel, napadly mě kozojedy, tam jsem si řekl, že by ten název mohl být podle toho, že je to vlastně ves lidí, kteří jedí kozy, ves postavená na místě kozojedu, kozí pastviny za druhé. Tenhle předpoklad je můj správný?
2: Tak, ten původní, že by to byli jenom lidé, kteří jedí kozy, ten odkazuje právě k té ironii, kterou sousedé použili a novější výklad se právě spíš kloní k tomu, že tam byly kozí pastviny.
1: Tak to jsem odvodil správně, ale na co má fantazie už nestačila, v čem nám pomůže určitě zase slovník a vaše znalosti, co přestavlky? Ty mě napadly, ale nedovedu si vysvětlit.
2: Přestavlky, tam je dokonce trojí výklad. Ten jeden starší říká, že to byla ves lidí, kteří upustili od marného pronásledování vlků, což je takový poměrně, řekněme, konstrukt umělý. Zajímavější byl starší ještě výklad, že to je ves lidí, kteří přestali být vlkodlaky.
1: Být tvrdým i.
2: Kteří již nejsou vlkodlaky, což je poměrně zajímavé a je to až trošku to vede k jakémusi spiritismu. No ale ten výklad, který se hodně drží při zemi, ten říká, že šlo zkrátka o ves, kde se přestali vyskytovat vlci.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Halgatou bundou si povídal Dušan Vagaj. Halgata, jedinečný romský hudební projev, předávaný z generace na generaci, má šanci stát se součástí národního seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Jeho zastánci věří, že by se v budoucnu mohl ucházet také o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Železniční dopravu komplikují bouřky. Tým vědců objevil v barmském Jantaru téměř 99 milionů let starého brouka. Zítra se teploty znovu přiblíží ke 40. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Bouřky v Česku komplikují železniční dopravu. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na severovýchodě od Prahy podle něj popadané stromy a větve omezily provoz na celkem 8 místech. Komplikace jsou i na severu a severozápadě Čech. Provoz na trati je zastavený například v úseku Most Obrnice. Osobní vlak tam najel do spadlé větve a v trakčním vedení. Téměř 99 milionů let starého brouka z doby dinosaurů objevil v barmském Jantaru mezinárodní tým vědců, jehož členem byl i zoolog Robin Kundrata z Olomoucké univerzity. Nově popsaný druh měl mimořádně složitá tykadla, která mu sloužila jako chemický radar. Vzdálený příbuzný dnešních světlušek poskytl odborníkům nové poznatky o vývoji komunikačních systémů u světelkujícího hmyzu. Pokračuje Kundrata.
2: Tento brouk pravděpodobně komunikoval jak feromony, tak komunikovali tím světlem. A teď jako my předpokládáme, že těmi feromony komunikoval se svým pohlavím a s tím světlem tam pravděpodobně to mohlo pořád ještě působit jako antipredační strategie. A to je na tom právě to zajímavé.
1: Ornitologové dnes ukončili odchytovou akci Acrocephalus na rybníku Řežabinec u Ražic na Písecku. Během 10denního terénního výzkumu v přírodní rezervaci se jim podařilo okroužkovat přes 800 ptačích jedinců. Akce primárně zaměřená na menší druhy rákosníky přinesla pozorování dalších druhů, připomíná ornitolog Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku.
3: Docela přibylo lejsků šedých, velkých rákosníků, cvrčelek slavíkových, takže to vypadá jako že přeci jenom v rákosí a v rezervaci je všechno v pořádku, i když teda sucho je opravdu velikánské a i tady vysychají tůně. Sport.
1: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní celkem 16 dvojic. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou i přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 popojíždí kolona ve směru z Brna do Prahy na 21,5 kilometru těsně za nájezdem ze silnice 3 od Benešova. Likvidují tam následky nehody, srazilo se osobní auto s kamionem, blokované jsou dva jízdní pruhy ze tří. A na příjezdu do Brna směrem z Prahy po D1 stojí na 185. kilometru kamion v pravém jízdním pruhu, ale levý je průjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
4: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jackuliak je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Pardon, to je z toho úvodu, dobrý den prajem, ano. Slovenský a český dobrý den, zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
4: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
0: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže nemám i kladnou roli, ano.
0: Máte.
1: Mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné v Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu. Takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím, jako čo mi hovoria, působím nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a mojej práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako tie, pre mňa osobně, tie kladné postavy, protože ta temnota. Tá temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka tak. Je pohádka. Ano.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka

0: tam cítiť celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno v tom filme, to, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
1: Ostatně Zlatou lásku si asi oba pamatujeme z dětství.
0: Ano.
1: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
0: Ano.
1: Pamatujete si? Ano, jasně. Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
0: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. To, ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá
1: čiže
0: krása.
1: Čiže to erbenovské pojetí.
0: Áno. Ale tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
1: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Tak.

0: Alex a host je s námi herec Jan Jackuliak. Vy jste končil ten minulý vstup, že aj dětem by se toto mělo ukazovat. Myslel jste tedy tu novou podobu Zlatovlásky, tak jak jste ji natočil vy?
1: Ano, myslím
0: protože,
1: si...
0: Jenom dokončím, protože vy máte malého syna, 6letého, 7letého vlastně už, tak jak reagoval na pohádku, ve které vy jste hrál toho zlého krále?
1: Můj syn, já keď jsem dostal scénář, tak samozřejmě jsem si to doma čítal, nahlas jsem si to čítal, já si to čítám nahlas ty věci a počúval to. A některé, tak se o to zaujímal, že čo to je jako pri každém scénáře. A potom jsem ho zobral takto, aby jsem byl úplně presný. Byl jsem mnou na natáčaní, byl jsem mnou na

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora mu sejmul tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zakletá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markem už stretol předtím, ale teda, já je... Tvoja tvár má známy. Áno, v tejto takej tej reality show televíznej. Tam sme sa stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral veľce zaujímavú postavu záporáka najhoršieho čarodeja na svete. Zaujímavé.
0: Alazar.
1: Alazar, krásne meno inak. Alazar, to sa mi páči. To má takú temnotu v sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale... keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A ja ho zničím nejakom určite filme, ho ja dostanem.
0: Opravdu? To si nejaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Nie, on sa kruh musí uzavrieť.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Nie, on bude hrať zlo a ja budem hrať dobro, lebo šediny mi prinesú dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: Neviem. Ja som dotočil taký teraz veľký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké sa to naučiť?
1: Tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, že bohužiaľ oni si to už ani nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zakletá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu, a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kedy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: Je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já? Ten Alazar?
1: Ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovoríš sa to, ty nie si v pohode. Nie, páčilo sa mu rozprávka, sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je slovenský herec Jan Jaculiak. Vy jste říkal, že se snažíte veškerý volný čas trávit se svou rodinou, se svou ženou Barbarou a se svým synem, co tak nejraději děláte, když opravdu máte ty vzácné chvilky volna a společně trávíte.
1: To je, s Barbarou je to tak, že já se velmi rád s ním rozprávám. My sa rozprávame, naozaj veľa sa rozprávame, o veľa veciach riešime. A to je náš voľný čas na prechádzkach. A čo sa týka syna, tak vždycky vychádzam, nemôžem to konkretizovať, lebo vychádzam z neho. On má teraz presne to obdobie, že tak, raz tak. A vždy, na ktorej strane je, čo ho teraz baví, tak tam za tým ideme cieľom. Proste sa tomu venujeme. Tomu dávame ten čas. Čiže nie je to úplne konkrétne. Ale čo sa týka Barbary, tak naozaj je to, že sa rozprávame veľa.
0: Je vaše žena z oboru?
1: Je.
0: Vůbec není z oboru, nic s herectvím, se show businessem nemá vůbec nic společného?
1: Absolutně ne.
0: A tak o čem se rozpráváte?
1: Já ji vnímám, ona pracuje v bankovnictve. Je vlastně, nebudem hovorit, má velmi pekné postavení v tomto obore, takže já si zjišťujem z její strany nějaké záležitosti, ale většinou se riešime veľa politiku, teraz aj svetovú politiku, aj slovenskú, aj českú, a neskutočne sa bavíme na varení, na kuchtení, pretože ona fantasticky varí taliansku kuchyňu, ona bola dlho v Taliansku, čiže preberám od nej nejaké veci. A on jedlo.
0: Láska jedlo, prochází žaludkem, že?
1: Ale je to, ale je to čistá pravda. Toto je ano, že jedlo. Jedlo, my sa nevieme dojesť, prosím.
0: Takže třeba krásnou volnou neděli trávíte tak, že vaříte a jíte? I tak?
1: No, ano, ano.
0: Co, když chcete, aby vám vaše žena uvařila, tak co si žádáte z té italské kuchyně?
1: Cestoviny je fantastické, jakékoliv. Carbonara, úplně famózně také toskánské, protože ona 14 rokov byla v Toskánsku priamo v Arece. Čiže ona to vie presně, akým způsobem, kde aj ty ingrediencie vlastně vie, to je najdůležitější, využít alebo nakupit správně. Čiže toto carbonara, alio, olio, no je toho veľa, to by sme tu boli asi pol dňa, čo je to fantastické.
0: Proste. No a co halušky?
1: To je takto, áno, že keď ideme napríklad okolo nejakej koliby, raz za rok na Slovensku, že ideme niekam do hôr alebo na chatu, tak sa zastavíme a dáme si halušky. To si dáme halušky, ale nie je to takéto presne, čo vyhľadávame. Máme teraz veľmi obľúbený seriál, ten taliansky Tucci.
0: To nevím, co to je.
1: Tucci v Itálii, ten herec Stanley Tucci, natočil, že chodí po italských regiónoch a v každý región ukazuje prostřednictvím jedla. Famózne. Famózne.
0: takže jídlo, dobře. A když potřebujete opravdu vyčistit hlavu, být sám, tak co rád děláte?
1: Já jsem rád sám v tichu. Ani kniha, to nie je čistota pre mňa v rámci toho, že to sú informácie nové, lebo ja stále vlastne čítam. Keď robím niečo, tak sa tak ako samo vzdelávam o tých veciach, o tých autoroch. Ticho, absolútne ticho. Ticho. Buď mám hudbu v ušiach, ale aj to je informácia. Potrebujem ticho, vyhľadávam. Milujem ticho.
0: Ticho léčí, říká sa.
1: No práve, a hlavu úplne najviac. Bo to je toto povolanie, ono, keď ja počujem, že jo, ježiš, vám sa stačí usmiať, alebo dať tú vašu tvár na obrazovku, pôsobíte, usmiejete sa, objímete, ste populárni, berete peniaze, nič sa nenatrápite. Bože môj, to vôbec tak nie je. Je to veľmi ťažké povolanie. Je to povolanie, ktoré tomu treba mať úctu, treba ho pochopiť, treba byť trošku vzdelaný a treba sa aj vyčistiť.
0: Tak teď se možná někomu otevřel oči, jak je to s tím herectvím.
1: To doufám.
0: Pokud se bere vážně ovšem.
1: Ano.
0: Moc děkuju, že jste byl opět hostem Alex a host. Jan Jaculiak, ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání. Alex, nech se vám těž darí.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Hasiči kvůli požáru evakuovali 25 lidí z domu s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích. Česká policie má novou speciální jednotku, která působí na letišti Václava Havla. I zítra nás čeká tropický den, bude až 40 stupňů. Zprávy Ažofie Nováčková, dobrý večer. Hasiči likvidují požár v domě s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Z budovy evakuovali 25 lidí, nikdo z nich se nezranil. Kdy se budou moct vrátit, zatím není jasné. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, teď mají požár pod kontrolou a provádí průzkum. Shrnuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
3: Je potřeba ten objekt ovšem důkladně odvětrat. Některé síly a prostředky už jsme odeslali zpátky na základny. Co se týče evakuovaných, tam zatím není jasné, co s nimi bude dál, respektive toto je právě předmětem šetření nebo řešení v tuto chvíli. Na místě je ředitelka objektu, se kterou to právě řešíme.
1: Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
4: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
1: Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Cream, která je vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých Baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty hrají na Letné proti Olympiku Lyon. První polovina utkání třetího předkola Ligy mistrů skončila 1-0 pro Francouze.
2: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů a na Moravě a ve Slezsku bude 36 až 40 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D52 z Brna do Pohořelic u Mikulova máme hlášené překážky za Hrušovany. Na 19. kilometru jsou podle policie v obou pruzích rozházené předměty. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za zájezdem od Benešova stále omezují průjezd následky nehody. Na 21. kilometru je uzavřený levý pruh, dopravní značení zasahuje i do prostředního, už je to ale bez kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
5: Milovat a být milován, to je to, oč v životě běží. To dobře vědí Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět o lásce Májové.
5: Jemu bylo tehdy 18 a jí teprve 16, když je k lásce zval Hrdličin hlas.
6: Ten první pozdní večer už věděli, že se zamilovali.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Pořad Zlatá láska vám nabízí osobní citové zpovědi těch, kteří spolu v manželství prožili už více než 50 let.
1: Patří mezi ně i dnes 79letá Jaroslava a její o necelé 3 roky starší Stanislav. Nosí společné příjmení Hrbkovi.
0: Nedávno oslavili 57. výročí svatby, ale znají se mnohem déle, jak zjistil vnímavý Patrik Rozehnal, když je navštívil u nich doma v Opatovicích na Kutnohorsku.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Budete Stanislav?
4: Ano, Hrbek. Žádný fotografování. Nic, pojďte dál.
3: A tady máme Jaroslavu, dobrý den.
5: Jo, dobrý den.
3: Vítám. Já mám pro vás kytičku.
5: Je, děkuju. Děkuju.
3: A kdo to štěká?
5: Iggy ho tady máme na prázdniny. Tohle. Tam to je náš.
3: Které je hodnější?
5: Tam to, oni jsou oba hodný, ale tam to je náš miláček, 12letej. A to je miláček.
3: Teď mi ještě řekněte, kolik let už jste spolu?
4: No, 57 plus.
3: Plus. Nějaký měsíc k tomu.
4: Po 9. září.
3: Tak na vaše zdraví a to manželství.
4: Tak, tak. Berem to. To zdraví je nejdůležitější. Už to taky není tolik.
3: Tak ať se drží a zlepšuje, když to půjde.
5: No, byste mohl, ne.
3: A pořád v pohodě?
5: Zatím jo.
3: Tak to je dobře.
5: Užíváme každý ráno spolu, každý večer, oběd, všechno.
1: Oba se poprvé potkali 8. dubna roku 1961 na taneční zábavě. Stanislav tam vyrazil s kamarádem a v sále spatřil pohlednou blondýnečku.
0: Mladá Jaroslava tehdy navštěvovala první ročník střední zemědělské školy v Čáslavi. On chodil do stejné školy, ale už do posledního ročníku.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Slovo dalo slovo. Zjistili jsme, že chodíme do jedné školy, že třídy máme vedle sebe na jedné chodbě a že se o tatuť neznáme. Já tomu moc nevěřím, a když mi řekla, co mám ve třídě na tabuli napsáno, ale to už si nepamatuju, tak jsem tomu uvěřil. No a zajímá vás jistě první rande, jasně, že bylo. A bylo to na 1. máje 61 v Čáslavském parku.
3: Prosím vás, rande je většinou takové jako příjemné setkání ve dvou někde stranou. Proč na 1. máje, když je všude takové slávy? To mi řekněte.
5: No, ale my jsme se pak jako odloučili, když už skončil ten 1. máj, tak jsme šli.
4: Jako študáci jsme museli

0: Úplně normálně.
1: No vypadala, pěkně vypadala mladá, no, tak proto o ní měl zájem.
2: To scházení se, jak to vypadalo, jak jste se domlouvali třeba na další zkusku, kde jste se potkávali a jak vypadalo to randění tehdy?
0: Já pocházím tadyhle z vesnice z Bahna, Opatovice jsou blízko, to je asi 2 kilometry, věď nebo 3, by se řeklo. No tak tam byly vesnické zábavy, tam jsme měli i vesnické čaje.
2: Ono se říkávalo, že chlap si má hledat dívku někde přes pole, aby nebyla ze stejné vesnice, takže vy jste to dodržel.
1: Jistě, samozřejmě, jak jinak. No, doma ve vsi člověk není prorokem.
2: Jak ty čaje vypadaly? Co to znamená pro ty mladší, co to nezažili?
1: To znamená nic zvláštního. V neděli odpoledne od 2 nebo od 3 hodin tancovačka do večera do 8.
0: No. Hrála tam jako kapela, no.
1: Živá kapela, samozřejmě teda žádný diska nebyly, nic takového.
2: Tak na co jste tančili? Na jakou písničku nebo písničky?
0: No, my jsme se shodli ve všem. I nalevo, jak se řekne.
1: Jo, doleva taky jsme to uměli. No, šlo nám to až do důchodu, než od nohy řekli dost, už to nejde. Přišel jsem o kyčel, jedna endoprotéza, druhá endoprotéza, tak už to nebylo tancování, už to bylo spíš přešlapování.
2: To nevadí, ale ve dvou.
1: No, samozřejmě, že ve dvou, jak jinak.
2: Kdy jste si dali první pusu?
1: Bylo to tady ve Opatovicích v opouti, která byla v květnu, tak asi kolem 20. května. O půlnoci jsme vyrazili pěkně na špacír a došli jsme nakonec vesnice. Tam byla váha obecní, no a tam se to odehrálo.
2: No, povídejte, jak se to odehrálo.
1: Co?
2: Jak se to odehrálo?
1: Jako se to odehrálo u každého jiného.
2: No, někteří ten polibek od muže jako dívky dostali třeba už na prvním rande, někdo s tím čekal až na nějaké příležitosti, kdy budou sami. Ono to u každého není stejné, tak jak k tomu došlo? Vy jste si tak jako o tu hubičku řekl, nebo Jaroslava se nastavovala a chtěla od vás?
0: Pamatuju si to, ale bylo to vzájemný. No, chtěli jsme to vyzkoušet, jenom teda ty polibky.
2: To další jste si nechali až po svatbě?
0: No, taky ne, až po svatbě, taky před, no ale ne tak brzo.
1: A bylo to hlavně bez následků.
0: Jo.
1: Šikovnost.
3: Na podzim roku 1961 narukoval Stanislav na vojnu.
4: Jak kdo si napsal, odloučení působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
1: Každý to prostě nesňák, akorát si pamatuju, že jsem řekl, podívej se, můžeme si psát. Psal celý 2 roky a taky.
2: Kde jste sloužil?
1: Ha, v pěkném místě, Příchovice u Přešic a líbilo se mi tam. Vojnu jsem měl dobrou, rád na ní vzpomínám a rád vzpomínám i na prvního velitele roty, jmenoval se Jaroslav Telín a vzpomínám na něj jak na vlastního tátu. Někdo na vojnu nadává, já jsem si nemohl stěžovat.
2: Když jste byl na té vojně, byly i krušné chvilky, že jste si třeba poplakal stezkem po Jaroslavě. Byly nějaké takové okamžiky nebo ne?
1: No, ona to byla taková spíš dobrá prověrka.
2: Jak jste to odloučení prožívala vy, Jaroslav?
0: No, vrátil se pro mě na dovolenou až po roce, protože měl na starosti na vojně sanitku, věď nebo to, a jako nemohl odjet dřív. No tak se mi to zdálo takový divný, no ale pak se vrátil a bylo všechno v pohodě zase.
2: Ten rok bez něj, jak vy jste to prožívala?
0: No, já byla ve škole ještě, do čtvrťáku. A on se vrátil, když už jsem byla po maturitě, nebo před maturitou, takže já měla jiné myšlenky na maturitu, že jo, na školu. No a pak to vzniklo jako víc.
2: Kdy jste tak přišli sami pro sebe na

0: To, že toho druhého opravdu máte tak rádi, že už uvažujete o tom, že vám to vydrží. Kdy se ta zamilovanost, to pobláznění mladické, změní v jistotu, že je tohle už láska. Poznali jste to každý zvlášť sám nějak?
1: Těžko na to odpovídat, ale řeknu vám zase takhle, když to přežilo 2 roky vojny, ten vztah, no tak asi to nebylo až tak špatný.
2: Taky tak. Pak jsme šli vlastně do toho jednoho zaměstnání a tam jsme se viděli zas každý den. Ráno jsme jeli spolu, večer jsme jeli domů z práce. Za poledne jsme šli spoledne na oběd, že jo? Takže jsme byli celý ty roky většinou spolu.
0: A to jste pořád spolu ještě jenom chodili?
2: Jo. No ale už jsme jako věděli, že to je něco víc než chození.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jaroslava a Stanislav Hrbkovi z Opatovic.
2: Vojna jejich vztah nijak nenarušila. Láska mezi nimi kvetla dál. Ještě další 3 roky spolu pouze chodili a žili u svých rodičů. Co jejich vztahu říkali právě oni?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, to bylo přijatý dobře. Nebylo odporu, protože pověst rodiny její samotný byla dobrá. Tak proč být proti tomu?
4: A vy jste nějak představil Jaroslavu tedy doma rodičům?
3: Samozřejmě. Já jsem byl u nich v rodině vlastně vůbec jako voják. Na druhý Vánoce vojenský teda.
5: Moje babička nás obsluhovala, no, a obdivovala ho, že jako je dobrý. Byla narozená 1888. No, vždycky říkala, víš, on má tak pěkný záda.
3: To jsou moje záda.
5: No, stará babička byla od 50 let vdovou, takže jako kontrolovala ty mužský.
4: Kdy jste si řekli, že to chození už stačit nebude a že byste do toho takzvaně měli praštit? Kdy přišlo na tu svatbu? Čí to byl nápad? Kdo s tím přišel?
3: Já to navrch.
4: A víte kdy a kde?
3: My jsme měli takové jedno pěkné místečko, kam jsme rádi jezdili, bylo tam hezky a jmenovalo se to Roztěž. To bylo kdysi sídlo novinářů na zámku v Roztěži a tam bylo takové pěkné místo v lese, rostly tam konvalinky, bylo tam opravdu nádherně.
4: Takže jste si to naplánoval, že tam to na svou budoucí ženu vybalíte?
3: Jo.
4: Čekala jste trochu na to, jestli se Standa vysloví?
5: No ano, ano. No, sama jsem už tím počítala, že jsem říkala, už je mi dost, ať už to máme za sebou.
4: A jak to prakticky vykonal? Klekl si před vás, dal vám nějaký prstýnek, kytičku?
5: Ne, to bylo normálně, jsme seděli na dece a požádal mě.
4: A vy jste řekla ano?
5: Ano. No, bylo to příjemný. Seděli jsme na dece, no, až nás vyděsil teda srdec, začal tam to, tak jsme z toho dostali strach, aby jak jsme radši odešli.
4: Já myslel, tak jsme se radši vzali z úleku.
5: Jo. Ne, ta Roztěž byla památná.
3: No, dohodli jsme termín, první termín byl 16. září, pak po zájemnou jsme to předělali na 9.9., aby se to lepší pamatovalo.
2: Svatbu měli kvůli přání rodičů jak úřední, tak i církevní.
1: Brali se proto nejenom ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře, ale také v katolickém kostele na Nebevzetí Panny Marie v Bykáni, kam chodívala Jaroslava odmala.
2: Svatební den ovšem začal doma v Opatovicích u Stanislava, kde se takzvaně zatahovalo.
3: Měl průvod, dali provázek přes silnici, tak musel první auták zastavit. No, chodilo se, popíjelo se.
5: Měli tady šňůru, aby jako přes silnici nikdo jiný nejel. Na to se namlíkly dětské věcičky, miminkovský. No a samozřejmě chodili s lahvičkou a dávalo se napít. No a my jsme vynesli zase krabici cukrovýho a koláče, no ty se dávali...
3: Ještě aby bylo úplně napití, no. Tak se vždycky nějaký příspěvek finanční.
5: No a samozřejmě se přivezli nám umělou krávu.
3: A trapu.
5: No a já ji měla podojit, jako jo, před ním. No a pak mi dali napít zelenou kořálku z té díšky. Já jsem si tehdy trochu ucinkla, tak jsem říkala, ježiš, co tady bude. No, ale dopadlo to dobře. Pak jsme odjeli na obřad, no a to už jeli všecky za sebou s ozdobenýma autama. Vepředu byla Kytka, vzadu byla panenka se závojíčkem.
4: Přijeli jste a ten vlastní obřad, jak to probíhalo? Nějaký slib, dívali jste se na sebe, stáli jste vedle sebe, o čem jste přemýšleli tehdy?
3: Odávající přednes nějakou řeč, takovou souvislou, nesouvislou. Předem se ještě ptal, jestli jsou nám známý zdravotní stav. No a táží se vás, srčilo nevěsto, berete si zde přítomného toho a toho. No a nevěsta odpověděla, ano. Pak to se opakovalo obdobně vůči mně, tak jsem řekl taky ano. No a bylo to odbitý.
4: Jaké to je políbit se na svatbě? Vy už jste ty polibky znali. Byl tenhle polibek jiný? Byl tam třeba ostych před ostatními, nebo ne? Nebo naopak? Jaký je svatební polibek?
5: No tak odhodí se závoj z hlavy a normální polibek si dáme.
3: Přesně tak.
4: Líbala hezky?
3: Jo, uměla to. Taky měla předem výuku v tomhle směru.
4: Pak se člověk otočí, odchází tedy, ať už ze síně nebo z kostela.
5: Jeli jsme domů v tom bahně a tam jsme měli hostinu. Měli jsme kuchařku, která nám vařila.
4: Ten konec toho svatebního dne, čím se tak končí? Někdo vstane a vyhlásí, jde se spát, umožníme novomanželům první noc svatební, nebo jak to probíhalo ve vašem případě?
5: My jsme se ztratili a oni pokračovali třeba dál. No, jako ve oslavě.
4: Kam jste se ztratili?
3: No tak kam se obyčejně chodí na noc.
5: Jenomže oni všichni mysleli, že jako jsme se nebrali kvůli tomu, že třeba nemusíme. Tak já jsem ještě říkala, hele, žádný takový, počkáme aspoň měsíc, aby neřekli, že jsme se museli brát. Tehdy to bylo, že jo, něco. Jestli se museli brát, tak to šel po celý vsi. No, tak...
3: Devátej jsme se brali, 13. 8. příští rok se narodila první dcera. Takže tam jako prodleva byla.
5: Že jsem nemusel nic vysvětlovat, si nemusel nic domýšlet.
3: Jinak by to bylo živobytí pro místní drbny a závislivý bábí. Kdyby si měli o čem povídat.
4: Ještě mi řekněte, pro vás osobně tou svatbou měnilo se něco? Bylo to takové stvrzení, že už patříte k sobě i pro vás nebo jenom navenek? Berete to jako nějaký svůj životní a citový předěl?
5: Pro mě to bylo, protože jsem se musela přestěhovat sem, že jo?
4: Kde bydlel manžel?
5: Ano. To víte, neznala jsem to tady jinak. No, já když jsem šla prvně z práce, nevěděla jsem, kde ani bydlím pořádně, tak tam byla taková jedna paní a já vám prosím vás, nevíte, kudy se, to se chodilo ovozem a okolo rybníčku. Já vám nevíte, jak se dostanu k hrbkům. A ona pá, a odkaď jste? No já pám novou hrbku. Tak si ze mě nedělejte blázny.
3: No, neznala to, tak jako tápá kudy.
4: Cítí v tu chvíli novomanžel k novomanželce něco víc najednou, že už jsou po svatbě? Změní se něco?
3: No, cítíte i jistou povinnost, že to přináší sebou. Nejenom nějaké radovánky, že to přináší povinnost. Že se musíme dělit, musíme pomáhat jeden druhýmu. No a když přišli děti, no tak jsme se museli starat o ně.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Než se posuneme ve vyprávění o velké lásce mezi Jaroslavou a Stanislavem Hrbkovými dál, uděláme jim, alespoň doufáme, radost.
2: Některé páry jsme se totiž rozhodli obdarovat praktickým vybavením do domácnosti. Velkým automatickým kávovarem.
1: Je to poděkování za jejich vyprávění, prožitý osud a inspiraci, kterou dávají nám ostatním.
2: Ale teď už se přidejme k Patriku Rozehnalovi, který jim náš dárek tajně zapojil v kuchyni a teď je k němu vezme.
3: Ajeje. Tak to se musím podívat zblízka. To jsme neměli.
4: Cože?
3: No.
4: Co to je?
5: Co byste řekl?
4: No, expreso. To vypadá nějaký kafe.
5: Jo, kávovar a kafe.
4: Pro boha.
5: To máte od Petra a od Carmen.
4: Zasloužíme si to vůbec?
5: Já myslím, že jo. Za ten život, co jste prožili, co jste pro sebe, pro děti, vnoučata udělali.
4: Tak jim věříte velé poděkování a že moc a moc děkujeme, no. Co jiného na to můžu říct?
3: Moc a moc děkujeme. To jsme ještě neměli do teďka.
5: Teď už nově máte.
3: No.
5: Tak si uděláme kafe, ne?
3: Krásný. Jestli chcete udělat kafe, tak vám uděláme. Hned.
5: No. Ať se to naučíte.
3: Děkujeme moc.
4: Víte, na takové velký dary jsme nebyli nikdy zvyklí.
5: Tak je třeba to ještě v tom životě stihnout tím pádem.
4: No, asi jsme to stihli, právě jsme to stihli.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaroslava a Stanislav Hrbkovi věděli, že zviditelněním jejich lásky budou děti. Počkali si. Nemuseli spěchat.
1: V den, kdy si přivezli prvorozenou Hanu z porodnice domů, bylo vše zalito sluncem. Netušili, že přijde noc, která změní život jim i celému národu. Psal se rok 1968.
6: Čaká pjata štěstí.
3: No ale 20. jsme ji přivezli z nemocnice 20. srpna a 21. my jsem přijeli tanky. My jsme si ještě večer říkali, tak teď už máme všechno. Hanička v postýlce a najednou bác.
7: Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: No, tanky proti nám. No, oni tady zastavili, protože chtěli něco koupit, si k jídlu, že nevěděli ani, kde jsou. Oni otočili značky, takže oni jezdili vlastně dokola. No, to bylo opravdu špatný. Na nervy, po porodu, jako když se řekne, tak to na mě působilo strašně.
5: Měl jste strach?
4: No, strach. Spíš jsem byl překvapený s tím, co se stalo. I když jsem věděl, že to, co tady nastalo, nemůže dlouho vydržet. No tak to vydrželo asi 3 měsíce a bylo to vedle. Ono tanky ve vsi na návsi, to nebyla žádná srandička. I když jsem ty tanky pamatoval, ne tanky, ale ty ruský vojáky jsem pamatoval podruhý. Já si je pamatuju z 45. roku, když na návsi lágrovali koňský potahy a vojáci ruský s nima. Byl jsem 3letej. Pamatuju si to do dneška.
5: Běží hlavou v tu chvíli člověku třeba, co teď bude, začal nám život a všechno se může rázem změnit. Byl tam i tenhle strach o vlastní existenci?
3: Byl. A nejvíc nad tím bylo to, že člověk byl nervově, že jo? Úplně.
4: To je strach o dítě.
3: No, bylo to první dítě, takže jako o něj jsem měla strach, stála u postýlky a držela ho.
4: To se bojí každý, ne? Každá, jenom trošičku zrušená máma a táta musí mít o to obavu, co bude. Najednou se něco změnilo úplně obráceně.
3: A druhej byl Libor, ten byl za 3 roky po ní. Pak jsme měli Soňu, i když už jsme ji jako neplánovali nejdřív, a je to naše nejoblíbenější. No tak ta přišla za 6,5 roku po Liborovi, 9,5 roku po Hanče. No a výborné děti.
5: Když přijdou děti na svět, to je přece radost. To je to, proč se manžele i berou. Je to jedna z věcí, proč to manželství vlastně jako institut kdysi vzniklo. Co to s vámi udělalo, když jste se stal tátou?
4: Radost.
5: A jaký jste byl táta? Staral jste se, hrál jste si s nimi, jezdil jste s kočárkem, pomáhal jste Jaroslavu?
4: Když mám říct pravdu, trochu se mě ošidil v dětství, protože na prvním místě byla, ať se to líbí nebo ne, byla práce. Byla zodpovědnost práci. Neměl jsem vysokou školu, nebyl jsem v partaji a dělal jsem vedoucí funkci. A to jako něco vyžadovalo. Na to člověk musel trochu makat, aby za ním byly výsledky. Takže to někdy odnesla i rodina, že prostě na ní nezbylo zrovna tolik, aby byla potřebovala.
5: Poděkoval jste někdy Jaroslavě za to, že vlastně to ustála, že v tu chvíli se musela víc starat o rodinu, aby vy jste v práci měl všechny podmínky splněné a všechno to dobře dopadlo? Řekl jste jí někdy, že jí za to děkujete?
4: No, samozřejmě. 2x denně, ráno a večír.
5: Je to správný chlap a jste ráda, že ho vedle sebe máte?
3: Jo, určitě. Neumím si představit, že bych tady ostala sama. My máme, on měl operaci kyčle, my máme všecko společně. On měl operaci kyčle, já 12. ledna 2012 mám vyměněný koleno a on v březnu má kyčel dělaný. Pak jsme byli spolu v Kladrubech i měli společný pokoj, tak jsme říkali do budoucna, že musíme asi i oba dva naraz odejít. My jsme celý život byli společně.
4: Budete se tomu divit, ale je to pravda.
5: Čím to je to, že se ti lidé tak na sebe naváží a propojí, vlastně, jak se říká, skoro v jedno tělo, že pak i ty nemoci takhle přijdou společně?
4: Čím to je? Životem, život to dává.
3: Děti jsou pryč, jsme šťastní, že mají každý svoji rodinu a v pohodě. Navštěvují nás teda, se střídají, aby jsme tady někdo nevostal sám.
5: Když to přijde takhle, ty nemoci, vážné stavy, zdravotní neduhy, projeví se ta láska mezi vámi dvěma tím, že se bojíte o toho druhého?
3: Určitě, určitě.
5: Jaké to je, co člověk prožívá, když najednou zjistíte, že třeba Stanislav onemocněl a musí třeba na nějaký zákrok?
3: No tak je to velký strach a denně na to myslíte. To se nevymaže.
4: Velký strach a velká raděje, aby to dobře dopadlo. Protože může se stát cokoliv. A chce to pevnou vůli a mít nějakou práci, aby člověk v té práci trochu zapomněl a mít, když nemá práci, jak aspoň koníčka. Ale zatím ty práce máme oba dva dost, takže si nenazvykáme ani nestíhám.
5: A když ten čas je, že třeba Jaroslava je v nemocnici, je to tak, že člověk uléhá a přemýšlí a napadají ho nejrůznější myšlenky a má i strach?
4: Je to tak, je. To je ten strach od toho druhého.
3: Tehda v obchodě šel na nákup a Čásková říkala, prvně jsem ho viděla slzy u očí, že řekl, že nejseš doma. Prvně jsem ho viděla mít slzy u očí.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh je důkazem, že láska mezi mužem a ženou léty neodchází, ale sílí.
2: Leonardo da Vinci kdysi řekl, veliká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat. Leda chudě.
1: Jaroslava a Stanislav patří k sobě už 63 let. Zdali shodně odpoví na manželské otázky v našem testu.
2: Pokládal jim je Patrik Rozehnal, ale každému zvlášť. Teprve my jejich odpovědi vložíme za sebe.
3: Na kterou část těla vaší ženy jste v té době, kdy jste spolu chodili, koukal nejvíc?
4: Na celý.
3: Co myslíte, na kterou část vašeho těla se váš budoucí muž tehdy na vás díval nejvíc?
5: Myslím, že na prsa. Jinak člověk byl víc lepší stavěný. Tam, kde to mohlo ostat, se ztratilo.
3: Na kterou stranu si zčesával vlasy jako mladík?
5: On to měl nahoru. No, dozadu.
4: Dozadu.
3: Co nejvíc ztrácíte?
4: Co nejvíc ztrácím? Hůl. Tu hledám po bráku hůl, to furt mi chybí.
5: Ať jsou to brejle, ať jsou to nějaký nářadí. No a naštěstí vždycky to najdu.
3: Kolik máte s manželem dohromady brýlí?
5: No 4. Já na čtení a na dálku a on taky.
4: No ne, ona má na čtení, já mám na čtení, oba máme na dálku.
3: Takže 4? 4 brýle do.
4: Jo.
3: Dobře. Na co se v televizi koukáte rádi společně?
4: No, ono to v té televizi totiž moc není.
5: No tak jsou to ty seriály, nejvíc má radši tu Modravu, pak Zoo a no pak jsou, zbývají jenom detektivky.
4: Většinou jsou to detektivky. Na ty americký nesmysly se nedíváme.
3: Jakou barvu košile byste si nikdy na sebe nevzal?
4: To jsem nikdy nepřemýšlel. Já jsem nebyl nikdy náročný.
5: Nikdy v životě neměl zelenou.
4: No, nemuselo by to zrovna být, ale většinou lakovitý tmavší. No.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Já mám to jako jednoduše. To se v kaufanu nejlacinější. Já to nepiju na možrání, já to piju na žízeň.
3: Jaké má rád pivo?
5: Takový, kdy je zrovna v Kauflandu ve tom, ve slevě.
3: Kdo platí v restauraci?
5: My nechodíme.
3: Kdo platí v restauraci, když na to přijde?
4: Nikdo, my tam nechodíme.
3: Jak dlouho dokáže trůnit na záchodě?
5: Vždycky rychle.
4: Já si to nikdy neměřil. Podle potřeby. Nevysedávám tam, nečtu tam noviny. Odbydu a jdu domů, jdu dělat, no co tam budu?
3: Jaké tři věci byste si sebou vzal na pustý ostrov?
4: Na pustý ostrov? Manželku, zdraví a něco k jídlu.
3: Které tři věci byste si vzala na pustý ostrov sebou?
5: No co bych si tam vzala na pustý ostrov? Byla bych ráda, kdyby šel se mnou. Samozřejmě, jak se říká, vždycky zápalky, aby jsme si tam mohli ohřát něco. No a něco, nějakou flaštičku do kapsy.
3: Kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
4: No, tak to no, asi doma. Možná, že někdy v tom Řecku, jestli si vzpomínám něco v NDR.
3: Pamatujete si, kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
5: No, tak to bývalo. Taky dokonce tadyhle za traktorem na zemi. Jo, při měsíčku. No, to bývalo docela hezký. Dali jsme traktor dopředu, aby na nás nebylo vidět z návse. No, něco takového.
3: Jak byste popsal její polibek? Jak líbá?
4: No, asi dost dobře.
5: Ostýchavě.
3: Ale s láskou.
5: Ano.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaký život mají Jaroslava a Stanislav Hrbkovi dnes? Po 57 letech manželství.
1: Co k sobě cítí? Za co jsou vděční? A co jim dělá radost ve stáří?
5: Že ještě máme takový malinkatý hospodářství.
4: Králici, kachny, slepice. My volili jsme taky 10-12 kusů hovězího dobytka, 2-3 krávy, 2-3 prasnice. Pomohli jsme si u toho, jak jen to šlo. A šlo nám to. Nezáviděli jsme si, měli jsme vždycky tak akorát to minimum, co jsme potřebovali k životu. A šlo to všecko.
3: Máte i teď nějakého koníčka, kterým vyplňujete ten čas, když můžete? Času je asi teď trochu víc, než bývalo dřív, když byla ta práce.
5: No tak to je zahrádka, kytky, no jinak koukáme vždycky, který první uvidíme Sněženku na zahrádce, pak koukáme, který uvidí prvního Špačka, když přiletí na Vořech, a potom Vlaštovičky. Ty nás doprovázeli, ty kolem nás kroužili a pak jsme říkali, už tady nejsou, jako jo, odletěli. A hlavně Ferda. To je můj koníček.
3: Takže radost vám dělá i pejsek v dnešní době?
5: I pejsek v téhle době dělá radost.
3: Spí s váma i v posteli?
4: Samozřejmě. Jasně, že jo.
5: A spí pod peřinou. Já říkám, spím se dvouma chlapama.
3: Je humor v životě a pro partnery důležitý?
4: To víte, že jo. Jasně. Chodit jak bubáci, no, to není dobře. Někdy se taky musí trošku vyventilovat myšlenky.
3: Je v tom věku strach z toho, že všechno jednou končí? A nebo naopak s tím věkem přichází jakási moudrost a srozumění s tím, že takhle to prostě v životě a na světě chodí?
5: Jo, už asi to, že to tak na světě chodí. Že máme jeden strach od druhého a přemýšlíme, jak to bude dál.
4: Ale v tomhle věku už to ví každej. Že dneska a zítra bejt nemusí. To ví každej. No prostě tak to přinese život. Musí se s tím člověk nějakým způsobem vyrovnat.
3: A když už takhle na to nahlížíte, tak je to svědomím toho, že jste ten život prožili právě vy dva spolu a že vám bylo pěkně?
5: Ano. Je.
3: Bylo by něco, za co byste mu ráda poděkovala?
5: Asi za to spolužití naše. Dělali jsme všecko to, společně většinou. Byl oporou, to jo. Takže to je úžasný.
3: Je něco, za co byste svojí ženě chtěl poděkovat?
4: Téměř za všechno. Že jsme vychovali děti, za které se nemusíme stydět, že jsme něco vybudovali a že jsme uspěli třeba v práci.
3: Jak moc jste rád, že jí máte?
4: Hodně. Hodně, opravdu hodně. Musíte mít nějaký pouto k tomu druhému člověku.
3: Milujete vaši ženu?
4: Jistě. Proto s ní jsem taky.
3: Dá se říct, že jste si na začátku dobře vybrala a že ta prvomájová láska vydržela celý život?
5: Ano. To vydržela. Máme za sebou, co jsme dokázali. Máme z toho radost.
3: Milujete ho?
5: Jo, to víte, že jo. No, pořád je dobře, dokud jsme tady dva. To je ono. Bylo by to špatný, aby jsme jeden druhého opustil. No, bylo by to těžké.
3: Kdyby teoreticky ta možnost byla prožít ten život znovu, někdy jako další život, byla byste ráda zase za ten život se Stanislavem?
5: Byla. Byla bych ráda, prožili jsme ho dobře.

0: Jaroslavě a Stanislavu Herbkovým jejich prvomájová láska vyklíčila a vyrostl z ní pevný strom lásky, který přinesl 3 krásné plody. Jejich milované a milující děti.
1: Jak kdo si chytrý napsal, děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
0: A proto tu buďme vždy pro naše děti. Věnujme jim čas, lásku a pochopení. Oni nám to s láskou vrátí. A po našem odchodu to naučí další generace.
1: V to věří Carmen Majerová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
6: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
6: Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Minimálně na 10 místech teplota překročila 40 stupňů. Na Letenské pláně staví dělníci pódium a tribunu pro páteční koncert Marka Ztraceného. Zůstává v platnosti výstraha proti teplu. Zítra bude znovu až 40 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Minimálně na 10 místech teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Na pražské Letné staví technici dočasný stadion pro páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného. Na jižní straně pláně montují pódium s výběžkem a naproti tribunu ve tvaru půlkruhu.
7: Na dopravení materiálu je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně Letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
8: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct z celé Evropy a den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
7: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
8: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
7: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku. Obsahuje víc než 1 000 000 předmětů. Pokračuje archeoložka Pavlína Kalabáková.
9: Stěhujeme například pazourkové nástroje z předmostí u Přerova ze sídliště lovců mamutů. Dřeva z takzvaného nákolí, které identifikoval Jindřich Vankl v roce 1886 při stavbě Národního domu v Olomouci. Stěhujeme domské návrší, jeden z největších výzkumů vlastivědného muzea, který byl realizován v 70. až 90. letech 20. století.
0: Sport.
6: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní dohromady 16 dvojic.
0: Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku může být až 40 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: V Praze na okruhu pozor na 11,5 kilometru směrem na D1 stojí na krajnici porouchané vozidlo, projíždějte opatrně. A na D1 směrem na Brno opravují pravý jízdní pruh. Do zítřejšího rána je mezi 93. a 95. kilometrem neprůjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S Divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje takrát staré jizersko-horské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Kropzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají řijící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam, k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Kropzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul

roku 1878 tudy procházel i syn majitele frýdlanského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy 5členou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další, mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let u Kropzefova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodili lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgalas tudy ani průchod. Hora se strmě svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají

mechovými koryty. Tudy vede dolní smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na smědavských stráních dávno holé. Schmidt Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebení dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Willem Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879. jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztřištěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

seděli vrabci, mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěly a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

Dnesko pondělí vrabci křičeli a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci pekali, že to čekali a tvé oči mlčeli.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které vonily bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kerkonožský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenem poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci úctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzino, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme uctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, krakonoš.
3: Jeho excelenci krakonošovi. Vzkazujeme uctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě zapecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
5: Hej! Kampak, strejče!
6: Pánku, dobrý odpoledne, jemnost, pane krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
5: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
6: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
5: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
6: Au, morcetele menci písek.
5: Cože poudáš?
6: Líbě jí odpustit, louplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru, dolů, pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
5: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru, dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
6: Když je tý práce tuze mnoho...
5: I nemať, korálkáři.
6: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
5: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberský si chrůní. Řekni. Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
6: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
5: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
6: Ono, víme, líběji odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
5: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
6: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy neboleli, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel najednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
5: Brach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerychtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
6: Počkají s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalejvat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element, prach koleno, zasměl uplo.
5: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: Ти старий, спіш? Борець би смог спат. То є рахоцені погай. Аж це ми плаші коза в хлівку. Штуцла мені рогема пшовратіла до янек мліка. Чи ніяко появена?
1: Маш правду, стара. Ха. Но тоді сложим загайнього на грабєцім збожі, лес бейвал тихий, яко храм. Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájovně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelný prach. No, to jsou rány.
1: Banda nenechává, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberskej háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
1: Je, ještě vyhrožujo? Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy, jánský chlapi.
2: O, je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček takovou souš.
1: Takovou souš, kolipakrát to řekli. Každé jednu souš a bude těch souší pelná fůra. No vidá, že pelná fůra, do očí mi to opakujou, banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě, ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: Poslušně melduji vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej. Mluv pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
1: Co?
0: Pelnej les. Za každým stromem pytlák.
1: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení po háji, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách.
1: Na fůrách?
0: Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordidudy.
1: Mordidudy?
0: Ano, mordidudy. A střílejí jako diví.
1: Co, střílejí?
0: Ano, pálili za mnou. To bylo rán, hraběcí milosti. Tohle je pytlácká rebelie.
1: Rebelie?
0: Ano.
1: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
1: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor!
0: Správně pozor!
1: Vyrazíte k lesu a kdo uvidí špitláka, pal!

0: Pane bože, bubeníci do vsi. No to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měla před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, Hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelej Hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: Skutku? Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky!

0: Víta.
1: Tam ti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenbergu. Hajný ke mně.
2: Službám milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
2: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
2: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu, a věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného, a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat. Jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu, tmavý kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed, vítr proti mně, drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětinná byla víra má v ochranu boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čelami hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušení nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá, stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročit hřbet Žďánovský hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam a z vichřice zuří, co tam a z nového sněhu. Bude snad záhodno po odpočinouti posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě. Pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam Mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi osminku pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal. Každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu, velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezdicemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jako by mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu, dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou, jedno, dvě, tři, více jich. Trochu nalevo se kmitala. To přeci není strašeně, to nemůže být. Také je strašeně dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašeně není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ni drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčelíčko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé, černé, chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, přizutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je k čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo drahá, houštiny, pole, byli by tam zmrzli pro Krista, to mají k čestí. Oheň rozdělali, velký sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den? A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho, chudák, jak by psal, vždyť neumí. Kdo pak u nás chodí do školy? Taková dálka. A teď je na té vojně, co povedou se Švejdou, nebo s Dánem, nebo jak mu říkají tomu potentátovi v Honštajně. To prý bude zle. Bylo mi pomýšleti na další cestu. Muž se oblékl, že mě dostrašeně dovede. Rozumí se, že jsem nabídnutí s radostí přijal.
A věru sám bych byl cestu nenašel. Šla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla.

Voska, která o Vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Běleji vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10. hodině překročil jsem práh domu otcovského, únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5 hodin večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na štědrý večer doma.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, úterý 4.8.2026. Dnes z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vás zdraví osamocený, bez technické pomoci Honza Macoun. Přeji vám klid, pohodu, úsměv, pokud to jenom trochu půjde. Dnes to bude docela nevážné téma. A k němu jsem se rozhodl, že udělám ten čas 2 hodiny právě pro něj, ale ne proto, že byste si o něj žádali, ale protože mi od vás také z těch míst chodí dopisy, pozdravy a blahopřání, za což samozřejmě děkuji. Následující 2 hodiny nebudou o tom, jestli je vinen nebo nevinen, ale je to o tom, abychom přiblížili ostatním poslouchajícím příběhy, které tam mohou vzniknout nebo vznikly. Tedy dnes v úterý večer se vás ptám, jaký je život za katrem?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle myslím, že zná každý pracovník i každý odsouzený. Robert Křesťan otevírá naše povídání. Vězení. Pěkný večer. Vězení.

0: Posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Je tu Český rozhlas a noční linka z Prahy. Dnes vás zdraví a klidný večer přeje Honza Macoun. Úterní noční linka Život za katrem. Tak budu se ptát, byli jste někdy ve vězení? Navštívili jste někoho ve vězení? Čekali jste na dopis? Volal vám někdo z vězení? Seděl někdo z vaší rodiny? Pracovali jste pro vězeňskou stráž nebo nějaké ty profese, které tam jsou? Jak vězení dokáže změnit člověka nebo jak dlouho dokáže vydržet vztah s osobou ve výkonu trestu? Jak se žije ve vězení? Na co se ve vězení nedá zvyknout? A co je dobré ve vězení dělat? Otázek víc než dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Já to ještě trochu zpřesním. Já se dneska ptám na život za katrem. Ne na filmové kriminálky, drsné hlášky nebo hospodské řeči o tom, co by si kdo zasloužil. Vlastně mi jde o to, jaký je tam život, jaká je tam práce a jak to hne s emocemi, ať už na jedné nebo na druhé straně. Takže ještě jednou připomínám, neptám se na to, zdali je někdo vinen, nevinen, sedí právem či neprávem. Ptám se na to, jaké to je tam být. Co se člověku odehrává v hlavě, ať už je tam za prací, anebo protože čeká na odsouzení, na vyšetření, anebo protože je odsouzen. Telefonní číslo do studia před chviličkou jste slyšeli. Rád připomenu ještě jednou náhodným kolem jdoucím. Ano, obvykle bývává noční linka s jednoduššími tématy, ale i do těchto témat se já čas od času ponořím, protože si myslím, že by se o nich mělo hovořit. Ostatně i posloucháte nás tam, Český rozhlas, na těch rozhlasových přijímačích. A vím to, dopisy chodí. Za dopisy samozřejmě děkuji, pozdravení, posílám tedy následující dvouhodinovku o tom, co si myslí společnost, protože vy se evidentně vyjádřit nebudete moct. Ale třeba někdo ex post? Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Ještě jednou, já jsem Honza Macoun, přeji vám klid, pohodu, úsměv. Doufám, že se nezavaří naše telefonní dráty, naše telefonní ústředna do té jedné hodiny. To bych byl nerad, protože bez vašich příspěvků by to fakt nebylo ono. Tak jdeme na to.

kapela Olympik a dávno ve vysílání Českého rozhlasu. V českých věznicích bylo v roce 2025 celkem 19 359 lidí, z toho 17 590 odsouzených se odpykávalo trest, 1651 osob bylo ve vazbě a 118 osob bylo v zabezpečovací detenci. Ženy tvořily necelých 10% vězněných osob a v Česku bylo 35 vězeňských zařízení. Podle Českého statistického úřadu je zároveň uváděno, že počet vězněných osob na 100 000 obyvatel patří v Česku k nejvyšším v Evropské unii. Vězení tedy není jen téma několika lidí na okraji společnosti. Je to velký systém, který řeší trest, ochranu společnosti.

prací. Téma vězení v Česku proto není otázka, kolik lidí sedí za katrem, je to i otázka, kolik z nich se dokáže po návratu udržet venku. A kdo otevře naše dnešní povídání v noční lince jako první na telefonu? 731 800 900. Úterní noční linka z Prahy. Život za katrem. Je mi jasné, že to může být pro vás velmi, velmi, velmi bolestivé, že si to člověk nedokáže ani představit, ale nebojte se, já vás provedu vysíláním, jen se chci zeptat, jaký je tam řád, jak to funguje, na co se dá zvyknout, na co se zvyknout nedá. A vůbec pracuje někdo, kdo poslouchá právě teď, taky právě tam, za tou zdí, a vůbec máte ten pocit, že lidé, kteří se dostat do křížku se zákonem, že je vězení napravilo práce ve vězení, povinnost, nutnost, anebo jenom když se mi chce. Neptám se na to, jestli si trest někdo zasloužil, někdo konkrétní, jestli je to hodně nebo málo, o tom to vůbec není. Ptám se, jaké to je. Byli jste někde ve vězení, anebo zdali jste s vězením měli co kdy dočinění, pak je to prostor právě pro vás. Samozřejmě budu citovat i z dopisů, z jednoho konkrétního, který byl odeslán na věznici, nebo do věznice, na Bory a na zpátek, ale už je to drahně let, tak myslím, že osoba, která tam píše a vyjadřuje ze svého srdce své pocity, tak se na mě nebude zlobit, ale mám takové tušení. Co tušení? Vím to, že vlastně ta osoba už ani není mezi námi, tak doufám, že mi to případně nesečte, až se třeba někde v tom pekle potkáme. Kdo bude první? Je to na vás. Přemýšlejte. Zkuste to. Budu moc rád. Bez vašich příběhů by noční linka nebyla noční linkou. 731 800 900. A už jste napsali i něco dopředu, proto tedy čtu. Jana Zírková, jednou jsem dostala nabídku práce zdravotnice ve vězení, ale nevzala jsem to, velmi jsem se té práce bála. Iveta, zdravím, pane Jene, i vás, nespavce. Naštěstí nikdo z mých blízkých ani známých v takovém zařízení nemusel pobývat, ale mám jiný zážitek. Můj otec pracoval u soudu a už ten vstup do budovy byl nepříjemný. Člověk musel projít bezpečnostním rámem a stačilo mít v kapse klíč od auta, už jste zvonili. Pamatuji si, že mi jednou takhle zvonili kovové knoflíky u svetru. Při takové návštěvě otce v práci jsem se na chodbě soudu několikrát potkala s vězněm eskortovaným v takzvaném Medvědovi. To znamená, že měl spoutané nohy a ruce a ty měl silným řetězem připoutané k širokému opasku se zapnutým na zádech. Řeknu vám, byl to velmi nepříjemný, byl to velmi příjemný pocit. I ještě jeden zážitek. Cestou na dovolenou nás stavěla hlídka nedaleko Leopoldova s tím, že hledají uprchlého vězně. Též velmi nepříjemný pocit, když na vás do auta míří čtyři samopaly. Dobrou noc. Jo, to si člověk pamatuje celou dobu svého života. Věřím.

0: tahle písnička, tenhle text si člověk může broukat, když je ať už na jedné straně, jako ten, který na někoho čeká, ale i na té straně toho vězení, když ne a ne jít domů. Lásko, mě ubývá sil. Tak pojďme otevřít dnešní povídání úterní noční linky, která je na téma Život za katrem. Kdo nám volá? Kdo otevírá noční vysílání?
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, já vás zdravím, pane Macoune, a zdravím zároveň všechny, kteří teď poslouchají a kteří se toho účastní.
0: Děkuji.
1: A zdravím i ty, kteří budou volat. Já poslouchám.
0: Moje otázka zní, život za katrem, jaký tam je ten život vůbec, jaký je tam řád, případně jestli jste měla někdy možnost se do vězení podívat, jestli jste na někoho čekala, jestli jste tam byla odsouzena, jaký je to v současné době, jaké jsou tam podmínky pro žití a bytí. Co byste mi řekla k tomu tématu?
1: No, my jsme neměli moc času mluvit o tom, co jako jste čekal, že řeknu, nebo co bude. A já to řeknu z tohoto hlediska, že naprosto rozumím těm, kteří jsou uvězněni, že se jim změní život, že vlastně se změní veškerý sociální vztahy a tak, a že jsou ve stresu a že je to hodně jako zasáhne. A třeba i já jsem hodně často přispívala na vánoční dárky dětem, ať už fyzicky nějakými dárky nebo finančně, těch, kteří jsou zavření, protože ty děti to odnesou nejvíc, přijdou o maminku, o tatínka. A vlastně všechny ty vazby a ty vztahy jsou narušené a ty děti potom mají problémy ve škole, protože se všichni ptají a nesou si to jako stigma a tak. A já rozumím třeba i ženám, které, já vím, jsou ve vězení těhotné, že prožívají těžké období, protože těhotenství je velká zátěž i pro maminky, které jsou na svobodě. A v tom vězení musí to být fakt těžký. Mm-hmm. Já chápu tomu, že vězení se vyvíjí, vězení se jako zlepšuje, ale pořád je to obrovský zásah do integrity člověka, do jeho citu, do celého života kompletně, včetně toho, že když potom jste jako puštěn, takzvaně propuštěn, tak máte problémy si sehnat zaměstnání. Všichni prostě vidí, že už jednou máte problém a už ho máte na pořád v podstatě. Protože vždycky, když se na to přijde, tak buď to musíte lhát a pak to stejně nějakým způsobem vyplave na povrch, anebo prostě musíte to přiznat a je to takové stigma a člověk už se toho potom nezbaví.
0: No je fakt, že takový rejstřík trestu vlastně existuje a to mě úplně vypadlo, že nikdy ho chtějí zaměstnavatele a tam se to zapisuje všechno. Taky se vlastně zmínilo, ať už mnou nebo i vámi, že návrat vlastně to je jeden z největších jauvejs problémů mezi odsouzenými, protože jich poměrně dost má recidivu, to znamená vrací se zpátky. Možná každého napadne, nebo jedna z těch prvních otázek, na kterou se bude ptát, jestli dokáže ten výkon trestu vůbec napravit člověka.
1: No, tak člověk se tam většinou, to neříkám z vlastní zkušenosti, a člověk podle toho, co jsem slyšela, se tam naučí ještě mnohem horší věci a pak si řekne, zkusím to a ono to vyjde a pak to máte jako hru, já nevím, ruletu, něco se vám podaří, kamarádi vám pomůžou a pak vás tam nechají a v tom jste ještě na horším dně, než jste byl předtím. Já jsem to nikdy takhle nezažila, já si to pak jenom jako, já jsem to slyšela, tak si představuji, jak to může probíhat. A můžeme malinko jít jakoby do kolečka někam trošičku jinam, můžu ještě k tomu něco říct?
0: Určitě.
1: No, já v podstatě jsem nikdy zavřená nebyla a doufám, že nebudu. A já jenom to sleduji, protože mě to zajímá tyhle věci jako sociální vztahy a vůbec jako prožívání emoce a takhle. A já to beru ze svého hlediska, protože jsem emotivní člověk a mám nějaký jako základní majetek. A třeba když si uvědomím, že lidé, kteří se dopouštějí trestných činů, tak vlastně oni něco udělají proti vám. A my jsme tady jako jednotlivci, kteří mají určitá práva a tím, že oni ta práva vaše naruší, tak oni vám třeba něco ukradnou nebo vám něco poškodí nebo vám něco, nevím, zruší bankovní konto nebo prostě nějak vás poškodí. Ale to je vlastně zásadní problém, protože u nás je tolerance těchto věcí, je nadměrná tolerance těchto věcí a proto máme tolik, řekněme, uvězněných, protože u nás se vězení stalo standardem.
0: No
1: u nás by měla být nastavená taková laťka, morálka a vůbec jako vnímání těchto věcí, že by nemělo být normální jako krást nebo prostě poškozovat ostatní. Prostě my máme tady, že jo, my všichni, kteří něco jsme vybudovali, pracujeme, dostáváme výplatu, tak my to nemáme jako z nebe, že by nám to samozřejmě spadlo na zahradu.
0: Rozumím. Petro, Veroniko, otevíráte dalších mraky otázek, pod otázek k tomu dnešnímu povídání. Věřím, že se k ním ještě dostaneme.
1: Jasně.
0: Takže děkuju za to, že jste otevřela to povídání. Někdo musel být první.
1: Já jsem ráda, že jste to takhle otevřeli vy, protože to je těžké téma a jsem zvědavá, co se ještě dozvím. Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jeden z nejcennějších nálezů. Teď uslyšíte skladbu, která vznikla pro paměť národa na základě životního příběhu politické vězenkyně Marie Susedkové. V nahrávce sama Susedková čte báseň, kterou napsala své matce přímo ve vězení na začátku 50. let. Takže nejde tedy jen o píseň inspirovanou vězením, ale vlastně o autentický vězeňský text. Bára Zmeková.
3: Zhasni

0: Posloucháte Český rozhlas a posloucháte Noční linku. Úterní noční linka Českého rozhlasu s Honzou na téma život za katrem. Já se dneska ptám na život za katrem, ne na filmové kriminálky, radši na to upozorňuji předem, ani na to, jestli je někdo zavřený ve vězení právem nebo neprávem. Protože vlastně nejsem soudce, není to ani teď vlastně to gro, protože jakmile by se povolilo v uvozovkách jednomu mluvit o tom, že někdo něco a nepravem, nejsem soudce. Já se ptám na to, jak to tam funguje, jaký je systém, jaký je řád, ať už vy, kdo jste tam byli a můžete o tom popovídat, anebo případně vy, kdo tam pracujete, budu moc rád, když zavoláte, svěříte se a řeknete a nastolíte karty, jak to je, přiznáte barvu. Jak je to s tím, že se do vězení dostávají telefony? Jak je to s tím, že se tam dostávají třeba drogy? Jak je to s tím, že se nesmí dostat balík častěji než třeba? Mě zajímá ten provoz, ten řád. Budu moc rád, když zavoláte, klidně nemusíte říkat své jméno, ale budu rád, když uchopíte to dnešní vysílání tak, aby jsme se dozvěděli co nejvíc informací, jak to funguje v té třeba jedné z 35 vězeňských objektů vězeňské správy, která tam soustřeďuje těch skoro snad kolik? 20 tisíc vězňů?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak kdo nám pokračuje v rámci dnešního vysílání? Halo, halo, tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Halo, tady Věrka.
0: Zdravím vás, Věrko. Už jste ve vysílání.
2: Já už jsem se dovolila včera.
0: Jo, tak fajn,
2: dneska,
0: gratuluju.
2: Kdy to bylo dneska?
3: No, dneska.
2: Dneska tam byla taky nějaká soutěž, tak jsem se dovolala.
0: Tak super.
2: Tak jsem něco vyhrála, nevím co, to je jedno. Jsme tady venku.
0: Ano, jo, a víte, o čem je říct, dnešní jsem... povídání, o čem je dnešní téma noční linky?
2: No, tak já vám řeknu příběh. Já jsem dostal dopis, velký balík, a on patřil do věznice nějakému kamarádovi, místo Ostrov nad Ohří, tak to poslali mě do Ostrova. Jo?
0: Ano.
2: Tak jsem to vrátila pošťačce naší a ta vrátili mu to zpátky, tej dotyčnej nebo dotyčnýmu.
0: A dobře, no tak to se taky tak může stát, u České pošty člověk nikdy neví.
2: Tedy... No, nikde neví, a to se mi stalo taky, no ještě. A ve věznici vlastně tady jedna holčina měla dluhy a něco fetovala, tak prostě se dostala taky do věznice a starala se o děti vlastně babička, dvě babičky.
0: Jo, tak to...
2: No, tak vlastně jinak by museli do dětského domova. Tak babička se starala o vnoučata do školy, do školky, že jo?
0: A to je ta druhá stránka toho, když někoho někde zavřou, tak jak to dopadá na rodinu, že jo?
2: No.
0: Žádná sláva to není, no děkuju pěkně.
2: A já mám dovolenou, tak jsem takhle teďko venku s
0: tak
2: přítelem.
0: Tak užívejte.
2: Našla jsem si přítele, tak... No.
0: Tak cukrbliky, žádná basa.
2: Cukrbliky, tady to svítí.
0: Ano.
2: Vidí tady paneláky samý ve Vodňanek sem.
0: Tak vás zdravím a pozdravujte. Dobrou noc.
2: Jo, tak jo, dobrou noc.
0: Co vy, co další, kdo se připojí do vysílání, kdo může říct něco k tématu život za katrem? Samozřejmě i třeba vy, kteří jste na někoho čekali a byla to nekonečně dlouhá doba. Mimochodem stříhá se taky i v dnešní době metr. Halo, halo, Honza, kdo je na druhé straně teď?
4: Halo, halo, tady Vladimír na druhé straně.
0: Zdravím vás, Vladimíre, vy jste určitě někde na cestě, protože... Slyším vás z handsfree, ale tak vlastně blbě, že bych vás za to odsoudil nejlepší.
4: Byste věděl, jak to vypadá ve věznici.
0: No je, povídejte. Zkusme to říct tak jako reálně. Jaký je tam, co vlastně k tomu tématu můžete říct vy?
4: V roce 1994 jsem se dostal do věznice, strávil jsem tam celkem 5,5 roku. A bylo to zajímavé, byla to zajímavá zkušenost, životní. Bylo nás tam nějakých 16 na celé. Režim tam je něco jak na vojně. Ráno se vstává, kontroly, klepání na mříže. prostě člověk je 23 hodin zavřený na celé hodinu venku v nějaké kleci a tak ten život prostě utekl. Dva po roku a dva po tom výkon trestu. A bylo to celkem zajímavé, protože měl jsem 25 a vrátil jsem se ve 30 něco.
0: Co všechno vám během těch 5 let uteklo?
4: Uteklo mi všechno. Uteklo mi krásný malý život, uteklo mi něco, co už nikdo nevrátí, ale nabyl jsem zkušeností a myslím si, že jsem z toho vzal to dobré.
0: A napravil jste se?
4: Prosím?
0: Jestli jste se napravil?
4: Napravil jsem se.
0: A čím si vysvětlujete, že spoustu lidí napravených není?
4: Protože lidi se jistě takový, jak byl takový v 90. letech, kdy člověk ztratil vlastně všechno ze dne na den a pak se musel někam vrátit. A pokud má rodinu, pokud má vůli, tak všechno funguje. Ale pokud se nemá kam vrátit, pokud nemá nic, no tak se vrátí zpátky do vězení.
0: Je to pro něj ta lepší cesta?
4: Je to ta lepší cesta. Byli tam zajímaví lidi v tom vězení. Byli tam lidi, prostě byli podnikatelé, byli tam klasičtí kriminálníci. Byla tam sorta lidí zajímavých, ale jsme všichni tát za jeden provaz.
0: Co znamená pro odsouzené slovo amnestie?
4: Amnestie znamená slovo asi to, že vám prominou zbytek trestu nebo část trestu nebo celý trest. A ta největší amnestie byla za Václava Havla.
0: To ano, ale spíš myslím, co se odehrává v hlavě těm vězňům, kteří to slovo samozřejmě znají a třeba očekávají, že amnestie dorazí. Tak jestli s tímhle slovem a s tím obsahem, jestli běžný vězeň počítá?
4: Myslí, že dorazí, nedorazí. Ta amnestie dorazila nějakým způsobem vlastně po revoluci a potom už se pouštěli lidi. Ještě byla taková zajímavá amnestie za Václava Klause. Bylo takové ošemetné, kdy se vlastně rozkrývili lidé, politiky a k tomu nějaký šestý. Ale každý věří tu amnestii, ale v dnešní době minimálně.
0: Děkuju. Šťastnou cestu, povídání milé, tak ať dojedete taky do cíle v pořádku, ať se daří.
4: Já vám děkuji taky. Děkuji moc a přeji všem krásnou noc, teplou noc dneska.
0: Ano.
4: A stanou hlavně do vězení.

vysílání Noční linky, dnes na téma Život za katrem. Tak schválně, jak vypadá takový den, když za člověkem, který tam přijde zapadnou dveře, zaklapnou dveře, co udělá ztráta svobody s hlavou, rodinou, vztahem nebo s pocitem času, jaké je čekat venku na partnera, syna, dceru, otce nebo mámu, a nebo jak je těžké vrátit se zpátky do normálního života, když člověk vyjde ven a svět už mezi tím běžel dál. A to téma není jen o těch, kteří si trest odpykali, je i o jejich blízcích, návštěvách, dopisech, studu, naději, vině a druhých šancích. Tak kdo dostal druhou šanci? Budu moc rád, když zavoláte, když se připojíte do dnešního vysílání. Mám tu hodně příspěvků od vás, posluchačů, tak co přidat další? Jak je libo?

Napsala mi Maruška z Kolína příspěvek, který je vlastně o mamince, která poprvé navštívila syna ve výkonu trestu. Syn byl ve vězení skoro 2 roky. Nechci omlouvat, co udělal. Udělal hloupost, ublížil lidem a trest si zasloužil. Ale pro mámu je hrozné vidět svoje dítě za sklem v prostředí, kam by člověk nikdy nechtěl vstoupit. Pamatuji si první návštěvu. Kontrola, čekání, dveře, které se za námi zavírají, cizí chodby, a člověk má pocit, že se na něj všichni dívají. Syn se snažil tvářit statečně a taky, no, mluvili jsme o počasí, o sestře, o babičce, jen ne o tom hlavním. Když jsem pak vyšla ven, nadechla jsem se a rozbrečela jsem se. Tehdy jsem poprvé pochopila, že trest si svým způsobem odpikává i rodina.

Odhoďte případný stud, pojďte nám povyprávět o tom, jaké to bylo ve vězení, jaké to tam případně je, jaký je řád a jaké to vůbec ve vězení je třeba i jinde ve světě. Třeba i taky někdo má takové zkušenosti. Poslouchá nás vězeňská stráž nebo nějaký dozorce, případně někdo, kdo nám dokáže přiblížit režim právě v takovém zařízení. Jak se liší takový režim od těch, které byly, nebo které, ale jo, ano, které byly třeba před rokem 89 po amnestiích a vůbec, co se v těch vězeních odehrává, proč jsou všechny tak navenek polorozpadlé, jak dobře jsou hlídané a vůbec, jak odolní třeba psychicky jste. Budu rád, pojďme dál.

0: Dnešní noční linka z Prahy s Honzou Macounem a taky na téma Život za katrem, píše Dana. Dobrý večer všem, ve vězení jsem Bohu dík nikdy nebyla, ale blízko vězňů jsem se ocitla velkou náhodou. Letos jsem byla vždy jednou za měsíc na injekci u lékaře a hák, jsme čekali, až přijdeme na řadu, tak si čtyřikrát přivedli na ošetření vězně. Když je převedla eskorta jen z pouty, tak se tvářeli jako tak nějak a spíš jako by se styděli, ale vězeň s řetězy na ruku a nohou se tak rozhlížel, že by nás snad všechny nejradši zlikvidoval. František, dobrý večer. Když jsem nastoupil jako učení třetího ročníku do Řeže u Prahy, kde se budoval ústav jaderné fyziky, tak v tu dobu tam pracovali vězni z Prahy Pankráce. V tu dobu ten objekt nebyl ještě oplocený, takže ti vězni byli hlídáni vojenskou jednotkou. Po nějaké době to pracoviště bylo celé oplocené a vězni už bydleli vedle staveniště. Jako učni jsme museli podepsat protokol, že nebudeme těmto vězňům nijak pomáhat. Já mám do dneška na ruce tetování, které mě jeden vězeň dělal samozřejmě tajně. Mohl bych psát další zážitky s těma vězněma, bylo by to zajímavé, jinak jsem se byl třikrát podívat s manželkou a kamarádem na Mírově, kde jsme navštívili u věznice restauraci. Nikdy bych se tam nechtěl dostat. František. No a do třetice třeba Dana, no krásný večer, všem posluchačům přeji párnok udušení a připadám si jak ve vězení. Naštěstí jsem osobně vězení nepoznala, ani nikdo z rodiny, ale jsme vězněni vedrem a smogem. No tomu rozumím, to chápu. Ale to slovo udušení bych pro příště radši vynechal. To víte, nikdy nevíte, kdo nás poslouchá, kdo vás udá. Udusit, jo, udusit.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, to je nejlepší možnost zavolat do studia právě teď anebo napsat pár písmenek na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak mě moc těší, případně volejte právě teď, bylo by to nejvhodnější a jinak dám další písničky, které jsou připravené, ať už tematicky k tomu dnešnímu vysílání. Takový Tom Důlí, jestli pamatujete od Ladislava Vodičky nebo Blues Folsomské věznice. Taky. Rozhodně těch písniček je mraky. Tak snad se k ním taky dostaneme. Teď na řadu přichází Ivona Přenosilová, tak prázdná. Ivono, zdravím tě nahoru, tam na obláček. Tak.

0: Přenoselová. No a před půlnocí ještě jeden telefon a vlastně jsem se nezeptal, jestli můžu říct vaše jméno do vysílání. Tak dobrý večer zatím, neznámí posluchači.
1: Já vás taky zdravím, pane redaktore, i posluchače noční linky.
0: Můžu říct vaše jméno?
1: Radši hodině.
0: Dobře, děkuju, tak jsem si to uvědomil na poslední chvíli. Dnešní téma je život za katrem. Co nám k tomu můžete říct?
1: Já jsem si odseděl 5 roků a chtěl bych prostřednictvím pořadu vašeho nebo našeho říct tolik. Byl bych velmi šťasten jako občan této republiky, kdyby dnešní justice, myslím trestní, která se zabývá trestním právem, dodržovala trestní řád a zákon a zákony. V mnoha případech se tak neděje a lidi jsou ve vězení zcela zbytečně. A řekl bych tak nějak obrazně řečeno, ochrání si své ego a vydělávají za to spoustu peněz.
0: Já vás ale poprosím o jednu věc. Tady já nechci soudit ani to, či ono, jestli někdo právem, neprávem, anebo jestli tam někdo někoho uzavřel cíleně. Já se ptám dnes úplně na něco jiného. Já se ptám na to, jaký je život tam. A nebo jak ten život a ten čas ničí, anebo jak se povzbuzuje taková rodina, která čeká na toho, který je odsouzený, anebo který čeká na soud. O tom to je. Prosím, ne o vině a nevině.
1: Samozřejmě jsou tam hrozné pocity těch lidí, kteří jsou tam uzavřeni.
0: Ano.
1: Třeba v tom, že čekají roky na dopis od svých potomků, kvůli kterým jsou tam v domu zrestáni.
0: Ano.
1: A dostávají dopis třeba jenom od svého rodiče nebo od svých rodičů. Což působí psychicky jako od těch rodičů samozřejmě dobře, ale od těch potomků je to příšerná záležitost, protože...
0: No to tu duši likviduje.
1: To likviduje. Vysvobození trošičku z toho vězení je to, že pokud se zasloužíte, nebo jinak řečeno, pokud vás vězenská služba, nebo ten psycholog, nebo vychovatel, vybere a můžete chodit do toho zaměstnání jako ven z věznice. To znamená, že ráno v 6 hodin odejdete a přijdete zhruba v 5-6 hodin večer a nejste tam v tom prostředí, jo? Zabýváte se normální prací. Navíc, dejme tomu, pokud máte nějaké dluhy, tak se splácí ty dluhy a splácí se i pobyt své věznici, protože ono to taky něco stojí, že jo?
0: Ano, ano.
1: Tento stát, to znamená elektřina, prádlo, teplo a tak dále a tak dále.
0: A to znamená, že ten, kdo pracuje tam, tak se mu strhávají peníze právě i tady na tohleto?
1: Ano, přesně jak to říkáte. A dostane nějaký minimum, kde si může jednou týdně, teď si nejsou úplně jistý, ale asi jednou týdně, jít se do kantýny a může si tam koupit nějaké ty oplatky, dopisní papíry, hygienické potřeby. No prostě kantýna taková.
0: A to zrovna jsem viděl i nějakou reportáž ze slovenské věznice, že někdo, kdo má takovou kantýnu na Slovensku, právě v takovém zařízení, tak ještě navíc je to tam drahé neuvěřitelně.
1: No, to je určitě pravda. Je to tam nepředstavitelně předražený. Mluvím o věznici tady v Jihomoravském kraji a je to pravda. A další věc ještě bych chtěl říct v té vězeňské službě. Pravda je taková, že jaký si to člověk udělá, takový to má, jo. Jsou vězni, kteří výloženě ty dozorce provokují, jo. Různýma takovýma urážkama, jo, a předívkama a tak. A každopádně je lépe se chovat, jak se říká slušně, vyhovět, pokud mají nějaké požadavky. Ono přímo se vězní z těch požadavků, nebo není, nejme tomu nějaký ten úklid nebo tak. jinak se musíme tam být s lidima, s kterýma jste v cílním životě nebyl nikdy ve styku. Mm-hmm. A dneska teda už jsou dlouhou dobu doma a ani s nima ve styku nechci být ještě dneska.
0: To je jasné, to je jasné. Tak kdybyste se potkali někde na ulici, tak vlastně a radši kouknete někam jinam.
1: Ano, musíte poslouchat jejich prostě názory, co a jak se vyrábí, jaký si ty umamné látky a tak dále a tak dále. A tím, což je normálního člověka, bych řekl, vůbec nezajímá, jo. A
0: stříhá se tam metr opravdu, tak jak se to říká?
1: Ne, to ne. To bylo na vojně. To bylo na vojně, kde jsem byl dva roky a tady se to nestříhá. Každopádně ten čas je tam strašně dlouhý, pokud chodíte do toho zaměstnání, jo. To je nezvratná pravda.
0: Děkuju vám, děkuju moc za to.
1: Děkuju. Děkuji, tak se ještě nashledanou.
0: Nashledanou, ať se vám daří, držím palce do života, v klidu, s úsměvem a děkuju vám za přiblížení toho, co se děje tam.

0: Tak ještě jednou, je tu nový den, vítáme středu 5. srpna.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Povídáme si ještě povídat do jedné hodiny. Budeme na téma život za katrem. Volejte 731 800 900, pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A obzvlášť zdravím dnešní oslavence. Dnes ve středu 5. srpna slaví Kristiánové. Ano, vidím tady správně, Kristián a Oswald a podle příjmenáře Málkovi. Taky vám, ať se daří klid, pohodu, úsměv a vše dobré. Doufám, že se na vás vzpomene co nejvíc lidí z vašeho okolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zpátky k tématu život za katrem. Mám tady i další písničku, kterou vlastně... která sedne opravdu jak zadek na hrnec k tomu dnešnímu povídání. Jarek Nohavica, zítra ráno v 5.

v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co jsem si nadržil.

0: obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň, nezapomeň a žij.
1: Člověk zná text a tak si ho pobrukuje, ale znáte obsah, smysl?
0: Na mě nezapomeň.
1: Odsouzený muž čeká na popravu za střelením, loučí se s milovanou ženou, odmítá útěchu kněze a přijímá odpovědnost za svůj život. Tak tohle je rok 1985 a píseň Nohavicova pro divadelní hru Žij a nezapomínej. Kdo nám volá jako další do noční linky? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, u telefonu je Michaela.
1: Zdravím vás.
2: Já bych vám chtěla říct něco obecného k trestům a
1: ano,
2: věznicím v České republice.
1: Povídejte, já se omlouvám, jenom abych věděl a posluchači měli představu, jste oprávněná osoba o tom hovořit vlastně, mít relevantní...
2: Já jsem právník, ano, ale podotýkám, nezabývám se trestním právem, ale můj muž je trestní advokát, takže
1: ano,
2: my vlastně...
1: Máte to doma
2: a
1: řešíte to.
2: Ano, máme to neustále doma, slyším to. Jednak bych chtěla říct obecně, že u nás je velký nepoměr u trestů ekonomických a u trestů za trestné činy úmyslného ublížení na zdraví. Protože musím říct, že u těch ekonomických trestných činů by mnohdy bylo mnohem lepší, než kdyby ten člověk šel takzvaně do kriminálu, kdyby prostě dostal citelný peněžitý trest a pokud tedy nezaplatí, tak mu propadne veškerý majetek.
1: No to říkáte hezky, ale pak mě okamžitě hned první napadá, omlouvám se, že přerušuji. To máme potom takové to hlídací zařízení na noze, kde je mu dneska konec.
2: Ano, no jenže to, víte, to naše soudy nerady moc užívají. Nevím, z jakých důvodů, je to asi nějak neověřený, takže ono je lepší rozhodnout, zavřít ho až černá.
1: Mm-hmm.
2: Je to pro ty soudy takový prostě
1: jednodušší.
2: Je to určitě jednodušší a u nás například takový trestný čin proti zájmům Evropské unie, ty sazby jsou tam skoro takové jako za trestný čin vraždy. No, to jsou prostě tady ty ekonomicky trestné činy. Já vím, že ti lidi ve většině případů se opravdu toho dopustili, ale myslím si, že je mnohem víc napraví to, pokud budou citelně postiženi na majetku, než když budou sedět v kriminále. A jinak, abych trochu ano, odlehčila tady tohleto téma, tak jak jsem říkala, manžel je trestní advokát, takže u nás stále jdu do kriminálu, jsem v kriminále, protože...
1: Takhle, nezaujatí by si hned zbystřili, nastražili ouška, hele bacha, kriminálníci jdou.
2: Ano, a víte, mnohokrát se mě stalo, protože sídlo jako kancelář je v našem domě a že aniž bych si to uvědomila, že prostě manželovi někdo volal, zháněl ho, chtěl s ním mluvit, načež já jsem mu odpověděla, manžel není doma, je v kriminále. Na druhé straně byla taková významná pomlka.
1: Chápu.
2: Já jsem si uvědomila, že to prostě musí vysvětlit, že tedy v tom kriminále on nesedí, není odsouzen, ale vykonává tam prostě svoji práci.
1: To je ale hezké, ale dá se to očekávat, očekávatelné, ale vlastně ostatním to logicky nemůže dojít, než když se to stane. Ale když vás mám na telefonu, to asi dokážete taky nějak odhadnout, případně z vašich seancí manželských povídání o práci. Co je největší mýtus o českých vězeních?
2: No,
1: věděla byste?
2: Tak to mě teda... Jako
1: nebo jinak, když nevíte, třeba ještě jedna věc mě napadá, tak čím si vysvětlujete, jestli to bude taky tou pohodlností soudců, že je u nás tak přeplněno v těch věznicích?
2: No, já si myslím, že to je určitě pohodlnost soudců. Prostě nejlepší je opravdu uložit ten trest odnětí svobody. Já chápu, že pokud jsou to násilné trestné činy, takže tam nic jiného nezbývá, ale nevidím důvod prostě u ekonomických trestných činů, aby ten člověk v kriminále seděl, protože si myslím, že ho to ale vůbec nenapraví, že ho napraví úplně jiné věci.
1: Víte, co mě teď ještě dochází? Já držím v roce jeden dopis z vězení, který mě přišel v roce, a já tady vidím vlastně konkrétní datum, 9.1.2005. Tak starý je ten dopis, který se tady opečovávám od člověka, se kterým jsem měl co dočinění. a který už teda není mezi námi, ale nicméně, ano. Když se tím tak jako pročítám, říkám si, no jo, to byl rok 2005, ale co dnes, rok 2026? Člověk by si řekl, že vlastně už doba mailu taky pomalu končí. Jak moc se modernizuje komunikace s vězení ven?
2: Nemodernizuje vůbec, pořád to probíhá stejným způsobem, protože samozřejmě, že dopisy, které odchází z věznice, tak jsou nějakým způsobem cenzurovány, takže by ten, že by mohl ten vězeň komunikovat třeba mailem s tím svým advokátem, tak to tedy nepřichází v úvahu, ale je pravda, že ti vězni více tedy telefonují, že je možný prostě, že tomu svému advokátovi mohou zavolat, ale nějaká mailová komunikace pořád je to normálně komunikace písemná, jenom prostě prostřednictvím dopisů.
1: Ať odlehčíme úplně na závěr, nějaký vězeňský vtip znáte?
2: Tak to musím říct, že ne. Musím říct, že opravdu neznám.
1: Víte, to vysílání Českého rozhlasu musí být vyvážené, tak já jako jenom, aby to nebylo jenom jako smutné, tak jestli vás něco napadá, zeptejte se manžela, případně zavolejte ještě.
2: Ano, možná si na něco vzpomene.
1: Tak vám děkuju za zavolání a taky za pohled i z vaší strany. U vašich povídání o práci to by člověk, nevím, jestli chtěl být, ale rozhodně ten, kdo je nezaujatý, tak hned by volal z těch 158, případně, jestli náhodou není někdo z vás dvou právě ten, kdo tam odsaď utekl. Tak děkuju. Dobrou noc.
2: Prosím, dobrou noc, naschledanou.
1: Koukám na další příspěvky, které tady jsou od vás, tak třeba napsal mi Roman, který píše následující, teď abych se v tom ještě vyznal, tady mám škrtance své vlastní. Já mám jednu věc, kterou říkám nerad, protože nechci, aby to znělo hezky. Vězení hezké není, ale mě paradoxně pomohlo zastavit se. Venku jsem jel v dluzích, alkoholu, špatné partě a lžích. Ve vězení jsem poprvé po letech neměl kam utéct. Začal jsem číst, nejdřív z nudy, potom doopravdy. Dodělal jsem si kurz, psal jsem dceři dopisy a poprvé v životě jsem se musel podívat na sebe bez výmluv. Neříkám, že mě napravila cela. Spíš mě donutila slyšet vlastní hlavu. Po propuštění to bylo těžké,

0: Tady je Honza Macoun, Český rozhlas, Noční linka, další volající. Já nepředstavuji ho, přivítám ho tak obecně, když bude chtít, představí se sám. Tak dobrý večer, pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer přeji vám. Já se jmenuji Ota, jsem z Moravy a před 20 lety jsem se dostal do kriminálu kvůli nějakému, no prostě rozkrádačky nebo něco
0: ano,
1: takového.
0: Ano, ano.
1: Já jsem v té době strašně chlastal, strašně. Mě předpovídali doktoři, že nevydrží mi než pár měsíců.
0: Ano.
1: A když mě zavřeli, tak mě odtrhli od alkoholu a já jsem těch 20 měsíců prožil bez alkoholu a od té doby jsem nevypil už ani kapku.
0: No tak...
1: Takže já děkuju smekám tomu, že mě zavřeli do kriminálu, protože já bych si z toho sám nedostal.
0: No ale to jste musel být úplně zničený v těch, přece je to závislost jako taková.
1: No, já jsem první měsíce za tím katerem byl úplně hotový. Mně se zdálo o flaškách něco strašného.
0: To znamená, že ustoupilo to až kdy, protože věřím tomu, že o alkoholu se zdá stejně tak jako bývalým kuřákům o cigaretách vlastně neustále, nebo čas od času se to vrací. Tak jak dlouho to trvalo, než to trochu polevilo, ta závislost duševní?
1: No minimálně takových 8 měsíců.
0: Jak vám pomáhali doktoři, vychovatelé a podobně?
1: No já jsem dostal nějaké léky na potlačení těch nežádoucích vlivů.
0: Ano.
1: Nějaké sedativa. No a potom mě to sebrali, jako když jsem jim to řekl sám, že už to nepotřebuju, že už se s tím skončil a můžu říct, že jsem asi jediný člověk, který se v této republice rád dostal do kriminálu.
0: Tak to věřím.
1: Protože já kriminálu děkuju za to, že žiju za další 20 roku bez alkoholu.
0: Řekněte nám, jak to zvládalo okolí vlastně tam v tom vězení, protože předpokládám, že asi jste celu sám pro sebe neměl.
1: Ne. My jsme byli, nás bylo na celé víc, ale tam jsme všichni byli na jedné lodi, takže jsme byli, za chvilku jsem byl se všema kamarádem.
0: A bylo to opravdové kamarádství, dá se říct?
1: Prosím?
0: Jestli to kamarádství bylo opravdové a trvá dodnes?
1: No s jedním člověkem si ještě dopisuju do Čech.
0: Ano.
1: Nějakým Pavlem. Ten měl, no prostě...
0: To není podstatné.

0: Je tam. Ale dopisy chodí. Dopisy chodí. Dopisy chodí.
1: Ano, ano, pravidelně.
0: Já držím tady před sebou teď právě taky dopis od osoby, která byla ve vězení v Plzni na Borech. A já, když to čtu, protože to je tolik let dozadu, až mi z toho mrazí, proč je dobré ve vězení dodržovat řád?
1: Máte z toho jenom samé výhody. Protože máte očko u vychovatele, takže když potřebujete nějaký problém vyřešit, tak vám to pomůže, vychovatel vám pomůže. Teď já jsem měl silnější osobnost, takže jsem se snažil u nás na chodbě udržovat takový pořádek jako mezi lidma, mezi jako vztahy.
0: Takže vy jste byl i taková vrba, dejme tomu?
1: Ano, dokonce si mě zavolal vychovatel a ředitel věznice a tady jsem měl na jednoho vězně, jestli by ho neměli přeložit na přísnější režim a já jsem jim říkal, že on je tam něco jako hyena.
0: Ano.
1: Že on ty šílence prostě dokáže usměrnit.
0: Mhm.
1: Výskně facku nebo něco takového. Asi zaměřili jako na to, že to je asi mám pravdu. A...
0: Řekněte mi prosím závěrem, když se mluví o vězení, tak se mluví taky dost často o tom, že jsou tam u věznů nalezeny věci, které tam být nesmí, nemají, protože a jelikož, ať už jde o SIM karty, telefonní přístroje, neříkejte mi, že jste se nemohl dostat k alkoholu.
1: No, kdybych chtěl, tak se k němu dostanu.
0: Že jo, já si to myslím taky.
1: Cokoliv, ke drogám, mobilu.
0: Kolik by to stálo, dokážete říct?
1: No, tak by bylo by to hodně.
0: Teda vlastně, jestli by to vůbec stálo za peníze, jestli nejsou nějaké jiné možnosti, jak platit za něco.
1: Dívejte, já jsem byl v té době už invalida, že já jsem peníze nějaké měl.
0: Ano.
1: Když jsem si mohl dopřát, třeba jak tady ten pán mluvil v té kantýně, tak tam prodávali sádlo, salámy, všechno trvanlivé, máslo, cokoliv si vzpomněl člověk. Dobré to bylo.
0: Řekněte, jak moc vězni prožívali svoje drahé polovičky ve vězení, které na ně čekali?
1: Nevím, to nedovedu vám zodpovědět.
0: Nevadí, třeba někdo pomůže ještě dál, do jedné hodiny zatím času dost. Já vás propustím teď, o to děkuju vám.
1: Jenom vám ještě řeknu,
0: ano?
1: Jakože většina těch vězňů byly no, víckrát testa.
0: Ano, recidiva tam byla. Ano.
1: Takže jim to vlastně ani prakticky nevadilo, že sedí.
0: Protože to brali, nebo berou. Je tam pro ně jistota, která venku není, asi pravděpodobně.
1: Ano.
0: Děkuju. Ano. Děkuju. Musíme se rozloučit. Ať se daří, klid, pohoda a nikdy doba si zpátky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přidáváme i další písničku a další povídání hned po ní.

0: Život za katrem, tady se zpívalo o Slovensku, o tamní náladě, kapela IMT Smile. Půjdeme dál, zase radši nebudu představovat, kdo je na druhé straně, ale volá vám teď tady do vysílání někdo, kdo je spojený s dnešním tématem a má k němu co říct. Tak zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, taky zdravím.
0: Nemusíte se ani představovat, jestli nechcete, ale budu rád, když vypovíte svůj příběh.
1: Mám vlastně, víš, jak se normálně říká, odsezeno 26 let, aspoň co jsem spočítal.
0: Ano.
1: A až teprve se blížila 50. Těsně před 50. Tak jsem si uvědomil, kolik jsem ztratil času a že je to asi to nejhorší. Ten čas nikdo nevrátí vám. Přijdete o spousty příležitostí, o spoustu krásných věcí. Přijdete prostě o tu realitu, jak se venku žije a takový krátký přestávky mezi vězením maximálně rok, to takový život si snad nikdo nepřeje a vůbec to bylo.
0: No, je fakt, že už jsme tady v rámci toho dnešního nočního povídání měli pana posluchače, který mluvil o tom, že po 5 letech a že těch 5 let, že to hrozně dlouhá doba, co všechno mu dokázalo utéct, ale vůbec si nemůžem představit, co vám se teda honělo v hlavě po těch x letech. To vůbec.
1: Víte co, já to nemám v jednom, jako v jednom tahu. Jak se
0: kouskovaně.
1: Mám to kouskovaně 8 měsíců, rok, 3 roky, 5 let a takhle s maximální přestávkou vlastně na svobodě maximálně rok, jestli si dobře vzpomínám.
0: No, vy jste vlastně takovým živoucím důkazem, který je teď ve vysílání, že to, co už jsme zmiňovali dvakrát, že je hodně recidivistů, což vlastně jste vy taky. Co bylo, proč vlastně jste se do toho vězení dostával zas a zas, co bylo tím důvodem? Byla to ta trestná činnost, anebo jste tam chtěl zpátky?
1: Bylo tam několik faktorů. Jedním z nich bylo, že vlastně ve 22 letech jsem přišel o vlastní bydlení, o byt, takže vlastně to byl jeden z důvodů, ne úplně ten hlavní, ale mělo to určitě svůj vliv. Potom rodinný zázemí, kde vlastně jsem vyrůstal a můj strýc byl ve vězení, můj bratr ve vězení, takže vlastně jsem to v té době bral něco jako, že je to frajeřina, nebo prostě mě to tam přitahovalo. Myslel jsem si, že takový jako má být.
0: Ano.
1: Takový jako má být chlap a až později jsem zjistil, že to tak není a hlavně jsem už z toho vězení byl tak jako zvyklý, že když opravdu tam člověk stráví hodně času, tak vlastně prakticky ztratí nějaké návyky, nějaký smysl pro povinnost, smysl pro nějakou spravedlnost, správné rozhodování a vůbec jako co si počít sám se sebou, když ten člověk za ním se zavře to vězení. A můžu říct, že prostě je mi to teď samozřejmě líto, kdybych mohl vrátit čas, tak se určitě budu rozhodovat jinak, ale už se stalo, takže je to součástí mý minulosti a občas dokážu se někomu i prostě, že řeknu, že mám takovou minulost, ale většinou se samozřejmě tím tajím, protože je tady ten stud.
0: Chápu.
1: Že jsem se tam vůbec takhle mohl dostat a že vůbec jsem probendil. Vlastně
0: vracet, co dostat, ale vracet, to pro mě k nepochopení vlastně, co jsem se snažil zjistit, že člověku furt víc stojí za to se tam vracet, protože. A jestli,
1: protože to tam člověk zná.
0: Protože má jistotu.
1: Se tak naučil žít.
0: Takže vlastně
1: a má jistotu něco, co zná.
0: Zkuste mi ještě závěrem říct, na co se ve vězení nedá zvyknout?
1: Největší problém pro mě byl svoboda rozhodování. Kdy se půjdu najíst, kdy se půjdu vykoupat, kdy se můžu dívat na televizi, kdy můžu jít ven a kdy si můžu s někým popovídat, zavolat nebo... Prostě svoboda. Vlastně to je svoboda.
0: Děkuju vám za
1: pravý význam.
0: Za zavolání, za to, že jste se osmělil.
1: To je nejhorší. Nejhorší je opravdu svoboda.
0: Věřím a znamenám si to. Znamenám si to tady. Děkuju vám, popřeju dobrou noc a díky za to, že jste zavolal.
1: Na shledanou.
0: Já tady mám ty dopisy. Já ne, že bych byl takový schovávač listů, ale pojďme do 9. ledna 2005. Ahoj, Jeníčku se píše. Nevím, jak začít, ale nějak se pokusím. Psal jsem ti do práce, ale dopis se mi vrátil, tak předpokládám, že už tam nepracuješ. Tenhle dopis ti píšu domů, ale nevím, jestli ti dojde, protože jsi mi psal, že nemáš označenou schránku. Tohle je poslední dopis, který ti píšu, ale jsem zvědav, jestli mi to vysvětlíš, až se potkáme. Doufám, že budeš mít super výmluvy. Uvidíme, vykřičník. Nevím, jestli má cenu psát nějaké novinky, protože nevím, jestli mi odepíšeš, ale zkusím tě ještě přesvědčit, aby si odepsal. Stejně to všechno záleží jen na tom, jak si to v hlavě přebereš. Další věty nemůžu číst, nelze, protože to bych musel pozměnit a to teď v noci nechci, nemůžu. Všechno, co ti píšu, Jeníku, tak myslím upřímně vážně a tím konkrétně myslím, že tě mám opravdu rád, zkusím to úplně jinak. Já nekoukám na to, jak člověk vypadá, co má rád. Já si všímám všeho. Všímám si člověka v určitých situacích a hlavně, co nosí uvnitř. A ty tam máš srdce.

0: O českých věznicích se říká hodně věcí, které znějí přesvědčivě, ale nejsou přesné. Třeba první omyl, který jsem si poznamenal, vězení není hotel. Odsouzený sice má zajištěné jídlo, lůžko a základní péči, ale zároveň ztrácí svobodu soukromí, běžný kontakt s rodinou, možnost rozhodovat o svém dni a podléhá režimu věznice. Balíčky, návštěvy i telefonování mají zpravidla jisté omezení, například mobilní telefony, alkohol, peníze, zbraně nebo návykové látky do balíčku nepatří. K dalším omylům se třeba dostaneme s tím, kdo nám volá. Jestli se bude chtít představit, představí se, když ne, tak pěknou noc přeji. Jste to vy?
1: Dobrou noc,
0: ano.
1: Dobrý už nadcházející den.
0: Ano.
1: Jak když jste se ptal na ten vtip, ty právničky o tom vězení,
0: ano.
1: Tak jeden takovej ještě za komunistů, co psal Škutina, tak tam se setkají dva vězni a on říká, za komunismu to bylo. A on říká, kolik si vypasoval. On říká 5 let a on mu říká, kecáš, za co? A on říká, za nic. A on říká, to kecáš, teda za nic se u nás dává 10 let.
0: No, o trestu, vině, trestu, spravedlivosti, o tom to dneska není, ale díky, ten vtip, když už jsem si o něj řekl, tak jsem ho dostal, ale povězte vy, jak jste případně životně spjatý s vězením nebo nápravným zařízením.
1: No,
0: jste-li vůbec?
1: Poprvně to byl nástup na Ruzeň.
0: Ano.
1: A to bylo akorát na pomezí roku 2000.
0: Ano.
1: A to ještě to bylo, no jasně, poprvně byl jsem předtím za komoušu na vojně, tak jsem čekal, Bůh ví, co jako nebude, no tak tam bylo, jak se říká, na přibylu, tak tam bylo to takový v suterénu, palandy tam byly, já nevím, 12 nás tam bylo na té díře a to se koukalo nahoru, takový zamřížovaný okno. Bylo to takový, no, jak...
0: To bylo na vojně, nebo to byla normální věznice?
1: Ne, to bylo na tom Pankráci v roce 2001.
0: Jo, jo. Aha, ano.
1: A tak to bylo šílený. Jeden záchod za plentou, na noc vás zamykali, jasně, a to těch 12 lidí na ten jeden záchod, normálně zatahovaný za plentou.
0: Co když si uvědomím, co jsem viděl a co mnozí lidé viděli v rámci vlastně filmu nebo série Přítelkyně z domu smutku, tak úplně mi není dobře z toho teďka.
1: No právě to jsem se divil, že teda v 21. století takováhle hrůza. No jo, potom, když jsem tam byl po 5 letech znova, no tak to už byla paráda. To už bylo na oblast, to byly dlaždičky a jako slušný, žádný palandy. No ale to byl ten základ, no a pak vás dali, jak se říkalo, na útvar, nebo tak poprvně jsem byl ve stráži pod Ralskem. No tak to člověk, když nic neví, tak o tom, ale prostě horší než vojna, kromě té svobody, to zdaleka jako nebylo. No a jak bylo, tam bylo třeba dobrý v té stráži pod Ralskem, ten čas, jak se vleče, tak jsme jezdili až do Jiříkova, do slévárny a prostě jsme tam dělali a přišel jste tam do styku i s těma civilama, chodili jsme teda tam do jídelny, ale mimo těch civilů, ale takhle v té práci, tak se dali se poslat jako dopisy, že vám to necenzurovali, že vám to poslal, a nebo že přines cigára a takový věci jako dobrý. No ale potom po druhý tady, co to je u těch u Milovic, Jo, Jiřice.
0: Ano.
1: Jiřice, to byl takový přestupní, ale tenkrát jsem byl, nějak jsem měl nějaký chirurgický zákroky, jsem potřeboval. No a tak jsem byl v těch Jiřicích, ale tam nebyla práce žádná. Tam se chodilo uhrabovat písek. A to je jako, to vám řeknu, to je bída, to ten den se vleče.
0: To už potvrzujete jako několikátý, jakmile nebyla práce, tak se to neuvěřitelně táhlo.
1: Tak to je tragédie. A já jsem tam jako takový perly, tam bylo pár, jak jsme říkali, cigošů. A ty, čo bratko, čo to čítáš? A já říkám, no tak si to přečti. Jo, tam se dělal v knihovně právě, knihovníka. A já říkám, no čtu. A on říká, prečítaj mi. Já říkám, si to přečti, ale nevím čítat. Nevím písať. Já jsem jim čet, cikrkám, já jsem jim psal dopisy, měl jsem od nich kafe, měl jsem od nich cigára a byli spokojení. A já jsem mu říkal, hele, teď to stejně ta tvoje pozná, že to není tvůj rukopis. Těžně vě čítať. A když jsem mu to napsal, tak říkal, to je moc chytrý, musíš to napsat jinak. No tak to jsou takovýhle perličky, ale...
0: Děkuju za perličku a vlastně i za povídání takové, které vlastně sedlo k tomu dnešnímu tématu. Moc děkuju a vidím to ještě na jednoho posluchače. Třeba nám řekne třeba i něco ke stravě, ke které jsme se vůbec ani nedostali, ale to příště. Tak děkuju.
1: Strava byla dobrá.
0: Dobrá.
1: Všude.
0: Děkuju.
1: Všude to bylo dobrý.
0: Dobrou noc, ať se daří.
1: Dobrou noc a ještě lepší jítra.
2: Noční linka.
3: Poslyšte píseň, kterou zpívali přátelé Toma Dulí, když ho doprovázeli na jeho poslední cestě. Píseň, jejíž konec už Tom Dulí nikdy neslyšel.

0: příběh Toma Dvoulího naspíval opravdu hranec interpretů, tohle byl Marek Hoffman, krásná vzpomínka, ale vlastně taky Honza Vyčítal, jestli si pamatuju dobře, i Láďu Vodičku, taky Ivan Mládek. Pojďme ještě k příspěvkům, taky do dnešního tématu, případně zavolejte i vy. Máme ještě tak čas na jednoho posluchače, posluchačku. Život za katrem. Bohumír napsal, jako děcka, když jsme se vraceli ze školního výletu, sjížděli jsme serpentiny z Mohelničáku. Tam v jedné zatáčce před Mírovem nám průvodce řekl a ukázal, kde zmátli Němce v noci a vojenská auta padali do strže. Za mlada jsem chodil s dívkou z Mírova, jednou jsem měl za ní se podívat a okýnkem vedle brány dovnitř, brr, tolik plotů a drátů, to se jen tak nevidí, polil mě pot, když si na to vzpomenu, proto Kájínek utíkal jinudy. Zdravím, Pavel. Mám tady schované v krabici s dopisy několik dopisů asi od 3 kamarádů, co byli zavření. Psal jsem jim, oni mě odepisovali a říkali, že to bylo velmi pozitivní a že to bylo fajn, že si někdo vzpomněl, že to prostě bylo dobré. No. Jinak já jsem nikdy zavřený nebyl a ani nechci a doufám, že nikdy nebudu. To by bylo to poslední, co bych ještě řekl. Co bych od života asi tak čekal. Přeji všem krásnou noc. Pavel a Kamila, zdravím všechny posluchače, byla jsem jako vedoucí projektu stavby tělocvičny v jednom vězeňském zařízení. Při kolaudaci jsem byla vedena přes dvůr k jmenovanému objektu v drátěném ohrazení a ještě s doprovodem. Objekt tělocvičny jsme zkolaudovali, ale pro mě to byl šok. S pozdravem, Kamila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkusíme někoho z vás, kdo volá, komu se to podařilo. Halo, halo.
2: Dobrý večer, tady Zita.
0: Zdravím vás, Zito, vy to vlastně celé uzavíráte.
2: No já mám takovej svůj příběh z roku 79.
0: Ano, tak ven já s ním, jsme ve vysílání, jenom abyste věděla.
2: Ano, vím. Měla jsem přítele, ten teda provedl nějakou pitomost, odsoudili, zavřeli ho a já jsem s jeho rodiči se jela za ním do ty věznice podívat, byl to hrozný pocit. Patery, mříže, vždycky teda s doprovodem, že jo, otevřelo cvak za námi, Teď ty pohledy těch vězňů, to jsem měla pocit, že mě slíkají. No, tam to bylo docela smutný a pak jsme si jako s tím přítelem psali, všecko najednou on přestával psát. Přestal odpovídat, já jsem si říkala, co se děje, no tak jsem vyčkávala, pak jsem se dověděla od jeho rodičů, že ho mají pustit na půlku.
0: Ano.
2: Tak jsem to řekla našemu společnému známému a ten mi říkal, pozor, dej pozor, ať podívej se mu do občanky a jestli tam najdeš jedno razítko červený, jedno slovo, tak prostě je průšvih, podepsal spolupráci se STB. Já jsem říkal, no živoče by to neudělal, to je nesmysl, když je to slušný kluk. No, pak se najednou objevil nečekaně a začal mi vyhrožovat a tohle uděláš a tohle já chci, abys udělala. Já jsem říkal, hele, tak takhle mám teď, se strašně změnil. A on mě řekl, jestli to neuděláš, co chci, tak tě zničím. A já jsem říkala, proč? Jak? A on říká, stačí jedna věta, podívej. A teď vytáhl občanku a já jsem viděla to červený razítko. Takže jsem otevřela dveře a řekla jsem ven. No, tak trvalo to chvíli, pak skutečně odešel, ale pro mě to byl hrozný šok, jak se ten člověk za ten rok a půl může změnit. Asi to byl strašný pres, protože že ho změnili tak, že jim podepsal spolupráci, že bude prostě donášet a takovýhle ty hrozný. Takže já do dneška z toho mám trauma a říkám si, jestli jsem vlastně něco nespůsobila, protože on už nežije. On tohle, co zkusil na mě, zkusil ještě na několika dalších lidech a stal se režimu nepohodlným a prostě ho zlikvidovali, fyzicky zlikvidovali.
0: No, Zito, asi pravděpodobně tím, že jste ukázala, kde je východ, tak asi, a protože si povídáme, tak asi jste asi udělala dobře, si myslím, ne?
2: No jo, ale pak se jsem začala mít pocit, jestli nemám na svědomí lidský život.
0: A kdybychom to jo, takhle brali, to tak to je potom člověk ke zbláznění se teda. Úplně. No. Ale chápu, že člověku lítají v hlavě myšlenky, které kolikrát nejde ani zastavit. A přesně, než najde ten způsob, jak je z té hlavy vytěsnit, tak to taky nějakou dobu trvá. Děkuju vám. No,
2: já teď už o tom dokážu mluvit, protože to je tak dlouho, ale strašně dlouho jsem nemohla.
0: Děkuju, že jste promluvila i vy. Byla jste poslední. Vážím si toho. Dobrou noc.
2: Děkuju. Dobrou noc.

Asi ta vězeňská nejznámější v podání Johnnyho Cashe. Za 4 minuty 1 hodina. No, budeme končit. Ještě jsem se tady vysyslil poslední příspěvek do dnešního vysílání na téma Život za katrem. Dobrý večer, chtěl bych se podělit o svůj příběh. Kdysi jsem udělal chybu, která mi změnila celý život. Myslel jsem si, že mám všechno pod kontrolou, ale jedno špatné rozhodnutí způsobilo, že jsem se ocitl za mřížemi. Pamatuji si ten okamžik, kdy se za mnou zavřely dveře cely. Najednou jsem pochopil, že už nemůžu jen tak odejít. Nejhorší nebyly samotné mříže, ale ticho a chvíle, kdy člověk zůstane sám se svými myšlenkami. Za katrem jsem začal přemýšlet nad svým životem a nad lidmi, které jsem mohl zklamat. Naučil jsem se vážit si věcí, které mi dřív připadaly obyčejné. Rodiny, svobody a každého nového dne. Minulost už nezměním, ale můžu změnit to, jaký bude můj život dál. A právě za to stojí bojovat. Lukáš, děkuji.

Další noční linku už tu dnešní hodinu před půlnocí bude mít také z Prahy pro vás někdo z mých kolegů, koukám do plánu. 5.8. středa Jana Chládková, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Čtvrtek, tentokrát Pardubice, Zdeněk Novák, já a internet. A společně se uslyšíme v pátek a v sobotu hodinu před půlnocí, v pátek na téma, když čáp přestane stačit, ale kdy vám došlo, odkud se berou děti, a v sobotu téma moje posedlost železnicí. Milí šotouši, sobota bude vaše. Zanedlouho jedna hodina, z Prahy se loučí Honza Macoun, přeji vám klidnou noc a vážím si toho, že jste zavolali, napsali, protože tohle téma nebylo jednoduché. Vážím si toho, ještě jednou skláním děkuji. Tady nešlo o vinu a nevinu, tady šlo o to, jak se žije tam a jak se myslí tam na ty venku a naopak. A vůbec, jaké to je být za katrem tenkrát a dnes. Hlavně nikomu nic špatného, ani těm nepřítelům. Takže doufejme, že člověk se do těch míst nikdy nedostane, protože a jelikož nač si ničit život, zdraví, vztahy, svůj mysl, ale je fakt, že člověk uklouznout může a ani se nenaděje a už je tam. Tak ještě jednou děkuji moc, dobrou noc, loučím se s některými z vás ráno od 5 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Loučí se Macík.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. No a kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis. I když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdráva. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick Ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové, ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy. Ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenot ten nejvzácnější. Tvé rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe z mysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, dívčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, Krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené, nos napuchlý. Já tu nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost, a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podařili se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrizmu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt tě potřebuju. Stůňu. 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám hulím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví, to by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Bróďa. Praha, 7. listopadu 1984.
6: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše, milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Ale legrácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
5: Milovanej blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty

sierpień organizovat blbostě, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cejtí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu. A některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chursky. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnejma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel do

honit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu vodržku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Verichovi, 21. května 1973.

0: Kvázi kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět křemencový ulice a penátů spolu s bíčím okem a červeným esem. Svět stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funkl nový, i náš zachráněný holej Šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každej den totálně objevitelský teděk. A veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžur, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočený ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franci Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít. Ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutýma kamenejma girlandami. To je další, nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovi, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda. To jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází, nebo on už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výjmou. Dobrá výjmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí a zase si myslím proti své vůli, si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše, bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se. A povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera. Protože nechci si to pamatovat. Zapudím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je, proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek a jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s Pazderem, Chris, líbej ji, jo? A řadou divných fousáčů, se kterým asi nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
2: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.

0: smutku a strachím kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí.
1: Kolena se jim třesou, Jobovu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá.

0: podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím já z tu medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtu-li si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli v podobě už zcela jiné a zkreslené.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi? Pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka. Místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstávejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No,
3: unavený.
4: Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyho Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyho Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste prosím vás byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně,
3: nejsou.
4: Ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z oněch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem mu nehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8. hodiny večerní až do 7. hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že se jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: Pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Járyda Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Járu Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který mil rád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat zvoničku do Liptákova, právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Járyda Cimrmana na řemenu.
3: Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.